0: číslo 210-323-323, tak jako to udělal Jirka. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luky, zdravím tě, dobré ráno.
0: Já tebe taky, tak co si objednáš z našeho hudebního baru?
1: Prosím tě, Chemical Brothers Go bych chtěl zahrát.
0: Dobře, no tak tobě pojedou, když Go. Jestli to dobře chápu, tak to je vlastně single, který je poměrně starý. A no. Chemical Brothers, on se objevil teď nějak ve filmu Apex.
1: Ano.
0: A díky tomu se zase, jo, jak už to tak bývá, se zase dostal do podvědomí, dokonce, co jsem tady zjistil, já jako přiznám to, otevřel jsem si Wikipedii a zjistil jsem, že docela dost zabodoval doma ve Velké Británii ten single. No tak si ho teď připomeneme, to je jasná věc. Pošleme ho někomu?
1: Prosím tě, tak těm řidičům, kamionům, všem kolegům, co jezdí někde na cestách, ať v pořádku dneska dojedeme domů před tím zákazem, co je dneska, a hlavně pro moji rodinu, která je teďka spinka, na které se moc těším, až se vrátím dneska domů za něma zpátky.
0: To úplně věřím. Jinak ten zákaz, to je nějaký zákaz, který je jako stále nebo jenom dneska?
1: Ne, to je prázdninový.
0: To je prázdninový, jo.
1: Od 5 hodin odpoledne, že nesmí jezdit v kamionu.
0: Tak to jo, tak je to jasný. Tak doufám, že to všechno stihneš do té doby.
1: Děkuji, jeden s kolegou ve dvojku právě, tak ať to stíháme.
0: Jasně, tak já věřím, že jo. Moc držím palce, ať vám to jede, ať vám to go, jako těm Chemical Brothers. Jdeme na to.
1: Děkuji,
0: Jirko, měj se krásně. Taky, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.
1: Ano, potvrdíme to zase v tuto chvíli, kdy mě jednou apkou dost pobavil Míra, tak já vám ji pustím.
2: Ahoj Lukáši, měl bych prosbičku. Můžeš zahrát Mám malý stan. Děkuju Míra. Pro všechny řidiče a hlavně pro kladenskou pekárnu.
1: No, tak nemáš zač, jelikož tenhle legendární kousek pánu Matušky a Štědrého se nám tady úplně nehodí do toho, co vám hrajeme. Tak třeba někdy možná na Silvestra nebo na apríla ti to vynahradíme. Ale v tuhle chvíli, když už teda stan, tak jsem si říkal, že by mohl udělat radost tenhle velmi hitový kousek v podání Eminema, který si vypůjčil do něj hlas zpěvačky Dajdou. Ne Aničky, ale té pravé. No a tak si ho dáme. I vzhledem k tomu, že dneska večer od 18 hodin zase uslyšíte ty největší hitovky z nového tisíciletí s Martinem Hovorkou.
0: Když hity milénia, tak na Kisu. Na Kisu.

0: S Davidem Guettou, Sad Girls, krátce po půl třetí, kdy jste s nočními jukeboxy, do kterých mi taky dorazil jeden poměrně zajímavý dotaz. Jak se zabavuješ ve studiu, aby si nevytuhnul? Vůbec nám to neutíká. Díky za rady, Zajda.
1: No tak klasika, no. Takový ty energetický nápoje a podobné, ale žádné zakázané látky, to určitě ne. No a pak muzika, kterou vy objednáváte, ta mě vždycky probere. Tak nevím, jestli jsem vám úplně poradil, ale 210-323-323, to je to správné číslo, nebo mobilní aplikace. A ještě v té souvislosti jsem si vzpomněl na jednu zprávu z Japonska. Tamní firma totiž vynalezla přenosnou chladící kabinu pro jednoho člověka, alias Personal Cooling Box, vychladí tě na krásných 5 stupínků a automaticky se vypne po 20 minutách a má kolečka, takže je možné si ji vzít úplně kamkoliv. Taková osobní lednička přijde na krásných 194 tisíc korun. Koupili byste si ji?
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: ladíte páteční noční žuboxy na KISu a já už na lince 210-323-323 zdravím dalšího volajícího, kterým by měl být Mára. Ahoj!
1: Ahoj, kruky, čauky, čau.
0: Ahoj, jak pak se máš při pátku?
1: Ale už supravě, tak je pátek, takže odjedu jízdu a jdeme dom.
0: No Ježíš Maria, to je nádhera, to je pocit.
1: To je paráda, no. Jenom to horko teda, to je hrozně ubíjící.
0: To je pravda, no, to je pravda. Byla tam 40 a já myslím, že padne asi i dneska, stejně jako
1: no,
0: včera.
1: No, já taky věřím, no, To je hrozný.
0: Je. No, to už je moc.
1: Je to. No.
0: Ale zase na druhou stranu, hele, za půl roku, co bychom za to dali?
1: No, právě. My si budeme furt stěžovat, jestli bude tam zima, nebo to, nebo tamto, jestli budeme furt stěžovat stejnák.
0: To je tak, to už je takový folklor náš, přesně tak.
1: Jo, ty jsi
0: říkal, že budeš tak hrozně hodnej, že přenecháš song dalšímu posluchači.
1: Jasný.
0: Já ti prozradím, že to bude jedna velká party hitovka od Ega. Tak aha, pošleme ji někomu extra.
1: Jasný. Hele, tobě, jsi suprové hraješ.
0: Děkuju. Tak hlavně to je na vás, že jo? To jako.
1: Jasný, já vím. Tady mám před sebou kolegu od stejné firmy jako od naší, takže jedeme spolu v tandemu. Takže pro něho on poslouchal, co mu to napsal.
0: Jasně, doufám, že slyší.
1: Jo, určitě, nahrává to. A pro mýho miláčka Lucinku do práce, která je na noční, taky doufám, že poslouchá. Taky se mi to stihnul napsat, tak snad poslouchá.
0: Lucinko, no, tak zdravíme. Jo. Snad si nabral, snad si Máro nabral plusový body u Lucinky teďka.
1: Jo, určitě. Hele, a plně pro všechny, hele, na benzínku. Kdo jezdí, kdo dělá, jako to je prostě vždycky pro všechny.
0: Ano, jasně.
1: Nebudeme soukromníci.
0: Ne. Máro, tak jo, tak ti přeju, ať ti to rychle uteče za volantem, ať jo, máš šťastné kilometry. A
1: taky.
0: Hezký víkend.
1: Taky, opatruj se.
0: Měj se parádně i ty. Ahoj. No a jdeme na slíbený konkrétní song, který vybírá Pito.
2: Zdravím všechny skvělé lidi, prosím tě, zahraj nám Ego, Žijeme len raz. Jedeme na dovolenou, těšíme se, jsme šťastní jako blechy. Tak prosím, pro všechny, kdo se těší na dovolenou, kdo mají dovolenou, kdo se chystá na dovolenou a bohužel pro ty, kdo se musí vrátit z dovolený. Dík, zatím, čau.
3: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Páteční noční jukeboxy v plném proudu a v nich se objeví taky hlasovka od Pavla.
2: Čau Luky, krásný večer kysáci, můžu poprosit písničku od Armin van Buuren Here in my arms, a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají, pro tebe do rádia a prostě pro všechny pohodové lidi. Mějte se krásně, posílám pozdraví ze Skotska, Pavel.
1: Taky moc zdravíme a moc děkuju za vzkaz. No, samozřejmě Armin bude, je to jeho novinka v úzovkách, protože jsou tam trošku vypůjčení depešáci. Posuďte sami, jak se to povedlo. Taky jsme to zařadili do Kisparády jako tip na hit, tak jsem sám zvědav, kam až to vyšplhá, případně příští týden. A Pavel ještě tady doplňuje, buďte rádi, že v Česku máte teplo, já tady v Glasgow mám 10 nad nulou a je zima jako prase. No tak vidíte to. Tak já myslím, že opravdu není na co si stěžovat.
0: Radio Kiss.

0: Už jsou 3 hodiny, ale hudebními dramaturgy KISSu zůstáváte vy, ať už přes apku nebo číslo 210-323-323. Hezkou tropickou noc.
1: Od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS.
2: Be happy. Good evening.

0: Queen sice na Kissu zpívali o tom, že každý se mění, ale vy nemusíte měnit svoje zvyky v tom, co poslouchat v noci mezi půlnocí a šestou. To jsou totiž noční žoboxy na Kissu a vy máte v rukou to, co se bude ozývat z playlistu i dnes, v pátek 31. července, kdy v podstatě půlíme prázdniny, nedá se nic dělat, ale zpříjemníme si to aspoň muzikou, přesně podle vás, buď přes mobilní aplikaci a nebo číslo 210 323 323, kde já už aktuálně zdravím Radka. Ahoj.
1: Nazdar, dobré ráno.
0: I tobě, jakého máš to páteční?
1: No, dá se bojí páteční, no. Jo. Takže ještě dneska nějaká směna menší, takže...
0: Jo, jenom menší taková, no, jo, aby se neřeklo. Určitě. No to je dobře, takhle to má být před víkendem. No tak jo, co by si rád slyšel?
1: Takže bylo by to ITC, Melanie Cita.
0: Jo.
1: Takže bylo by to pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro celé rádio a všichni to poslouchají, teprve vstávají vlastně na ranní směnu, dá se pojít na zkrácenou. A hlavně pro lásku Veroniku Doluhačovic.
0: Dobře, a Veronika poslouchá?
1: No já myslím, že ještě spí. Jasný.
0: Jo, ještě hájá v Luhačovicích.
1: No takže.
0: Jasně, taky to pak vyřeď, že jsi se dovolal.
1: Určitě,
0: jo,
1: určitě.
0: Ať máš na víkend nějaký plusko.
1: Dobré plus, tak, na víkend.
0: Přesně tak. Tak jo, Radku, tak ať ti to dneska jde od ruky, ať ti to uteče.
1: Dobrý.
0: A měj parádní víkend.
1: Děkuju, taky, to by také.
0: Díky, na ahoj. Na a vám všem skvělou noc ze čtvrtka na pátek.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Tím si můžete být jistí a navíc myslím, že je ta správná chvíle se opět podívat do mobilní aplikace. Tam si něco přeje Peters.
3: Dobré ráno, Luky. Prosím tě, byl bys tak hodnej. Zahraj mi tam písničku od Tap Tap, jsem ředitel autobusu. Bylo by to jenom pro chlupáčka Míru z Olomouce. Ať se oholí. Díky moc. Měj se, Peter z Olomouc.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Přesně v 15:30 máte tu správnou noční vlnu, tedy Kiss. I z toho důvodu, že stále ještě můžete hrát o výhru, o soutěžní klání v tom, kdo se podívá do Egypta. Úplně jenom tak zadarmo v 5-hvězdičkový hotel Pik Albatros Dana Beach z Ultra All Inclusive. Tam bude úplně všechno, jestliže je to Ultra All Inclusive. No odpoledne, v odpoledním jumpu dneska se rozhodne, kdo z vás poletí. Podrobnosti najdete na kiss.cz. No a když jsme u Egypta, u arabského světa, tak tam je taková mytologická postava džin v láhvi. A právě Jeanine Bordel tento den, poslední červencový, v roce 1999 před 27 lety, neuvěřitelně to letí, dětská hvězda ho vypustila, toho džina v láhvi, Christina Aguilera, a zaznamenala s ním tehdy své první number one v americké singlové hitparádě. Tahle písnička bodovala je na britských ostrovech a později dokonce získala Grammy jako objev roku. Tak tady je velká vzpomínka a dál je to na vás. 210 323 323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let.

0: Kissu, Kiss Message, nebo taky, my jsme tomu říkali Love Hasič, přímo ve vysílání teď právě Jean-Luc, který to tak nějak měl pod palcem, spáchal to hudebně, dal to, smíchal to dohromady. No a Jean-Luca toho já nezmiňuju náhodou, protože o něm taky jsme se bavili mimo éter s dalším posluchačem. Ahoj!
1: Ahoj, Milan, zdravím.
0: Milane, my tebe taky. Ty jsi říkal hlavně mimo éter, že máš premiéru vůbec poprvé.
1: Ano, tak učím to občas, jsem tam.
0: Jaký je to pocit?
1: V pohodě.
0: Jo, je to dobrý, jo. Dá se.
1: Je to dobrý.
0: Tak to je dobře, to mám radost. No tak jo, ty jsi říkal, že by si rád slyšel o Jean-Luca Ailu, tak vzhledem k tomu, že Jean-Luc nám teď dohrál, to zase jako úplně nebudem ho tady úplně tak jako přetlačovat v tom playlistu, ale já slibuju, že do příště seženu verzi jeho tracku Ayla, který dokonce zahrál Armin van Buuren několikrát ve svém setu, což je teda obrovský úspěch. A dáme si originál od Kosmorovi v tuhle chvíli. Povídej, pošleme ho někomu extra?
1: Ne, určitě všem, co poslouchají a speciálně naší modrý a bílý flotile z holdingu.
0: Dobře.
1: Ty oni budou vidět.
0: Je mi to jasný, ty jsi na cestě, jak tak slyším.
1: Já jedu ze Španělska, teď už se blížím v Praze.
0: Aha. A jede se dobře?
1: Teď v noci se jede krásně, lepší jezdit v noci.
0: No. Je mi to jasný, no, souhlasím. Až teda na ty srnky, no, těch je teda dost. To.
1: Tak zaplať mám Bůh na dálnicích moc nejde.
0: Na dálnici ne, tam je pravda, tam se moc neobjevují. No tak jo, tak hlavně šťastné kilometry, ať ti nic nepřekvapí. Milane, doufám, že se zase brzo dovoláš.
1: Budu to zkoušet, díky,
0: zkouš, ahoj. Měj se krásně, pěkný víkend, ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: A my jsme se tady před malou chvílí notovali s předchozím posluchačem Milanem na telefonu, jak v noci sice běhají srnky, ale na dálnici moc ne, ale přesto sem tam se nějaká objeví. Pozor na to, tak jak ji upozorňuje Patrik, protože ten potkal živou srnku na dálnici D1 směr Praha 246. kilometr, tak opatrně. Páťo, díky moc. No a za muzikou už jdeme s Vaškem.
2: Ahoj Lukáši, tady Vašek. Nech nám tam zahrát pro všechny, co jsou z hůru. Popcorn remix třeba od Jana Michela Žara. Díky ti moc, ahoj.
1: Tak ten jsem tady žil nenašel, ale je tady Crazy Frog.
0: Radio Kiss.

0: Na hodinách 4 a minutka k ním, tím pádem patří éter pořád vašim přáním. Tak toho využijte, ať máte parádní páteční ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Pevně věřím, že máte přesně takhle veselé ráno i díky Kisu jako Outcast před malou chvílí. 4 hodiny, skoro 9 minut. Zdraví vás Lukáš Blaha. Přeju povedené páteční ráno Ignácům, jenom to nejlepší k dnešnímu svátku. No a na telefonu není Ignác, ale Karel. Ahoj.
1: Já tě zdravím, čau.
0: Já tebe taky. Jaké máš páteční jitro?
1: Ale tak, pracovní, no, to víš, tak v tuhle tu hodinu, nebo už jako, že já no. Už ti volám asi od za 10:03, mm-hmm. Až teď jsem se dovolal, teda, no.
0: Tak jsem rád, že to vyšlo, jsem rád, že to dopadlo
1: no,
0: nakonec.
1: Já taky. No, takže no. Jako zatím dobrý, jo. Jako, no, dobrý.
0: A potom už po práci víkend?
1: Po práci, tak, dá se říct, jo. Jakože ano.
0: Dobře, no tak jo. Tak držím palce, ať to máš brzo pro dnešek za sebou. Co bys rád slyšel?
1: Tak bych tě poprosil BB No Iron Mouse 1-800.
0: Dobře, máš je mít. A jo, pošleme ne. To někomu extra?
1: Tak poslal bych to k tobě, mě, mojí manželce, která teda pracuje už někdy skoro od půlnoci. Hmm. No a všem, co poslouchají a co pracují.
0: Jasně, no tak jo. Tak samozřejmě paní manželku zdravíme, jestli poslouchá.
1: Neposlouchá, určitě neposlouchá. Ona dělá jako v telekníku u telátek. Krmí, telátka, takže určitě neposlouchá.
0: No, tak tam má úplně jiný starosti. To je jasný. A u telátek, to musí být nádherný. No, to je, viď, to,
1: mimina,

0: Dobré páteční ráno. Paul Vandyk, mistr Paul Vandyk, dozněl teď hned z KISu.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
0: Radia KISS. A dál už to bude o vašem vkusu. Teď aktuálně se ozval do mobilní aplikace Honza.
2: Ahoj, krásné ráno, tady Honzík. Poprosím na cestu, teďka vyrážím, že bys mi tam zahrál Marky Mark No Mercy. Pro mě, pro tebe, pro všechny tisáky. Všem krásný víkend a pohodu. Mějte se, ahoj Honza, děkuju.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a physical contest. You gonna give your heart and your soul.

0: Tak přesně v půl páté jste s Kisem. Takový malý tip, pokud si dáváte snídani, tak právě dnes je Národní den avokáda. Jako může vám to přijít, že je to až moc zdravé a že vám to nebude chutnat, ale já musím říct, že jsem tudlova někde jedl chleba s avokádem a s vejcem a tak dále a byla to teda mňamka. Tak dejte vědět, jestli případně avokádo patří už do vašeho jídelníčku. A taky je 31. červenec, poslední den tohoto měsíce, den neobvyklých hudebních nástrojů. Vlastníte nějaký, případně třeba umíte takzvaně na pusu napodobit nějaký neobvyklý nástroj, tak klidně nahrajte mobilní aplikaci, ale hlavně to bude zase v příštích momentech a okamžicích o muzice, kterou si vy objednáváte, buď číslo 210-323-323 a nebo apka. Hezké ráno.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: stezky jsem a číslo 210 323 323, lépe řečeno ta linka, dlouho nezůstala němá, proto se ptám, kdo pak je tam?
1: Ahoj Luky, tady Střelec on Dix.
0: Hezké ráno, jak se máš při pátku?
1: Hele, pořád stejně, už 10 let dělám řezníka na jatkách, takže ve 2:10 ráno stávačka, abych ve 3 mohl bourat a pokračovat v porážce. A teď jsem zrovna na cestě do Baku a Dizerou, jsem kousek před Mladou Boleslaví, protože dělám ještě rozvoz, takže hovězí maso a...
0: No, hele, tak jako ty si docela nandaváš na to tělo, co si budem povídat?
1: Hele, na to, že měřím skoro 2 metry a vážím 76 kg, tak jsem byl úplná prdlačka, když jsem tam nastupoval. No ale za tu dobu jsem nabral takovou sílu, že fitnessáci jsou malí.
0: Tak to je krása. No ne, tak hlavně, že tě to těší, to povolání, to je důležitý.
1: Určitě.
0: Jo, to je krásný. Jako jíš rád maso vlastně, nebo jak to máš?
1: Jako jsem hodně masovej, ale víceméně ryby, no. Jako je loso, kapr, sandát.
0: A to je správný, to je správný. Prostě tak jako trošku ta zdravější stravička.
1: Jako taky cvičím, vy, takže nenarážím tady na fitnessáky, aby to nevzali špatně, ale prostě je něco jiného držet v rukách hovězí kejtu oproti tyči, která je vyvážená.
0: Tak jo, tak skvělý. Ty jsi říkal, že bys rád něco slyšel dvojice Jason Status.
1: Ano.
0: Tak jsem tady vybral z Becky Hill jejich Disconnect. To znamená odpojit se, tak ještě než se odpojíme, tak povídej, komu to pošleme.
1: Hele, chtěl bych to poslat svojí přítelkyni, která teda ještě spí, ale bude v 8 stávat, aby mohla makat do těch 4. Takže tý bych to poslal a o tom teď neví. No a všem, co jsou za volantem, hlavně ať jsou kolečkama dolů, protože víme, jaký to je dneska na těchto věcích. A pro tebe do studia a všem kysákům, co stávají a poslouchají.
0: Já moc děkuju, no tak přesně tak, přeju ti šťastné kilometry, ať nenarazíš. Mně přišlo včera trošku, že to vedro asi dělalo své, no.
1: Určitě, my jsme byli na Nechrankách, bylo tam krásně, koupali jsme se, rybáři tam chytali, bylo tam příjemně.
0: To je dobře,
1: takže
0: tak
1: kdo nemá na výlet, tak může na Nechranky.
0: Skvělý. Ondro, měj se nádherně, zase brzo v éteru. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Páteční Jukebox.
1: Bezvadné páteční ráno vám všem na druhou stranu z KISu a dáme si jednu velmi těžkou taneční klasiku z 90. let filmu Trainspotting. Tím pádem vám už je naprosto jasné, že to nemůže být nic jiného než Born Slippy. A právě to si přeje Andy.
2: Dobré ráno všem. Luky, moc bych ráda poprosila o zahrání písničky od Underworld Born Slip. Je to pro všechny kysáky, pro všechny, kteří již pracují, nebo je práce čeká, a ať nám to dneska uteče, ať si užijeme ten krásný slunečný víkend před náma. Děkuju moc.
0: To nejlepší od 90. let.
3: Non-stop.
0: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: s 5. hodinou na KISu přidáme ještě víc muziky podle vás, ale ze všeho nejdřív nás budou sledovat Beat Threads. Dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: 5 hodin, 6 minut. Velké díky, že ladíte KISS, posloucháte ho poslední červencový den. To znamená, že před námi je druhá polovina prázdnin. Zase to uteklo jako blázen, ale doufám, že je před vámi to lepší z těch prázdnin a léta pro rok 2026. Tak si je pojďme ještě pořádně užít. Stejně jako muziku, máme na to poslední necelou 60 minutovku. Zdraví vás Lukáš Bláha. No a jsou stále dvě možnosti, jak se dostat sem ke mně do éteru. Buď tak, že nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210-323-323. To už je teď ale obsazené, protože na druhé straně zdravím Pavla. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Pavle, tak jak se máš takhle při pátku?
1: No, poslední den před týdenní dovolenou, tak abych to všechno stihnul, tak už jsem vyrazil na Žateč.
0: Rozumím, pro pivo, jo?
1: Ne, vezu tam naftu a benzín.
0: Je mi to jasný. No tak jo, kam pak razíš na týden?
1: Tam pojedeme kousek od Mladé Boleslavy, udělám asi reklamu, budou tam airsoft války, tak kdyby se někdo chtěl přijet podívat na nás, teď je může.
0: Velká paráda, tak jo, tak si to skvěle užijte, hlavně ať vám vyjde počasí. No a co bys rád slyšel takhle po ránu?
1: Já jsem si vzpomněl na toho chudáka netaletovanýho Apia Zadora.
0: Dobře.
1: No já za to nemůžu, oni ho takhle pomenovali, já si myslím, že to zase špatně nebylo.
0: Ne, tak jako samozřejmě jako Michael, jeho mladší brácha, tak, ano, tak dobrý ano. To nebylo, ale dobrý jako zase.
1: Ale taky dobře. Si myslím, že to bylo dobrý, je to rozhodně lepší, než to by dokázal já.
0: Je to jako pecka velká, to je velká
1: jo,
0: hitovka.
1: Jo, myslím, že už pár desítek let se to hraje.
0: Přesně tak. No tak půjdeme úplně až do osmdesátek. Pavle, měj se krásně, ať to dneska všechno zvládneš tak, jak potřebuješ a doufám, že se zase brzo dovoláš.
1: Určitě, děkuju pěkně.
0: Za málo. Jdeme na to. Ahoj.
1: Ahoj.
2: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. To zůstává i závěrečný červencový den. Důkaz místo slibu je tady z mobilní aplikace, kam nahrál vzkaz Luky.
2: Ahoj Lukáši, budu rychlý a stručný. Začíná mě ranní směna, poslední před víkendem, tak mi tam zahraj prosím tě něco na pozbuzení. Díky moc, čau Lukáš.
1: Já myslím, že na pozbuzení bude dost dobrý následující song, o který ještě prosí Monika, a posádka kamionu na cestě z Německa, kde Martin drží volant a zmíněná Moni dobrou náladu a společně odpočítávají poslední kilometry domů a chtějí zahrát Bangarangu, aby jejich kamion o pár koní navíc a cesta rychleji utekla. No tak jo, jdeme na to, ať vám všem, hlavně pod koly, to uteče tak, jak má.

0: Jen pár vteřin před půl šestou, parádní páteční ráno s datem 31. července vám všem, speciálně pak Ignácům, pokud nás náhodou někdo s tímto neobvyklým jménem poslouchá, tak pochopitelně jenom to nejlepší. No a na lince 210 323 323 už sice nemám Ignáce, ale koho pak zdravíme?
1: Martina, ahoj.
0: Martine, ahoj. Kde pak nás ladíš?
1: Teď momentálně mezi Chomutovem a Žadcem.
0: Takže jsi na cestě do práce.
1: Teď jsem na cestě do práce.
0: Je mi to jasný. No tak jo, tak doufám, že ti to dneska bude hezky všechno odsejpat od ruky, jak potřebuješ. Ty jsi říkal, že bys si rád slyšel nějaké Silence, ale nemohl jsi si vzpomenout. Už jsi si vzpomněl, nebo ještě ne?
1: Ne.
0: Takhle do příště, to vyjde určitě. Já si to budu pamatovat, jsem sám zvědav, co to je, že jsi říkal, že Delirium to nejsou, že to je něco jiného. Tak si dáme Depešáky, protože to je Silence, teda opravdu těžká klasika. A pokud někdo poslouchal celou noc, já tuším, že jsem to hrál někdy ve 3 ráno, tak slyšel, jak se s tím popasoval s touhle klasikou Armin van Buuren, je to mimochodem i v Kiss parádě jako typ na hit. No a tohle je ten originál, tak je to jako takový posouzení, no, co je lepší, no. Lepší než originál.
1: Já myslím, že oboje je dobrý.
0: Má přesně tak, oboje má svý. Depešáci, tohle je opravdu podle mě jako jeden z jejich asi nejlepších kousků, těžko překonatelný. A pošleme ho někomu extra?
1: Ne, všem kysákům pro dobrý den, ať si všichni užijou sluníčko.
0: A že bude.
1: Zdraví.
0: Tak. Dneska bude potřeba se promazávat pořádně i vnitřně, hodně vody a hlavně se nespálit. No. No tak jo, tak jdeme si užít ticho. Enjoy the silence, Depešáci. Martine, měj se nádherně a pěkný víkend.
1: Dobře, taky ahoj.
0: Děkuju, ahoj. To nej.

0: Noční Jukebox.
1: Stále ještě lítáme pátečními nočními jukeboxy na KISSu, spíše ranními, protože hodiny ukazují 5.38. Dobré ráno, to 31. červencové vám všem. No a řešili jsme tady před chvilkou záhadu songu Silence. Je pravda, že Disturbed mě taky napadly, ale to už je přeci jenom jako trošku nějaký ten pátek, stará věc, 2 roky, ale možná, že Martin vlastně měl na mysli to a napadlo to i vás, třeba Filipa anebo Petra.
2: Ahoj, zdravím celý KISS. Když mluvíš o tom Silence, tak mě napadlo od Disturbed Sound of Silence. Teď jsem strčil klíče do zámku od firmy a samozřejmě první, co pouštím, KISS. Zdravím všechny kysáky, ahoj.
1: No jistě, takhle to má k práci vypadat, Petře. Takhle je to úplně nejlepší. A hlavně dneska taky bych rád připomenul, že má 77. narozeniny Bolek Polívka. Tak všechno nejlepší a tady je takový zaručený recept, jak se probrat.
3: Po ránu, mokrý hádr na tlamu.
4: Jsem ztratil.

0: úplném finiši pátečních nočních jukeboxů na Kissu United Six Heaven, to znamená vám všem skoro až nebeské ráno přeju tady z éteru. No a v něm se objeví ještě v tuto chvíli jmenovec Lukáš.
1: Ahoj Lukáši, vždycky nechám zahrát pro spoustu lidí, pro vás, pro kysáky, pro kamarády, rodinu, ale tahle písnička je věnovaná jenom jedný ženě, je to moje milovaná Marťa. A byla by to písnička Beruška od T-Boys. Díky, Mar.
0: No tak máš jí mít pro

0: dobré jitro.
1: A hezké ráno.
0: Tak, jdeme dřít fest, jak se zpívá v jedné hezké české písni, Dřou fest.
1: Přesně tak.
0: Tak Lukáš zvládnul noc, já jsem poslouchal cestou do rádia a ještě u toho svítil měsíc, člověče. Bylo no. takové romantické.
1: Jo, a ten můj hlas, víš, ještě
0: to... Přesně to krásně, co sešlo.
1: No, to no, potěšit.
0: No, takže ještě dojíždíme podle mě úplněk, protože už se zase jakoby zmenšuje teďka, ale že si máte nějaké problémy se spánkem a věříte na to, že za to může měsíc a,
1: to já,
0: a tak
1: to...
0: dále, tak už se budete teďka spinkat dobře.
1: No ne, je to znát, jak prostě ten den už se zase zkracuje, jako strašně se zkracuje.
0: A navíc ještě. No. Navíc ještě. No tak přejeme hezké ráno a hezký víkend.
1: Tobě tež a prej to bude nějak egyptský to tvoje ráno dneska. No dneska, na tom pravdy?
0: Dneska, přátelé, to je důležitá věc, dneska finále, Egypt, dovolená pro dva, all inclusive, po 15. hodině a budeme k tomu směřovat celé naše dnešní vysílání.
1: Je na co se těšit.
0: Tak poslouchejte.

0: KIS počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku ve čtvrtek odpoledne naměřili meteorologové 40,1 desetinu stupně Celsia. Horko způsobilo problémy na železnici a komplikovalo také práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Požáry v Řecku si vyžádali už 3 oběti, při zásahu na Krétě zemřeli místní hasiči. Z jednoho z letovisek na ostrově se muselo evakuovat na 8 tisíc lidí. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu nebo ostrově Lesbos. Další evakuace čekala také Španělsko. Francouzské úřady naopak povolily lidem evakuovaným kvůli požárům v departementu Gironde, aby se vrátili do svých domovů. A teď zpátky domů.
2: Kvůli očekávaným tropickým teplotám odstartuje zítřejší kvalifikační meeting na pardubickém závodišti dříve než je obvyklé. Pořadatelé chtějí dřívějším začátkem zajistit co nejlepší podmínky pro koně, jezdce a samozřejmě i pro diváky. Dostihy obyčejně startují až po 11. Zítra to bude už v 9 hodin. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. A po zprávách začíná raníky se s Martinem Hovorkou a je pátek.
3: Ježíš, je pátek, Terko, je pátek! Správně! Mistr humoru a dobré zábavy je tady s vámi, Martin Hovorka na KISu. Ne, teď trošku přeháním, ale bylo 6 hodin, dobré jítro.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: Já jsem si uvědomil, že jsem těsně před 6 hodinou už přál hezký víkend, ale jo, teď lidi si brali dneska v pátek volno, aby si užili ty tropy, ten krásný víkend, který nás čeká, ty super tropy. Tak proto už jsem se nechal unést tou náladou, ale zase z druhé strany jsou mezi námi posluchači, kteří stávají naposledy v tomto týdnu do práce. Začíná poslední pracovní den tohoto týdne a mě by zajímalo, jak se máte. 210-323-323. 210-323-323. Chci vás slyšet na uchu. Pro mě to je takový sváteční den dneska. Já jsem se úplně vyfik na to dnešní vysílání. Je dokonce kolega říkal, to by to sluší, člověče, taková havajská košile. Tak to víte, je pátek, no. To je jako malý svátek. Kdo pak se dovolal? Halo!
1: Dobré ráno, Martine, tady Jana.
0: Janičko, jak se vede po ránu? V pátek, 6 hodin, 8 minut.
1: Jsem spocená jak blázen.
0: To není možný. Už je vedro, už je venku vedro.
1: No, ráno, jak jsem měla 4:30 do práce, tak bylo 20 stupňů.
0: Teda, no to je pravda. To je pravda, protože i tohleto já jsem viděl, tady tu cifru na teploměru, když jsem usedl do vozu. Takže přes 20 stupňů. No tak uvidíme, ano. Kam se to vydrápe. Včera to bylo, já jsem tuším včera viděl v autě 41.
1: No, v autě. A na slunku to tak.
0: A v autě. A to já jsem měl jenom stínem. Pozor, to já jsem si vybíral. Tak. Já jsem to bral jenom pod stromama a vyhejbal jsem se jakýkoliv výhni včera. To já jsem si tu cestu plánoval. Já jsem to, teďka navigace má takovou novinku, že si můžeš zadat jízdu ve stínu pouze. Fakt?
1: Jak to je?
0: Tam oni dřív měli na těch navigacích, jenom že se třeba můžeš vyhnout mýtnému nebo dálnicím, ale teď tam má i novinku jízda ve stínu ještě.
1: Tak to o tom nevím teda.
0: No, tak se podívej schválně, až pojedeš autem dneska. Tak
1: oka,
0: jsi, oka. Jsi krásně, ahoj. Čau.
1: Čau, čau.
0: Ahoj. Kdo pak je s námi dál? Dobré ráno.
2: Ahoj, Petr.
0: Petře, jak se daří po tobě?
2: No, jdeme do práce.
0: A počkej, to je super, to je pecka je do práce. To je ale podle té výhra. Horší je sedět teďka třeba na posteli a říkat, ty ve mě vyhodili v práce, co já budu dělat, jo. Tak podle mě jako říci, já jdu do práce, to je pecka. Co?
2: No, to ne.
0: Na fakt jsou jako lidi, kteří teďka sedí a nemají do čeho píchnout, že jo? Vůbec jako nevědí, co budou dělat. Byli na pohovoru, vyhodili je od pohovoru, že jo? A teď, ale pak jsou lidi, co prostě hurá do práce. My jsme mezi nima, my jsme ty šťastní, čověče.
2: No, to moc jsme šťastní teda, no. No. Jdeme na střechu.
0: Kolik? No, jdeme na střechu, tak to chápu. Tak víš co, tak já dneska půjdu taky na střechu. Po vysílání já slibuju, že půjdu někomu pomoct na střechu dneska, jo?
2: Jo, to se teda stav, budeme to pekat spolu.
0: Tak se přijedu za tebou se opět. Tak ahoj, čau.
2: Ahoj.
0: No a do třetice, kdo pak s námi je po ránu u Reprobeden? Ahoj. Halo,
2: ahoj,
0: Radio Kiss. Nazdar, Pavlíku, co ty, máš radost toho, že dneska vyrážíš do té výhně?
3: Ne, já pracuji z domu, teď jsem v pohodě.
0: Tak počkej, home office, tak to je úplně jako nový game changer, to je super.
3: No jasné, a ještě na poslední v tomto týdnu, od příště týdnu jedu to pod stany.
0: No tak počkej, jakože home office a pak pod stan, to je pecka. Jasné. Hele, a když je, upřímně, když je home office, tak to trošku jako šulíš tu práci, nebo jako děláš, jako kdyby jsi seděl v kanceláři?
3: Ne, pracuje se normálně.
0: Maká, jako nedá se to nějak ošulit. Jako, že bys třeba nechal jenom zapnutý počítač.
3: No ne, protože nikdo jiný to nemůže dělat, že jo?
0: Tak to jo, já jsem si myslel, že když má člověk home office, že nechá zaplej počítač a jde k bazénu vedle.
3: Jo, to si myslím.
0: Jsem si domyslel, bohužel.
3: No.
0: Tak vidíš, tak takhle to nefunguje, tak to. Tak to a někdy musí.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem se na vás zase dneska tak ráno těšil. Máme 6 hodin 14 minut. Navíc to dnešní vysílání Radia Kiss bude hodně speciální a specifické, protože si někdo z vás odnese dovolenou. Ano, hrajeme o zájezd do slunné egyptské Hurghady, která láká na dlouhé písčité pláže, průzračné moře, promenády plné kaváren a restaurací a jsou tam ideální podmínky pro šnorchlování a vodní sporty. Tento zájezd je ve hře. Vy se můžete do hry stále registrovat přes naše webovky kiss.cz. Tam si rozklikněte ten článek právě o výhře na vysněnou dovolenou v Egyptě od cestovní kanceláře Blue Style. Tam to vyplňte všechno, odpovězte na otázku, jméno, kontakt a tak dále. No a dneska po 15. hodině budeme volat jednomu z vás, kterého vybereme na základě toho, že vyplnil správnou odpověď. Takže odpoledne finále s Egyptem. Poslední možnost registrovat přes kiss.cz, tak to udělejte. No a pozor, když máme dneska ten egyptský den, to egyptské finále, tak já jsem připravil něco speciálního. Přátelé, po 9. hodině, uděláme to v 9. Dáme si první 3 místa egyptské singlové hitparády, abychom zjistili, jaká muzika teďka frčí v Egyptě. Jaká muzika se hraje vedle Gizy. Tak dneska v 9 ráno, první 3 místa egyptské singlové hitparády.
1: Morning! Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

Ladíte Radio Kiss, 6 hodin 18 minut. To bylo včera dohadů, kolik bude ve skutečnosti stupňů, jestli tam bude ta 40. A byla tam. 40 stupňů padlo v Doksanech u Prahy a vlastně napříč celou Českou republikou padaly rekordy nejenom v střední Čechy, ale bylo tam i něco v západních Čechách, i něco na jižní Moravě. No a jediný teda místo, to je jako paradox, na Ostravsku, tam byl chládek, tam bylo včera asi jenom 36,5 stupně. Ale takže jako spousta mých kamarádů říkalo, že se včera jelo normálně v ochladě do Ostravy. No ale i dneska v Ostravě bude hic a výheň, protože ty teploty ještě porostou a ještě to musíme dneska vydržet. Musíme, jak se říká, zatnout zuby a buď to se někam uchýlit ke jak se vždycky chodilo k sousedům na televizi. Dobrý den, můžeme přijít na k vám na televizi nebo k sousedce půjčovat si mouku. Tak dneska můžeme k vám přijít na klimatizaci, prosím vás, odpoledne. To je prostě podle mě 31. červenec 2026, to je regulérní způsob trávení času jít k sousedům na klimatizaci. Tak jestli máte takovýhle souseda nebo sousedku, tak to 100% využijte, nebo já nevím, no, nějaký větráček, koupit si vějíř, prostě to nějak musíme vydržet, ale pár hodin a zítra už to bude o fous lepší. Pokud by náhodou vám tyhle ty rady nestačily, tak bych tady měl ještě píseň a to Mrazíka.

panovníci, lupici a lomplezníci, teď můžete přilepšit.

0: Píší naši posluchači, že už jsou ochlazení v 6 hodin 22 minut a to je dobře.
1: Zdar, Barťas. Ale teď se vidím úplně, jak stavím sněhuláka.
0: Tak na sněhuláky si ještě musíme počkat nějakých 5 měsíců, uvidíme, kdy přijde letošní první sníh, ale to ještě předbíháme. Dáme si vyloženě letní písničku Jump and Joy, Vamos Everybody, no a pak se mrkneme na hru 7-7, která nás čeká i dneska ráno.
2: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy. Na

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Už se nám to opět blíží ten dnešní hot kostkou a doufám, že budeme úspěšní, že se opět dostaneme k nějakým pěkným částkám, které si dnes odnesete od Rádia Kiss. Hrací kostka, co na ní padne, tak to vynásobíme tisícem, kdyby náhodou padla šestka. Tak dáváme rovnou 7000 korun, tak jak to bylo na začátku tohoto týdne a na konci toho minulého, kdy jsme třikrát po sobě nadělovali sedmičku. Ha, koukám, že vyhrál také Adam, 1000 korun, vyhrál Vašek, 5000 korun v tomto týdnu a dovolala se včera i Pavla.
2: Hodím to do té věže.
1: Tenhle ten můj nápad úplně nevyšel s popliváním šestky, protože padla dvojka, máš 2000 korun. Já jsem se ptal Pavly těsně po soutěži, když hrála muzika, jestli má vůbec radost.
3: Já jsem nadšená, hlavně, že jsem se dovolala.
1: Máš radost z dvojky?
3: Jo.
1: A co si koupíš? Čím si uděláš radost?
3: Já jedu za 14 dní na dovolenou, takže plavky nebo něco.
1: No tak to je super, plavky se hoděj, určitě. Tak krásnou dovolenou přeju.
3: Děkuju.
1: Uvidíme v 7 ráno, kdo se nám dovolá, jestli muž nebo žena. Každopádně 210 323 323 v 7 hodin ráno volejte k nám na Kiss, protože opět půjde o peníze a ne o úplně malé prachy.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Za malý moment čerstvé zprávy, teď muzika. Tady je Cyril, dobré jitro.

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte rádio Kiss, už sám štosuje provoz kolem Brna na dálnici D1, 189. až 196. kilometr směrem Ostrava. Tady máme, přátelé, lehce kolonky. Jedete-li po dálnici D1 na Prahu v opačném směru, tak 117. 118. 16. kilometr. I tady silný provoz, tak s tím kysáci počítejte. No a na dálnici D6 došlo k dohodě, k dopravní nehodě osobního auta se zvěří. Je to ve směru na Karlovy Vary na 28. kilometru, tak na tomto místě dávejte opravdu pozor. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Radio Kiss počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Čeští záchranáři, kteří pomáhali na přelomu června a července po ničivém zemětřesení ve Venezuele, podle prezidenta Petra Pavla projevili profesionalitu i obětavost. Zhruba 60 záchranářů poděkoval v Jelením příkopu na Pražském hradě. Od hasičů pak převzal vyznamenání za humanitární pomoc hrdina Venezuely první třídy, které Česku udělila prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Čtvrtá letošní vlna veder má v částech Evropy negativní dopady na výrobu elektřiny z jádra. Stejné problémy při předchozích teplotních extrémech přitom zaznamenávaly i jaderné elektrárny na západě kontinentu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Votroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. To byly zprávy v 6:30 a ranní Kiss pokračuje dál.
2: Ano, jedeme. 6:30, 5 minut, dobré ráno od Martina Hovorky. Mám pro vás Markyho Marka a také za malý moment ranní shot.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Pisáci, hlídejte si také ranní kachnu, pokud bych řekl nějaký blábol, zapište si to, protože před 9. hodinou budeme ranní kachnu vyhodnocovat.
1: Ranní show.
0: Ale teď muzika, která nás nakopne, a vybral jsem něco de facto aktuálního, protože právě dnes slaví narozeniny, 63. narozeniny, hudebník Norman Cook, neboli Fatboy Slim. Přátelé, tak to je člověk, který spolu s interprety jako Prodigy nebo Chemical Brothers patří k průkopníkům žánru, který mu se říká Big Beat. Big Beat. Big Beat. On dělá spíš něco jiného než Big Beat, ale je možný, že v Británii tomu takhle říkají. Každopádně Brit, kterýho si váží celá země. No a přátelé, já jsem si říkal, že bychom mohli zapomínat na jeho asi jeden z největších hitů, Rockefeller's Gang. Ovšem pozor, ta písnička, protože pátek bude šmrncnutá největším hitem kapely Rolling Stones, Satisfaction. No a Stouni zase mají aktuálně nejprodávanější desku v České republice. Jestli jako se podíváme na žebříček prodeje, tak Stouni jsou opravdu na špici se svým novým albem. Takže Fatboy Slim versus Rolling Stones, Satisfaction Skunk, to je dnešní ranní shot. No a 63 let slaví Fatboy Slim. Si ho pamatuju, jak ještě mladík skákal po festivalech a po pódiích jako DJ, on to dělá dodnes. No ale přátelé, ty šediny, ty se tam objevili.

0: Ranní shot pro 31. července, dnešní oslavenec Fatboy Slim a s ním Rolling Stones. Skvělej mashup, Satisfaction Skunk. 6 hodin 42 minut. No, jestli vás tahle muzika neprobrala, tak pak jedině pěkně kávička s pořádným logrem, nebo kávička, po který zůstane logr. Jako to má náš posluchač, ahoj.
1: Čau, tady Honza. Takže po ránu, 4:30, pěkně dvě kávičky, pěkně tureček, žádný překapávání, nic, no a od 7:30 pěkně ráno do práce.
0: Tyjo, turečka, 4:30 ráno, tak prosím tě, jestli budete dělat dneska turečka, kávičku, jo, tak ten logr, ten do koše nepatří. To je taková rada pro vás, kdo holdujete tomuto druhu kávy, tak otázka zní, kam s logrem po dopití kávy? Rozhodně ne do koše. Vemte si teďka zápisník, já vám dám jednu písničku, já vám dám pak pár rad, ty si zapíšete, abyste věděli, kam případně o víkendu s logrem, jak s ním naložit. Vydržte, buďte s námi, dobré ráno.
2: Ranní Kiss, každý všední den od 6 do 10.

0: 6 hodin 46 minut, toto je ráno na rádiu Kiss, já jsem Martin Hovorka a mě inspiroval před okamžikem náš posluchač, který mluvil o tom, že si dává Turka, že si dal dvě kávičky typu Turek. Tak jsem mu radil, ať ten logr rozhodně nehází do koše a teďka vám všem prozradím, co se má dělat s logrem po dopití této kávy. Jsme tady trošku jak v receptáři, ne na neděli. Receptář Přemka Podlahy. Tak přátelé, logr nevhazujte do dřezu, může ucpat odpad, jo, ani do koše, protože logr je geniální letní pomocník. Je to, může být přírodním hnojivem, protože logr milují rajčata, růže i borůvky. Těmto rostlinám dodá dusík a draslík. Vidíš, takže to je dobrý. Takže jestli pěstujete rajčata, růže nebo borůvky, tak ním přisypte logr od kávy. Jo. Pak samozřejmě, a to se hodí, protože hmyz je úplně všude v létě, ochrana proti hmyzu. Vůně spáleného nebo vysušeného logru na talířku spolehlivě odpuzuje vosy a komáry při letním grilování. Takže až kolem vás budou dneska poletovat vosy a další havěť, další hmyz, tak samozřejmě ten logr, ten by je mohl odpudit. No a pak je také logr pohlcovač pachů. Stačí dát misku s vysušeným logrem do lednice a neutralizuje zápach ze sýrů či uzenin. Vidíš to? Jsou takové jako rady k nezaplacení, ale když to vyzkoušíte, tak pak budete mít radost a budete říkat, ty na tom Kisu, jak nám poradili skvěle. Tak přátelé, pojďme si dát sousedovi stoníčka, když už nám to tady hraje, tak si pojďme udělat takové hezčí ráno a pojďme si všichni zaspívat. S Ivanem Mládkem, tyjo. Já se si myslím, že to zpívá Přemek Podlaha a on to zpívá Ivan Mládek, člověče.
1: Sousedovi stoníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každého dne v

0: mé to nestačí a je jejím koníčkem podvádět město.
1: Pokud jste naladili teď Radio Kiss, ano, jsme to skutečně my, Radio Kiss, radíme kam s logrem tady našim posluchačům. Proto tady písnička z receptáře samozřejmě.
2: Čauky Marťas, takže já turečka piju taky. Dávám si ho vždycky ráno, jednou turečka, jedno rozpustný, aby to bylo krásně vyvážený. A zásadně logr z Turka patří na zahrádku, pod kytičky a tak podobně. Měj se, díky, čau, Pepino.
1: Mám pro vás další skvělou muziku. Za okamžik pecka z 90. Čeká nás Ein, zwei Polizei. To budou Modo.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Egypta. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Radio Kiss. Be happy.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Ladíte Radio Kiss, 6 hodin 54 minut. Bavili jsme se tady o tom, co dělat s logrem po vypité kávě. A hnedka přicupitala do studia tady naše zprávařka Terka Jandová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já miluju tvoje rady. Já jsem chtěla přerušit tvoji one man show, aby tady byla i nějaká žena.
0: To si udělala dobře, že jsi přišla.
1: A líbí se mi tvoje rady. Tak co by si mi poradil?
0: No tak já už jsem tady říkal, že prostě krajčatům, že to je dobrý, že to je dobrý, že to odpuzuje hmyz třeba při grilování takový logr. A v případě, že vám třeba páchne v lednici nějaký sýr nebo šunka, co já vím, takže ten logr umí pohltit pachy. A my jsme zjistili, že tady máme takovou paní v našem mediálním domě, která tady chodí a sbírá normálně logr.
1: Hele, můžeme jí prásknout.
0: A odkud je, z jakého oddělení?
1: Já nevím, podle mě z účtárny.
0: Myslím, z účtárny.
1: A vždycky prostě naběhne do té kuchyňky a chce ten logr.
0: My tady máme taky velký mašiny na kávu, tady prostě se dělá kafe celý barák, takže asi si umíte představit, kolik toho logru tady je, že jo, za celý den. A ona fakt přijde na konci pracovního dne a zbalí ten logr.
1: To nevím, já ji potkávám dopoledne nebo ráno.
0: Ona má velkou zahradu normálně, to si fakt těm rajčatům. To se musíme zeptat, hele.
1: Hele, a co mám dělat, když ten logr nemám? Mám tedy si brát odsud, nebo jak to mám udělat?
0: Takhle, a nebo ještě varianta mě napadá. Jestli ta paní si doma z toho logru nedělá znovu jako kafe.
1: No to mě taky napadlo.
0: Takže takhle, Terko, jestli jako teďka závidíš tady naši paní z účtárny, že si bere logr, tak bys tam měla naběhnout, protože krajčatům, vy máte samozřejmě bohatou zahradu na ovoce a na zeleninu, tak by si možná měla přisypat.
1: To rozhodně. Já jsem jenom chtěla, jestli paní zrovna pije to kafe, jo, z druhé ruky, taky z teď, toho sekendu, tak dobrou chuť.
0: Podle mě teďka takhle úplně to ne, zakuckala se teďka. Tak za chvilku 7-7 hrajeme o 7 000 korun tady u nás na Kisu. Raní

0: Za chvilku se připravte a budeme hrát hru 7 v 7 o 7 tisíc korun.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ladíte Radio Kiss, dálnice D7 hlásí kolonu a to těsně před Prahou, je to z důvodu prací kolem letiště, tak už od 2. kilometru budete stát v kolonách. Teďka zdravíme také na Jižní Moravu, ahoj!
2: Nazdar kysáci, kdo jedete z Vyškova do Brna, tak si prosím dejte pozor, za Rousinovém 212,5 v tom zkužení, v pravém pruhu stojí odstavená litevská dodávka s vozíkem. Kamiony se taky hážu do levého, zipuje se to tam, tak ať do toho nikdo nevletíte, je to tam na varovky, trošku se tam stojí.
0: Děkujeme za rady, no a pozdravy ještě dalšímu šoférovi, dobré ráno.
3: Mezi Rnovem nad Doubravou a Žlebama je bakule čápů na poli. Lidi tam dobržujou, koukají na ně, já jsem byl mezi nima, že jo? Tak jenom si dávejte pozor, ať se tam něco nestane. Mějte se hezky. Ahoj.
0: Čápy vedle silnice. Pojďme teďka všichni společně, kdo jsme u těch reprobeden, u toho Rádia Kiss. Pojďme si všichni říct několika za sebou čapí. Čapí v 7 ráno, dobré jitro.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
1: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávat a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
5: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo počítá pro příští rok s dotací 415 milionů korun pro adiktology, stejně jako letos. Podle ministra Vojtěcha pracovníci pokračují tak, jak byli zvyklí, a agenda může ze spojení s odborníky ministerstva těžit. Nejbohatší člověk na světě Elon Musk, který pomohl Donaldu Trumpovi k návratu do Bílého domu, se chystá významně finančně podpořit kampaň amerických republikánů před listopadovými volbami. Nadcházející volby, při kterých Američané vyberou nové zástupce do sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, rozhodnou, zda Trumpovi republikáni udrží v Kongresu Spojených států většinu. Úspěch demokratů by mohl Trumpovi zkomplikovat zbytek jeho druhého prezidentského mandátu. A teď zpátky domů.
6: Lidé v Praze 3 budou moci během tropických dnů využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela, kde se mohou ochladit, napít vody a na chvíli si odpočinout. Městská část prostory otevírá při vysokých teplotách. Opatření je určeno především seniorům, dětem, těhotným ženám a chronicky nemocným. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
5: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička. Ve druhém kole 6-1, 3-6 a 4-6 outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Darderi z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3. A po sportu jdeme soutěžit. Je tady soutěž 7 v 7, tak držím palce.
1: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
2: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Je to tady, pár minutek po 7 hodině vás zdravíme z rádia Kiss. Máme nabušenou peněženku a chtěli bychom vám nějaké ty tisícovky dát před víkendem. Kdo pak se dovolal? Halo?
3: Ahoj, tady ano.
2: Janičko, jak pak trávíš tento prázdninový čas?
3: V práci,
2: ale tak jako přilepšení, dneska před víkendem, nějaká ta tisícovečka, hodilo by se, viď?
3: Ne, to určitě.
2: Určitě. Tak jo, já ti budu držet palce, protože samozřejmě tady máme hrací kostku, takovou, jako znáš z Člověče nezlob se. Kdy jsi naposledy házela kostkou, schválně?
3: No, to už je hodně dlouho.
2: A když jsi hrávala Člověče nezlob se, byla asi takovej ten typ, jak mu padaly šestky a hnedka nasazoval figurku, anebo naopak se strápila s jedničkama?
3: No, spíš to druhý.
2: Spíš to druhý. Tak uvidíme teďka, co z toho vypadne, protože padají různá čísla, padaly šestky, pětka, jednička, dvojka. Ještě vlastně tento týden nebyla trojka se čtyřkou. No, ale tak jako říkat, co nebylo, záleží, co bude, viď? Protože kostka, ta si stejně bude dělat, co bude chtít.
3: Přesně tak.
2: Tak mám to tam švihnout, tu kostku?
3: Švihni to tam.
2: A jakože jako pořádně jako švihnout, jo, jako chlapsky.
3: No, chlapsky určitě.
2: Pošlu to tam natvrdo, dobře. Tak jo, takže 7 hodin 10 minut, 31. července a toto je dnešní číslo. Číslo 3! Takže máš 3000 korun. To je
3: děkuji,
2: sympatický, děkuji. Si myslím, trojčička.
3: To určitě.
2: Trojčička, ta rozhodně není k zahození, navíc je od rádia Kiss. Tak jako přilepšení na víkend, hele, když to pěkně rozdělíš, litr dneska utratíš, druhý zítra a třetí tisícovečka pak v neděli. Každý den hezký obídek nebo večeře nebo nějaká plnohodnotná cukrárna s pořádnou zmrzlinou i se šlehačkou.
3: To je pravda, přesně tak.
2: Tak pozvi kamarády, pozvi rodinu a udějte si to hezkýho víkendu. Ahoj!
3: Ahoj.
2: Tak to byla naše posluchačka Janička, která se zúčastnila dnešní hry 7-7. Odnáší si od rády jakýs 3000 korun a my už se těšíme na pondělí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7

0: Vám všem dnešní kolo hry 7-7 je za námi. Janička si odnesla 3000 korun. Jedou si pro štěňátko, tak říkala, že to využijou na cestu. Každopádně, přátelé, tento týden, suma sumárum, jsme v tom za 18 000 korun. Nejprve super, 7 a 5 tisíc v pondělí a v úterý. No a pak jsme tady se trápili s jedničkou, se dvojkou. Dneska teda relativně cajk. Dneska to bylo za 3000 korun. Takže toliko 7-7 pro tento týden, no ale samozřejmě pokračujeme i v dalším měsíci, i v druhé polovině prázdnin. Hnedka v pondělí další kolo hry 7-7. Každopádně to bude až pondělí. Mnohem dřív, už za 3 minuty, se budeme bavit o nehodách na elektrokolech. A pojďme si říct, že elektrokolo je skvělá věc. Člověk má konečně ten úžasný pocit, že má v nohách obrovskou sílu, dokud mu teda nedojde baterka a nezjistí, že domů šlape na 20-kilové kovadlině. Tak za chvilku elektrokola.
1: Ranní Kiss. Každý všední den

7 hodin 20 minut, ladíte Radio Kiss, dobré ráno vám všem. Milí posluchači, pozor na silnicích, pokud se dáte na elektrokolo. Statistiky totiž ukazují, že počet jejich nehod dlouhodobě roste. V posledním roce jich policisté řešili přes 850, což je skoro pětina všech cyklistických bouraček. Nejrizikovější skupinou přitom nejsou mladí dravci, ale seniori ve věku 67 až 73 let. Celých 55% nehod padá na vrub nesprávnému způsobu jízdy. Následuje nedání přednosti a nepřiměřená rychlost. Téměř 80% těchto karambolů naštěstí končí jen lehkým zraněním, ale přes 8% si vyžádá zranění těžká. No a taková perlička na závěr, to je pro všechny, co milují statistiky, vůbec nejrizikovějším obdobím je srpen, konkrétně sobota, mezi 14. a 15. hodinou odpoledne. To je klasika, jede se o víkendu na kolo, ráno vyrazíte a odpoledne už je člověk potom obídku trošku znaven, dáte si obídek a pak už máte těžký nohy, nejde se vám, nepřemýšlí vám ta hlava a tak dále a tak dále. Takže dávejte pozor na elektrokolech, pokud vyrazíte v sobotu mezi 14. a 15. hodinou, zejména pak srpen, to je nejvíc cyklistů na silnicích. Tak s tím, kysáci, počítejte, jezděte opatrně a dávejte na sebe pozor i o víkendu.

0: Tohle jsou poctivý devadesátky. Wenga Boys, Up and Down. Ale pozor, já zatočím klikou. A tohle už je milénium. V obou hudebních dekádách vznikalo spoustu muziky, spoustu hitů. No a přátelé, my se miléniu na Kissu věnujeme vždycky v pátek večer. A protože je pátek, tak já vás chci nalákat na náš hudební speciál, který se jmenuje Best of Millennium. Tudíž dneska po 18. hodině se spolu opět uslyšíme a budu vám hrát právě takovýhle hity jako Mauro Picotto. Nebo R&B z milénia, Mary Mary a písnička Shackless, bude i třeba Sean Paul, nebo tahle pecka od Bahamen. Tohle to je všechno muzika, která nás bavila po roce 2000 a já vám ty největší hity, ty největší miléniovky, dvoutisícovky budu pouštět dnes mezi 18. a 22. hodinou. Šíleně se těším na ten dnešní večer.
1: A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.
0: Teď Ed Sheeran, písnička Shape of You a za malý moment čerstvé zprávy, které za Jandová dorazí mezi nás. Dobré ráno.

0: Už za chvíli v našem prázdninovém vysílání taková filmová rubrika naší filmové expertky Katky Čepelíkové, která dorazí mezi nás sem živě po půl osmé. Čeká nás letní prázdninová promítačka. Na základě několika indicí budete hádat film, který patří mezi letní filmovou klasiku. Už jsme tu tento týden vzpomínali na Jak dostat tatínka do polepšovny, na Rafťáky, na Slunce seno i na Léto s kovbojem. Tak další biják přidáme dnes po půl osmé. Buďte s námi. Dobré ráno.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pohled na silnice. Dálnice D1 hlásí silný provoz na průjezdu Brnem ve směru do Ostravy. Pomalu jedoucí kolona už od 182. kilometru. Jsou problémy na hlavní trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. U Šotků se jezdí kyvadlově. Je tu semafor. No a víme i o vážné dopravní nehodě v hlavním městě.
2: Ahoj všem kysákům. Ze Zbraslavy směrem na Komožany, když se jede zadem. Nahoře u zastávky nad Zátiším velmi vážná dopravní nehoda, motorka s nákladňákem, asi to bude uzavřený úplně a pravděpodobně na další dobu, tak se tomu snažte vyhnout.
0: Jeďte opatrně, díky za informace, kdyby něco, tak přes apku Rádia KIS s námi můžete být ve spojení.

0: Radio Kiss počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ředitelství silnic a dálnic předložilo návrh rozpočtu na příští rok. Žádá rekordní sumu až 90 miliard, tedy o 8 miliard více než letos. Podle ředitele podniku Radka Mátla se tam promítá vysoká rozestavěnost po celé republice a většina peněz je tak už smluvně vázaná. Na nové stavby má jít zhruba 8 miliard korun. Pro dostavbu základní dálniční sítě jde o klíčové projekty. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, ve čtvrtek po celý den čelilo nekontrolovatelnému příchodu tisíce lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí zatím úřady nezveřejnily. Ceuta se potýká s větší migrační vlnou už několik dnů. Španělská vláda rozhodla, že policii pomohou také vojáci.
0: Sport.
1: Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na oficiálním webu, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně Fotbalové asociace České republiky. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: Martin Hovorka s vámi, dobré ráno, zahrajeme si Masterboy a pak už letní filmová promítačka.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a po půl osmé mezi nás dorazila vyletněná i havajskou košili dneska má Kačka Čepelíková. Ahoj.
1: Jsem tady, tak je dobré ráno přeju.
0: Řekni mi, když do kina, tak s popcornem nebo bez?
1: Myslím, že s čipsama schovanýma v batušku.
0: A když doma na gauči u nějakého filmu v telce, tak taky k tomu patří čipsy?
1: Ale já si myslím, že už jo, teda jako neměli by samozřejmě, protože potom jako bereš jeden pytlík, druhý pytlík a nevíš, kolik si jich snět.
0: No nějaké jednohubky.
1: Hele, jako jestli to někdo připraví, tak klidně jednohubky.
0: Tak pojďme si dát teďka jednohubky k té hádance, k té filmové hádance. Další letní bijásek je tady.
1: No jasně, tak tentokrát to nebude bijásek, to byly samé filmy a tentokrát si myslím, že by to mohl být nějaký seriál.
0: Tak pojďme na Seroš.
1: Takže tenhle seriál se točil ve fiktivní vesnici Třešňová, která se ale ve skutečnosti jmenovala Višňová. Během ostrých klapek musel být v té původní tedy Višňové absolutní klid. Tam hele nesměli štěkat ani psy a vůbec tam nesměli ani jezdit traktory. Jo? V seriálu měl původně hrát Jaroslav Marvan, jeho roli ale nakonec získal Jiří Sovák. Manželka Jiřího Sováka řekla, že on vlastně nehrál, že to byl on. Jo? On tam vlastně hrál sám sebe. A od tohoto seriálu už všichni víme, co je to mít v chalupě Orchestrion.
0: 210, 323, 323, tohle ví úplně každý a úplně mi cukají koutky. Jak si vzpomínám na všechny ty, scénky z tohohle
1: Hlášky,
0: seriálu.
1: Hlášky, prosím, Ježíš, ale těch bylo, jako, ale nesmíš to říct.
0: Tak pojďte, volejte. Haló?
2: Haló?
0: Slyšíme se, kdo pak je tam?
2: Jana.
0: Janičko, máš ráda takový ty letní seriály a filmy?
2: No, můžeš na to koukat.
0: Takový ty, co dávají každý léto, jak to opakujou už asi pro tisící, ale vždycky nás to baví.
2: Jo, koukám.
0: Tak o jakém seriálu jsme tu dnes mluvili?
2: Já si myslím Chalupáři.
0: No to jsou Chalupáři, samozřejmě. A baví tě tady ten seriál? Já si myslím, že jsi to viděl už aspoň 100krát.
2: No, 50, ano.
0: 50krát jenom, no tak to je podobný. A dobrý pořád tě to baví stejně?
2: Jo, baví.
0: Mimochodem, v tom seriálu padla výborná rada. Jak líbat? Já neříkám, že to je úplně rada pro tebe, škoda, že se teďka nedovolal nějaký muž, ale já bych tuto radu pana Sováka rád zrekapituloval.
3: A podle mýho názoru jedině Italové ze všech národů umějí líbat pořádně, protože je to u nich velice závazný, to není jako u nás, že tak někomu dát pusu bez trestu. Ital se podívá na ženu a zvážní, ať ví, že to není žádná legrace. Přistoupí.
4: Vidím.
3: K ní takovým váhavým, trhavým krokem, jako by chtěl něco říct, v tom si uvědomí, že ji takhle zblízka ještě neviděl, to zlomí a líba. No, to je přesně.
5: To je.
3: Tohle na to dělá.
6: Chci prasáku, prasácky!
5: To je přesně.
0: Chtěla bys si být teďka v náruči nějakého Itala?
2: Ne.
0: Jako nelíbil se ti ten návod, jo?
2: Ne, nelíbil.
0: Zvážní a líba. No tak hele, byli to Chalupáři samozřejmě.
2: Jo.
0: Tak se měj krásně, ahoj a díky taky, za telefonát. Čau, tyjo.
2: Víš,
0: jak líba Italové jsme tady měli dneska po ránu. Tak dáme si jednu italskou, dáme si Sera Perchetti Amo a krásné ráno vám všem, 7.42.

0: Ladíte Radio Kiss, bavili jsme se tu o chalupářích, o seriálu Chalupáři v naší letní filmové promítačce, letní prázdninové promítačce s Katkou Čepelíkovou. A tady přišla reakce od našich posluchačů, od Honzy Střebíče, píše: Pan Sovák, mistr humoru, geniální herec v geniálním seriálu s geniálním parťákem, naprosto nedostižný seriál, plný inteligentního a lidského humoru v podání herecké elity. Já bych tady teď, děkuji, že jsme připomněli tady tu filmovou nebo seriálovou legendu. Každopádně teďka mají houba zižně, prý je hodně hub, i když už to nějak jako klesá, jak jsou ty horka, ale asi se dá pořád odejít s košíkem z lesa, tak já bych tady měl ještě jednu ukázku přímo z Chalupářů a je to samozřejmě na téma houbaření.
1: Já ti něco ukážu, teď jsem s panem císařem na houbách, pan císař našel. Víc, ale takový starší, víš, měkký, ale mě se povedl. Jedna houba, já ti ukážu. No, jestli pak víš. No, jak se jmenuje?
2: Satan.
1: Satan? Podívejte ty děti. Máš pravdu, je to Satan.
0: Takže bacha na satany, až půjdete dneska do lesa. A toto téma Chalupářů uzavřeme, protože mám tu samozřejmě píseň, znělku celého seriálu. Ovšem ve verzi, kterou naspívali, pozor, Chipmunkové.

Já myslím, že i takovýhle remix by mohl závidět Mark Korn. A toho si na kysu dáme právě teď. Takže ragagabam a vám všem krásné ráno, Ignácům obzvlášť. Dneska je 31. července a mají svátek. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, včera jsme se zapotili, protože padlo 40 stupňů, do Xany 40,1, Plzeň Bolavec, tady bylo včera 39,5 a tak jako napříč celou Českou republikou ten včerejší průměr teplot 35 až 39 stupňů a dneska má být ještě teplej, takže pokud tam u vás na těch teploměrech včera ta 40 nebyla, dneska bude. Včera třeba v Ostravě bylo chladno, tam bylo jenom asi 36, dneska i Ostrava si užije 40, takže přátelé, horko do celé České republiky. Takhle, za sebe, já nevím, já jsem se včera držel hesla, schlazenému je vedro cizí, to bylo moje včerejší heslo, protože já jsem byl tady včera v naší mediální budově, téměř celý den, tady klimatizace, příjemně, já jsem se tady dokonce zdržel, protože my to tady máme tak vychlazený v baráku, že mě se ani nechtělo ven, pak jsem samozřejmě jel klasicky autem garáž a auto opět vychlazený z garáže, takže opět jsem jako neměl pocit, že by bylo nějaký jako horko, no a když jsem přišel domů do bytu, tak tam už jeli naplno 4 větráky a taky to bylo vlastně příjemný, takže jsem vlastně celý ten to dění kolem toho hicu sledoval vlastně jenom přes okno, tady odsud z rádia, pak z auta, pak z domova a já měl takový ten pocit, že je jakoby jenom hezky. Že je jenom jakoby hezky, ale pak když samozřejmě jsem s někým telefonoval, tak všichni, tyhle, to je hic, to je typ. Já si třeba teďka myslím, to o čem teďka mluvím, že mi rozumí především kancelářské typy. Ale jestli poslouchá nějaký zedník nebo třeba pracovník na stavbě, tak ty kluci, já úplně vím, že co říkají, co to tam mele, teď prostě tam je teďka tady celý den, prostě 40 stupňů, my tady na úplným hicu a on tady povídá o klimatizacích. Takhle, jestli poslouchá někdo teďka třeba na stavbě, opravdu nějaký zedník nebo někdo, kdo maká na střeše, klidně cinkněte 210 323 323, já bych vás fakt rád slyšel a minimálně bych vás chtěl politovat. Ale zase z druhé strany, i mě dneska čekají nějaký pochůzky venku, takže dneska už si to užiju na plnej CRS. Tak počkej, tady se rozezvonil telefon. Schválně, kdo pak je tam? Halo?
1: Ahoj, slyšíme se?
0: Slyšíme se.
1: No já volám kvůli tomu teplu.
0: Tak povídej, kolik jsi naměřila a kde jsi užila ten hic včera?
1: No já jsem se neužila, já si užívám furt, my děláme ve Vinohradě.
0: Vinohrad, no pozor, tak samozřejmě i to je místo, kde teda pozor. A je tam hic ve Vinohradě?
1: Jo, strašný.
0: Jižní Morava.
1: Ano, ano, Znojmo.
0: Znojmo, tak bude dobrý víno, když jsou takovýhle vedra, nebo to naopak škodí tomu vínu? Já tomu nerozumím.
1: Škodí to, bude malý.
0: Bude malý. Tak jo, co to znamená, že bude drahý taky potom asi, víš? Že bude potřeba víc bobulek, aby bylo víc vína, že jo?
1: Přesně tak.
0: A tím pádem to bude drahý, protože bude bobulek málo, já už tomu rozumím.
1: Jo,
0: tak,
1: jo, jo.
0: Tak jo, tak vám držím palce, aby aspoň, asi by to chtělo, co také si přejete teďka nejvíc, aby sprchlo, nebo aby se ochladilo, nebo co je největší přání vinařů aktuálně?
1: No, aby zapršelo pořádně.
0: A koukali jste na předpověď, jestli bude pršet?
1: Ještě příští týden bude celý teplo.
0: Ještě celý týden bude horko. Já jsem teda koukal, že snad příští víkend, že už by mělo konečně nějak začít jako déle pršet, tak snad se dočkáte, vy vinaři.
1: Určitě, snad jo. No.
0: Tak jo, tak moc zdravíme na Vinohrad a myslíme na vás a já si to taky dneska půjdu užít už ven, abych v tom byl s vámi. Žádná klimatizace, ale pěkně naplno, jo?
1: Dobře, díky.
0: Ahoj.
2: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, pokud právě teďka jedete po dálnici D4, tak ve směru na Strakonice od Kamíku nad Vltavou. Exit 45, dopravní nehoda motocyklu a nákladního vozidla. Tento výjezd je aktuálně uzavřen na 45. kilometru D4 směrem na Strakonice. Máte-li cestu kolem Brna po dálnici D1, tak už zhruba od 179. kilometru se jede v pomalu jedoucí koloně a myslíme i na vás, co jedete přes Pohořelice.
2: Ahoj kysáci, kdo jedete z Brna na Mikulov, Pohořelic, zpomalte, je to tam samá srnka, tak ať není nějaká škoda na nějakém vozidle, i když neříkám, že gulášek by z toho třeba nebyl.
1: Ježišmarie, děkujeme za informaci, no a zdravíme i do hlavního města, kde v ulici Podchodovém v Praze máme hlášenou čerstvou dopravní nehodu. Mějte opatrně.

0: KISS počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dnes bude zprovozněna část dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stál přibližně 900 milionů korun, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc. V letních měsících po dálnici projede denně na 20 tisíc vozidel, jinak jich je asi 13,5 tisíce. Zmrazení regulovaného nájemného v New Yorku čelí žalobě několika pronajímatelů, kteří obvinují starostu města Zohrana Mamdányho, že se vměšoval do rozhodovacího procesu. Naopak ze strany tzv. Demokratických socialistů slyší Mamdány kritiku. Podle nich nepodnikl patřičné kroky proti newyorské policii. Mladý politik se snaží naplnit i další předvolební sliby, jako jsou městem hrazené školky nebo vznik obchodů s levnými potravinami. Naráží ale na problémy s financováním i ekonomické prognózy. A teď zpátky domů.
2: Řidiči v Kaplici od středečního rána projíždějí po nové pětiramenné okružní křižovatce na silnici 1/3. Stavba, která v budoucnu propojí město, jeho obchvat a D3, byla uvedena do provozu přibližně o 2 měsíce dříve, než se původně předpokládalo. Plnohodnotně začne křižovatka fungovat na podzim. Pro KISS Lucie Sinková.
1: Sport. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Sémanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradě získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce. To byly zprávy v 8 hodin a slovo už má Martin Hovorka.
3: A já zdravím Terku Jandovou, která nám četla zprávy v takových krásných letních šatičkách dneska. A jdeme na muziku po 8 hodině, teď si dáme Wickfield, bude i Ina. A co, je nám horko nebo není nám horko, dejte vědět přes apku KISSu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, mám plán na dnešní den, kdy bude až 40 stupňů. My dneska bychom měli jít k sousedům na klimatizaci. Je to tak, jako jsme chodívali vždycky k sousedům se koukat na televizi za minulého režimu, prostě nebyla televize v každé domácnosti, tak dneska bychom měli jít k sousedům, co mají klimatizaci, se ochladit. Dobrý den, sousedko, můžu k vám na klimatizaci? Tak ale každopádně já zdravím a teďka bych chtěl věnovat vstup všem, kteří jsou v tom hicu v práci a je to taková ta práce, před kterou se do žádný kanceláře ani nikam do stínu neschováte. Zdravíme všechny stavbaře, všechny svářeče, vás, co pracujete na silnicích. Teď jsme slyšeli, že se bude otevírat nový úsek dálnice D3, tak vás všechny zdravíme, kdo na tom děláte v tomhle horku.
1: Teď si představ, že seš na stavbě, na sluníčku, a jako svářeč seš oblečený v té vepřový kůži, aby ses nepopálil o jiskry přes elektrodu a musíš svařovat na tom sluníčku železní konstrukce. To je mňamka. Ale musím říct, že upřímně smekám před silničářem, co pokládají asfalt. Už jenom jet kolem je peklo, na tož to dělat. Fakt smekám.
0: Jsem včera přesně jel kolem nějakých silničářů a hnedka jsem si zastavil u fast foodu, aby mi dali do okýnka chlazenou kávu, takový to ice coffee, že jo, a říkám, já si to tady beru, mě bylo úplně hamba, já jsem si to bral tím okýnkem, tu malou škvírkou do toho klimatizovaného vozu a mě vlastně bylo úplně jako hamba, že ti kluci tam v tom vedru dělají ten asfalt, fakt jsem se cítil úplně provinile včera. Tak pojďme se podívat na vás další, kdo jste v tom horku vedru.
2: Nazdar Marťas, jakoby celý den ve Vinohradě v těch 40 od rána prostě do odpoledne a nemít se kde schovat, protože se na polu není kde schovat, tak to chcípeš. Já jsem tady taky z Jižní Moravy, já jsem od Břeclavy, kousek od Mikulova a jezdím autem klimatizovaným a nedá se to vydržet ten den, nedá.

0: Horka. Já pracuju ve škole, teď jakože uklízečka. A včera jsem umyvala okna. Než jsem to prostě umyla, než jsem to chtěla setřit, tak to už bylo suché. Tak zase ze štaflí dolů pro hadru, zase umyť. A zase jsem to chtěla zetřít a zase mě to uschlo.
1: Yeah.
0: No já jsem se s toho málem.
1: Jak já ti rozumím. Tak pojďme se ochladit. Pojďme si dát ladovskou zimu. Pojďme si dát ladovskou zimu v den, kdy má být opět 40 stupňů necelých. 8 hodin 13 minut, toto je ranní ochlazení od Rádia Kiss.
2: Za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima za okny a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská

0: Tak co dobrý, ochlazený, 8 hodin, 17 minut, zdravíme taky všechny jeřábníky, čau.
1: Nazdar kysáci, já dělám na jeřábu, nemám tady klimatizaci a včera jsem tu měl krásný 40 stupňů a teď začínám na 30. Takže uvidíme, jak to bude dál. Hezký den.
0: Psal mi tady posluchač, že je výhodný mít v těchto dnech střešní byt, že tam dáte uschnout pod to střešní okno tričko, za 7 minut je suchý a pak si ho vezmete na sebe a za 7 minut je mokrý. Takže zdravíme taky vás všechny, kdo se teďka probouzí.

Žijete v nějakém podkrovním střešním bytě. No a musím pozdravit, pozor přátelé, to ještě musíme jednu věc tady dát k tomuto horkému tématu. Přátelé, viděl jsem včera na sociálních sítích vyprahlou zahradu Dalibora Jandy, to je zpěvák, samozřejmě víme všichni, tak jsem narazil na jeho zahradu, na fotografii z jeho zahrady, tam úplně žlutá tráva, jako někde ve stepi. On si chtěl zřejmě vyfotit svoji okurku nebo spíš cuketu a nakonec to vzal i s tou zahradou, která je úplně celá proschlá. Takže přátelé, pokud máte taky takovou zahradu jako Dalibor Janda, tak to nastříkejte na zeleno nějakým sprejem, jako to teďka udělají na Slovensku, jak tam vzali tu zelenou barvu a nastříkali to uschlý křoví na zeleno, aby to vypadalo jako, že to je fresh. Ne, opravdu, on, ten Dalibor Janda na té zahradě, on tam má fleky, takový ty úplně uschlý, jako by mu to počudali psi z celý vesnice, tyjo, tu zahradu. Takže přátelé, to nemá smysl ani zalejvat, to už. Už ty zahrady nechte bejt a ono se to snad nějak jako schopí, no. Příroda si musí poradit. Hezké ráno.

0: Máte v uších ranní Kiss, 8 hodin 21 minut a dneska dopoledne opět za mikrofon usedne Michal Kavalčík a já i dneska bude probírat nějaké zásadní téma, samozřejmě to se prozradí všechno až po 10. hodině, ale my se můžeme právě teďka mrknout na to, co se u Michala v dopoledním Kissu řešilo včera po 10. hodině. Michale.
1: Představte si, kysáci, že máte před sebou velké červené tlačítko s nápisem Restart života. Zmáčknout, nezmáčknout. Jo, a když to zmáčknete, tak jdete úplně od začátku. Znova škola, první lásky, první práce, první hypotéka a hlavně znovu celé dětství bez mobilu a bez internetu. Zmáčkli byste to ano nebo ne?
0: Ano! Dal bych to celý znovu, ale nezáleží na mě, záleží na vás, takže za okamžik nejlepší vaše odpovědi ze včerejšího dopoledne.

0: Bude 8:30, pohodové, páteční ráno vám přejeme a zdravíme i Michala Kavalčíka, který měl včera docela zajímavé téma, ne docela, ale určitě zajímavé téma.
1: Kdybyste dostali možnost, tlačítko na restart vašeho života, zmáčkli byste ho?
0: A toto jsou vaše životní, možná i rady, možná i takové filozofování. Ahoj.
2: Já bych to bral tak, jak to bylo v filmu Klik. Když by byla nějaká špatná situace, kterou bych se chtěl snažit napravit, tak bych to vždycky restartoval a udělal bych to znova.
3: Za mě určitě ne, protože bych nebyla tím člověkem, kterým zrovna teď jsem.
4: Kdyby to šlo, vrátil bych se zpátky, aby mi bylo 15. Spoustu věcí bych udělal jinak. A na druhou stranu bych neměl tak krásné děti a takovou manželku, který bych neměnil, takže asi ne.
5: Restart života bych určitě neudělala, byť nebyl vždycky růžové, je to spíš takový nahoru dolů. Nicméně bych vymazala nějaký lidi ze života.
1: Já bych to dal dneska Petrovi, protože on to tak nějak jako pěkně shrnul.
6: Teďko po tom, co jsem slyšel, bych to nezmáčil. Já jsem totiž takový trouba, že bych ten život pohnojil úplně stejně, jako jsem ho dohnojil teď. Takže by to bylo úplně zbytečné.
1: Peťo, já ti rozumím.
0: Michal Kavalčík, naši posluchači v éteru po 10. hodině, tak i dnes laďte Radio Kiss. Hrajeme muziku Paul Keane Aquagen, pecka Eternity. Dobré ráno.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, v tento okamžik je 8:30, víme o problémech, které jsou na dálnici D4. Jedete-li v tento okamžik kolem 45. kilometru na Prahu, tak tady byla dopravní nehoda naštěstí už odstraněna a jezdí se bez omezení. To je ta lepší zpráva, která v tento okamžik přišla, ale třeba u Ostravy, tak tam je ucpáno na dálnici D1 a to ve směru k Polsku, dokonce i v opačném směru jsou nějaká auta a trošku zdržení. Každopádně v Praze se aktuálně radíme vyhnout se jižní spojce a spojce Štěrboholské ve směru k Běchovicům, kde se staví pražský obchvat, tak úsek mezi Spořilovem a Běchovicemi aktuálně na víc jak 30 minut jsou zde kolony. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná. K večeru čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Máme před sebou další horký den. Teploty mohou vyšplhat až na 40 stupňů Celsia. Meteorologové proto varují před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit problémy také například v dopravě nebo energetice. Lidé by také nikdy neměli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. V argentinských Andách uvězněla sněhová bouře více než 100 turistů. Ti se snažili dostat k vyhlídce Balcón del Pisis, která leží v nadmořské výšce 4550 metrů. Auta turistů zasypal sníh a musela je vyprošťovat až těžká technika.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují, jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma, Tromsø porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
2: Terko, díky, já jsem Martin a mám pro vás za malý moment souboj dvou hitů. Ale bude to souboj dvou speciálních hitů, tak buďte s námi tady ranní KIS po půl deváté.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

Ladíte Radio Kiss a zdravíme vás všechny, kdo posloucháte naše vysílání v tomhle hitsu, píše Libor s Aničkou, pracujeme s přítelkyní na poli na chmelnici, staráme se o chmel, začíná to být peklo. Dál píše Aleš, v tomhle vedru pokládáme asfalt, takže si dovedeš představit, nebo spíš nedovedeš představit to vedro. Další informace je od silničářů, že to fakt není jednoduchý. Myslíme i na kuchaře, který v tomto horku stojí ještě navíc u sporáku. A pozor, přátelé, na to bychom úplně zapomněli. Do skláren zdravíme. Kluci a holky makají ve sklárnách, tak zdravíme je tímto směrem a klobouk dolů, protože si opravdu vážíme toho, že to dokážete vydržet a zvládnout. Snad se nám krapet ochladí o tom víkendu, to si moc přejeme. Tak, ale ochlazení nabízeme už i teď v našem vysílání, protože já jsem teďka v čase našeho hudebního betlu, našeho souboje hitů, vybral dvě speciální písničky. Nebude to ani mileniovka, nebude to ani 90. Vlastně jo, ta jedna písnička bude z 90. Ale přátelé, tématem těch dvou písní je, že jsou vánoční. A přátelé, teď je teda jenom na vás, jestli rozhodnete přes apku Rádia Kiss, zdali si pustíme buď to za prvé skupinu Wem. Musíme se ochladit, musíme. A nebo varianta číslo dvě, že budeme hrát Mariah Carey. 40-stupňový horka budou, je 31. července a otázka zní Wem nebo Mariah Carey. Last Christmas nebo All I Want for a Christmas is You. Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a prvních pět vašich zpráv v tento okamžik rozhodne o tom, kam se bude ubírat náš playlist. Hezké ráno, teď už David Guetta a song Die Livin'. Ladíte Radio Kiss.

0: Taky jste tak napnutí jako já? Já si myslím, že jsem nikdy nebyl víc napnutý během našeho souboje hitů nežli teď, protože přátelé, horka jsou a ještě asi chvilku budou a my dneska to chceme ochladit i tím playlistem, takže dávám na výběr Wham versus Mariah Carey, Last Christmas nebo All I Want for a Christmas is You, a už se tady dívám na vaše odpovědi, prvních pět jich tady mám, tak ty rozhodnou, co si budeme hrát. Ahoj.
1: Za A, Wham, děkuju.
0: Wham, mají první čárku, 1-0 pro Wham.
2: Ahoj Martine, určitě tam dej Wham. No to je nádhera, krásný ochlazení. Díky, ahoj.
0: 2-0, Wham.
3: Mariah Carey, určitě, ahoj.
0: Ahoj.
4: Ahoj, prosím dvojku, protože je to prostě legenda. Díky, ahoj, Katka.
0: 2-2. Katka to srovnala na 2-2, takže pátá zpráva teďka rozhodne.
5: Tak určitě Wham, ale to je slušnej ústřel. Hezkej den všem.
0: No tak 3-2 vyhráli Wham, ale bylo to voprsa. Já si myslím, že tady by udělala radost každá z těch dvou písní, ale přátelé, zahrát si v tomhle hitsu 31. července Last Christmas. Podle mě tohle potěší úplně každého posluchače. Dobré ráno ve 3:15.

0: Hits a toto je vítěz dnešního souboje hitů, dnešní hudební battle vyhráli Wham! Já bych chtěl také pozdravit všechny bagristy a buldozeráky a já vím, že v těch kabinách mají hrozný horko, mnohdy nemají ani klimatizaci, myslíme na vás. Taková rada, hodit přes kabinu deku, aby se to dalo vydržet. No, třeba to pomůže. A já si jako opravdu říkám, ještě, že dneska nepadá sníh, protože jako ten bych fakt nechtěl uklízet v tom horku.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Rádio Kiss.
0: Be happy. Dáme DJ Boba a vyvolejte 210 323 23. Za malý moment vyhodnotíme dnešní ranní kachnu.

0: ranního kysu.
1: 8.54, dobré ráno, nejvyšší čas vyhodnotit dnešní ranní kachnu, jestli byl nějaký blábol, nějaká fake news, něco, co prostě není vůbec reálného. Halo, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Luboš.
1: Tak Luboši, schválně jsi si chytnul dnešní ranní kachnu ve vysílání.
2: No, přes chvilku ve zprávách jsem slyšel Argentina, padá sníh, výška nad mořem 4,5 tisíce metrů, těžká technika, to je nesmysl.
1: Tak to kachna není. To je pravda, kamaráde. Teďka mám tu zprávu tady otevřenou, když si zadáš kamkoliv Argentina sníh, tak ti ty zprávy vylezou, už včera odpoledne se o tom psalo, normálně 4,5 tisíce metrů, lidi zasypaný sněhem, vůbec to nechápeš, jak něco takového možný. My tady jakýhle horka a v Argentině nahoře v kopcích prostě auta, které nemůžou odjet, neuvěřitelný. Tak je to pravda, ale v tom případě to je bez výhry dneska.
2: To kachna není.
1: Ahoj, měj se
2: hezky. Aspoň, že jsem se dovolal.
1: Aspoň jsme se slyšeli, měj jsme hezky ráno. Díky jo, moc. Díky, ahoj, čau. Kdo pak je s námi dál, Féteru?
3: Ahoj, ahoj, Lukáš.
1: Lukáši, povídej.
3: Ale já si upřímně myslím, že ranní kachna byla s tím, jak jsi mluvil s posluchačkou a říkal si, že vlastně navigace má i ty cesty v tom stínu.
1: Máš pravdu, je to tak. A ty jsi jako brzký posluchač, protože já už jsem to říkal po 6 hodině, že existuje taková nová vychytávka v navigacích, že si budeš moct zvolit cestu stínem. Takže ty jsi poslouchal takhle brzo ráno a takhle dlouho jsi s náma celé dnešní ráno, tak si odnášíš cenu, protože to je samozřejmě správně. Takhle bylo by to hezký, kdyby takováhle vychytávka fungovala, ale nefunguje. Takže ty máš
3: jo,
1: samozřejmě
3: by
1: pravdu.
3: Fajn.
1: Jak zvládáš, mimochodem, jak zvládáš ty horka? Zatím dobrý nebo?
3: Zatím dobrý, dá se to.
1: Tak jenom pojďme si říct a pojďme si jako říct na pravou míru věc, abychom všichni nezapomínali na pitný režim. Prostě teďka se všichni napijte, hele, teďka všichni, i ty, jak ses dovolal, teďka jsme vysoutěžili, napij se teďka pořádně, aspoň 2 deci vody teďka vypít, ať jsme všichni vychlazený, jo?
3: Jasný.
1: Ahoj, čau.
3: Díky, čau.
1: Posíláme cenu za ranní kachnu a hrajeme muziku. Tady je Flowrida a písnička Whistle.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je tu 9. hodina, míříme na silnice. Pokud právě teďka jedete po obchvatu Olomouce po dálnici D35, tak mezi Tovačovem a Předovem, mezi těmito exity ve směru na Ostravu bylo spatřeno vozidlo v protisměru, tak je potřeba tady dávat opravdu pozor a včas se vyhnout, pokud to půjde.
2: Krásné, dobré ráno, kysáci, dejte si pozor. Ze směru od Chlumce nad Cidlinou směr Praha na 53. a půl kilometru, přesně uprostřed dálnice, ležej tam trámky, tak ať do toho nevlítnete. Čau, Jirka.
1: Dálnice D1, Praha-Brno, tento směr hlásí na 17. kilometru čerstvou dopravní nehodu. I tady buďte opatrní. Pokud máte informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Radio Kiss počasí.
2: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Do Česka se vrátila vedra a s nimi i otázka, na co mají zaměstnanci, kteří v nich pracují, nárok. Je to například kontrola teploty na pracovišti, častější přestávky nebo přísun chlazených nápojů. Zaměstnavatelé ale často jdou i nad rámec svých povinností a tak přidávají například klimatizaci chlazené potraviny nebo umožňují lidem pracovat z domova. V americkém Utahu se objevil takzvaný požárový vír, kterému se přezdívá také ohnivé tornádo. Je to rotující vír připomínající tornádo zviditelněný kouřem a plameny. Vzniká v souvislosti s extrémním přehřátím vzduchu zemského povrchu při požáru. Jedná se o obdobu prachového víru, takzvaného raráška, se kterým se můžeme běžně setkat i u nás. Požár, který v pondělí vznikl v důsledku úderu blesku, se rozšířil na plochu 2000 hektarů a to vedlo k evakuaci místních obyvatel. A teď zpátky domů.
3: Lidé v Praze 3 budou moci během tropických dnů využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela, kde se mohou ochladit, napít vody a na chvíli si odpočinout. Městská část prostory otevírá při vysokých teplotách. Opatření je určeno především seniorům, dětem, těhotným ženám a chronicky nemocným. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na té by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Za námi jsou zprávy v 9 a pokračuje Ranní Kiss dnes s Martinem Hovorkou.
4: Finálová hodina Ranního Kissu pro tento týden je před námi. Odbyla 9. a hráme muziku C-Block anebo Bongo Cha-Cha-Cha za malý moment.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Přátelé, já teďka to tady všechno nachystám, protože za malý moment, když už máme tu ten egyptský den dneska, tak já vám za malý moment představím, jak vypadá egyptský singlový žebříček, první tři místa. Zahrajeme si třetí, druhé a první místo egyptského singlového žebříčku, abychom se naladili na muziku, kterou budeme pak poslouchat u bazénu celý týden během dovolené. A není to tak, že by v Egyptě poslouchali Lady Gaga, nebo Dua Lipu, nebo Robina Schulze, nebo další stěžejní hvězdy playlistů světových rádií. Oni jedou po svý vlastní trajektorii. Takže přátelé, třetí, druhé a první místo egyptského singlového žebříčku. Za malý moment tady na Kissu, připravte se. Teď Oli Murs a Demi

Dneska máme na Kisu finále soutěžení s Egyptem o dovolenou a já tady mám, přátelé, abychom se naladili, tři největší hity egyptského singlového žebříčku o prázdninách roku 2026. Přátelé, pojďme se naladit. Na třetím místě této prestižní hit parády je píseň, ve které se v překladu zpívá Nejsi jen můj milovaný. Úspěšný arabský popový single.

zpěvák Mesh a písnička se jmenuje Habibi Bas. Texty hudbu složil Aziz El Shafai.

Přátelé, třetí nejúspěšnější písnička egyptské singlové hitparády. Zpěvačka, která se jmenuje Angham a písnička Mesh Habibi Bas. Text vypráví o hluboké lásce, kde partner není pro ženu pouhým milencem, ale také nejlepším přítelem, spřízněnou duší a životní oporou. No a pojďme se posunout na druhé místo, kde se umístil egyptský zpěvák, který se říká Tulejte. Písnička, která vyšla teprve před pár dny, už se vydrápala na druhé místo egyptského

0: Martine, díky za inspiraci. Za 3 neděle vyrážím do Egypta, takže vím, že si nesmím zapomenout sluchátka a budu radši poslouchat Kiss. Takže díky.
1: Zdravíme Jarouše. No a přátelé, toto je druhá nejúspěšnější písnička aktuálně v Egyptě. Skladba, která kombinuje moderní zvuk, ale také nostalgický zvuk arabského popu 90. let. A první místo? První místo. Toto je první místo. Taková egyptská Shakira. Zpěvačka, která se jmenuje Shireen. A skladba Taban Taban. Nejúspěšnější písnička v Egyptě aktuálně. Zpěvačka Shireen.

Přátelé, už za půl hodiny se dozvíte, jak vyhrát dovolenou v Egyptě. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak za zhruba půl hodiny vám celý nástroj soutěžení prozradím. Ale teďka se tady ladíme třemi největšími hity egyptské singlové hitparády. A přátelé, gro toho celého je, že vlastně ty písničky nemají vůbec žádný rytmus, že pokud do Egypta, ať už jako výherci, nebo že si to pořídíte, jedině se sluchátkami na uších, protože se vyplatí poslouchat Radio Kiss během dovolené. Přece nebudeme poslouchat tyhle ty egyptský cajdáky. Ale jako tohle to jsou prostě tři největší hity v Egyptě aktuálně. Abychom věděli, do čeho jdeme, že jo?

0: někdo říká, že egyptská muzika šílený, že peklo, ale jsou i posluchači, kterým se to líbí. Kteří píšou, že by chtěli vyhrát ten zájezd, aby mohli tuhletu písničku a tyhle ty písničky, co jsme si hráli před okamžikem z egyptské singlové parády, poslouchat přímo u bazénu v hotelu.
1: Prťasty, ale ta dvojka, Tulejte, jako dobrý, to si myslím, že se bude hodit na ten ultra all inclusive, to doufám, že se tam ten výherce pěkně vylije teda. Tak čau.
0: Zdravíme, ahoj.
2: Čau Martine, to jsou speciální písničky, mně to přijde, jak když je to Ricky Martin šmrcnutej Tarkanem, ale docela to jde.
0: No vidíš to, zas tak hrozný to není. Tak přece jenom byly to tři největší hity egyptského singlového žebříčku prázdnin roku 2026. Tak jsme si trošku jako představili to, co se aktuálně hraje v Egyptě. No ale teď pojďme do našich oblíbených devadesátek, protože zazpomínáme na skupinu Fool's Garden a to je jiná muzika. Lemon Tree.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: přátelé, volume doprava, klimatizace doleva a pojďme se naladit na Egypt. Ano, i v Egyptě bude potřeba klima. Dokonce v Egyptě aktuálně mají krapet nižší teploty než my tady v České republice. 6.37.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
0: Já už jsem vás tady ladil po 9. hodině, kdy jsme si hráli největší hity egyptské singlové hitparády, takže jsme se hudebně jakoby naladili. Taky jsme si uvědomili, že je docela dobrý si vzít sebou sluchátka a Rádio Kiss do kapsy v nějaké aplikaci, protože během dovolené by mohla chybět ta muzika, kterou hrajeme my tady na Kissu. Ale přátelé, každý svět, každá země, každý kontinent má své největší hity a Egypt to má tak, jak jste slyšeli. Každopádně dovolenou v Egyptě milujeme, kdo by teďka nechtěl se probudit někde, odkud je to jenom pár metrů na pláž, přes kterou, když člověk přejde, tak skočí do moře, pak si dá drink, koktejl a užívá si tu pohodu a načerpává energii. Tak a přátelé, s námi to lze, protože my soutěžíme s cestovní kanceláří Blue Style, za což Blue Style děkujeme, že věnovala jako výhru tohoto týdne pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pikal Batros Dana Beach s Ultra All Inclusive. Pokud chcete Kisáci vyhrát, tak právě teď odpovězte na webu kiss.cz na otázku. Opravdu už jdeme do finále, protože ve 3 odpoledne finále, takže máte jednou z posledních možností se registrovat do celého soutěžení. Takže kiss.cz, tam si rozklikněte tu soutěž s Blue Stylem, odpovězte na otázku, která zní, do kterých egyptských letovisek můžete s Blue Style cestovat z Pardubic. Dohledejte si správnou odpověď ideálně na stránkách Blue Stylu, pak připojte svůj kontakt a pak si počkejte na dnešní odpoledne, kdy po 15. hodině náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání a pokud se daný soutěžící obratem dovolá k nám do studia, tak vyhraje dovolenou. No a pokud by se nedovolal, tak vybereme dalšího posluchače. Takže přátelé, v 15 hodin si držme palce, abyste jednak slyšeli své jméno, abyste se následně dovolali, aby to všechno klaplo, že se budete radovat z dovolené v pětihvězdičkovém hotelu a navíc s Ultra All Inclusive. Dovolená pro dva do Egypta s cestovní kanceláří Blue Style ve 3 hodiny odpoledne v finále.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Radio Kiss s vámi, Martin Hovorka, vám přeje krásné dopoledne, ten dnešek nějak zvládněte, pijte průběžně, dodržujte pitný režim, ať nebolí zbytečně hlava. No a budu se na vás těšit dneska večer po 18. hodině, protože pátek, tak nás čeká další díl našeho oblíbeného pořadu a speciálu Best of Millennium, kdy si budeme mezi 18. a 22. hodinou hrát ty největší hity, co bodovaly v hitparádách po roce 2000. Takže mileniovky, dvoutisícovky, dneska 6 večer na Kissu, budu se moc těšit. Za malý moment už vysílá Michal Kavalčík, tak si pořádně zesilte rádio, ať to v tom letošním dnešním vedru pořádně rozpálíme. No a přátelé, já bych chtěl pozdravit kluky, co svazují, zdravím kluky, co asfaltují, taky zdravím vás, co stavíte střešní byty, máte to fakt jako pekelný v těch stupních horka. Taky samozřejmě zdravím vás všechny, kdo sedíte v nějaké dodávce kamionu, kde není klimatizace. No a já si myslím, že bych měl pozdravit také teď v 9 hodin 52 minut v tomhle vedru také gynekology, protože ani oni to nebudou mít dneska lehký.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady od vás hlasovku, tak já vám moc krát děkuju. Kde pak jsou kolony u Brna?
2: Zdravíme do rádia, jedeme zrovna směr Brno od 180. kilometru, to stojí, jezdí tady záchranka i policajti, tak do toho nevlítněte. A příhodně jsme si zrovna poslechli písničku od Michala Kavalčíka Nesnáším dálnice.
1: No to bychom mohli složit.

0: KIS počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná. K večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Evropská komise České republice schválila změny v programu státní podpory energeticky náročných firem, který má podnikům pomoci vyrovnat se s vyššími náklady na elektřinu způsobenými cenami emisních povolenek. Okruh odvětví, která mohou na podporu dosáhnout, se nově rozšíří o další sektory. Maximální podíl nákladů, které stát může firmám kompenzovat, se zároveň zvýší na 80% z dosavadních 75%. A teď zpátky domů.
2: Dnes bude zprovozněna část dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stál přibližně 900 milionů, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc. Dodejme, že během prázdnin po dálnici projede denně na 20 tisíc aut. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6-2 a 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm 23-letou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volinecová. Za námi jsou nejnovější zprávy a startuje dopolední KIS.
3: Pojďme se na to podívat v playlistu, například Garcia Vámonos, dáme si novýho Armina a ať máte super pátek.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

Nezlobte se na mě, ale já už nechci poslouchat, že dneska bude nějaký rekord v nejvyšší troubě tady v České republice a teploty. Nezlobte se. Fakt ne.

0: Nejlepší předpověď počasí je na Radio Kiss. Během dnešního dne 31.7. bude po celém území České republiky pršet a budou bouřky. Vemte si prosím deštníky, pláštěnky, igelitky na pokrývku hlavy. Dnes zmoknete.
1: Dost bylo slunka! No jo, lidičky, bylo by to hezký, ale asi si prý musíme zase počkat až někde do neděle, do pondělka. No jo, bylo by to hezký. Tak jo, oficiálně prý dneska nejteplejší den tohoto roku, tak si to užijeme. 10 hodin, 10 minut. Ke každému mikrofonu jsem si tady dal 4 kostky ledu. Ke každé písničce budeme dávat asi jedno chlazené mochito, kdo řídí nealko, kdo řídí... Tedy takhle, kdo neřídí alko, kdo řídí nealko. Schladíme se! Ano, už mi z toho i přeskakuje hlas. Připomínám, že dneska do 12. hodiny máte možnost se ještě zaregistrovat na stránkách kiss.cz a kdo by chtěl...

0: otázku. Stačí jít na naše stránky kiss.cz, tam to vyplníte, odešlete a do 12. hodiny to musíte stihnout. Po 15. hodině velké finále. Tak mějte hezký pátek a pojďme na to.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.
2: Prší už nebo ještě ne? Zas nic.

0: Pojďme na to. Já mám pocit, že dneska, jak jsou ty teploty, to je normálně, to je nouzový stav.
1: Rádio poslouchám i v době nouzového stavu při home officeu. Tož poslouchám Michaela Nakisu.
0: Ha, vidíte, já jsem věděl, že se tenhle ten jingle ještě z doby covidové bude hodit jednou. Bude hodit a hodil se. Tak prosím vás, bacha dneska, ať se nespálíte, pitný režim, jo, a 40 na krku. Včera byl Mezinárodní den přátelství, my jsme to tady zmínili, myslím, že to o tom mluvili i v odpoledním jumpu, a tak jsem si říkal, že bychom to mohli tady probrat v dopoledním balíčku 31.7. pěkně poslední den, už jsem chtěl říct v roce, ne, v tomto měsíci, no a zítra o víkendu pěkně startujeme srpen posledních, poslední měsíc prázdnin pro děti a samozřejmě rodiče zase do školy. Pojďme zavzpomínat anebo možná popsat nejlepší přátelství, které máte. Nejlepšího kámoše, nejlepší kámošku. Jak dlouho to nejlepší přátelství trvá? Je to od základky, je to od střední, je to, já nevím, po maturitě nebo na vejšce jste potkali někoho, se kterým dneska v 50, v 60, v 70 máte úplně top nejlepší přátelství a vydrželo, přečkalo takzvaně války, covid, úplně všechno. Máte někoho takového, o komu můžete říct, že to přátelství

0: trvá opravdu dlouhá, dlouhá léta. Já myslím, že přátelství by si zasloužilo to takhle proprat. Ti nejlepší kámoši a kámošky v éteru Rádia Kiss. Pokud máte naši apku a chcete se zapojit, tak zmáčkněte tlačítko soutěž. Máte na to maximálně 30 vteřin a pak odeslat. A před 11. vítězná hlasovka vyhrává balíček Kissu.
1: Kiss. Rádio Kiss.

0: dopoledním balíčku dneska hledáme a vzpomínáme a myslíme na nejlepší kámoše a kámošky. Máte někoho takového? No, Káťa má.
1: Nazdar, Majkle, hele, tak my se s mojí Nejkou známe 30 let. Seznámili jsme se, když jsme jeli společně dvě rodiny na dovolené a mi tehdy bylo 17. A od té doby se bavíme, i když každá jsme studovali jinde, psali jsme si dopisy, teďka se mi odstěhovala do Plzně, což je na druhé straně republiky, ale pořád to trvá a je to naprosto boží.
0: Tak to je super, gratulace. No a Venca taky.
2: Michael, mám přesně takovýho kamaráda. Prožili jsme spolu špatné chvíle, těžké chvíle, zároveň ty nejlepší chvíle, nejlepší chvilky, nejlepší okamžiky. A v životě bych ho za nic nevyměnil. I když máme každý svoji rodinu, je to jako hvězdy. I když nejsou vidět, ví, že tam jsou. A přesně takový ten kamarád je. Takže vám přeju všem mít aspoň jednoho takového kámoše. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: No, ono se říká, že přátelství je někdy víc než manželství a že vydrží víc než láska. Máte nějakého super kámoše? A jak dlouho už trvá vaše přátelství?
3: Kiss. Radio Kiss.
0: Kiss. Kiss.

0: probíráme přátelství, takové to úplně nejlepší, BFF, které trvá spousty let. Od kdy ho máte? Kdy to začalo? Proč to začalo? A stále to trvá do dneška. Něco z mladší generace Mára?
1: Já Míšo s mým kamarádem Adamem se kamarádím už 11 let a můžeme si všechno říct.
0: A to je dobrý, to je super, protože když můžeš kamarádovi říct úplně všechno a on zase tobě, to je bomba, že tě někdo vyslechne. Honza!
2: Nazdar, Michaele. Tak s mým nejlepším kamarádem Tomášem se známe od první třídy a od třetí třídy jsme fakt nejlepší kamarádi. Doteďka máme navštíveno spolu asi 120 pivovarů, přesnou částku by věděl on. No a naše přítelkyně jsou taky výborný kamarádky, takže my když někde spolu couráme s Tomášem, tak oni jsou spolu buď u mě nebo u něj na chatě a popijej si spolu. Takže absolutně skvělý. Čau, Honza.
0: Přátelství, které protéká trubkama. Ahoj, Michaele, Daniela napsala. Mám dvě kamarádky, které znám od školy. Bylo nám tehda 4 roky. Od školky, když nám byly 4 roky. Dneska nám je 36 a my jsme stále nejlepší trojka. I když přišel občas nějaký malý mráček, tak to přátelství je tak silné, že přežije vše a víme, že až nám bude 80, tak budeme všechny 3 chodit do cukrárny na rakvičku a tam budeme dělat ostudu naším smíchem, jako tomu je doteď. Ahoj, Danča. Jo, ty brďo, rakvičku se šláčkou, taky bych si dal okamžitě. Pak tady máme Karin.
3: Čau, Michaele. Myslím si ze svýho názoru, že není důležitý mezinárodní vlastně den toho přátelství, ani jak dlouho se znáte, ale důležité je, jestli tomu člověku můžete věřit a jestli ti zápětí nepodrazí ten člověk dotyčnej nohy. A pokud to tak je, že vlastně ti nikdo nepodrazí nohy, tak proč řešit tady, jestli se spolu znáte 10, 5, 4 a tak dále. Tohle je můj názor.
0: Karin, jo, já ti jako rozumím, ale myslím si, že ti kysáci, kteří se ozývají, tak právě mají nějakého takového super kámoše, super kámošku, kteří je právě ještě od té doby třeba nikdy nepodrazili, protože podle mě by jinak to přátelství samozřejmě nemohlo trvat tak dlouho. Takže podle mě dneska tady máme právě jenom ty úplně super echt přátelství. Honza vzpomíná na 25 let.
4: Čo, Michaele, tak já mám přátelství s mým kamošem nejlepším dlouhý už přes 25 let. V podstatě od narození, od mimina. A můžeme se na sebe spolehnout, jo, pomůžeme si. A je to až tak dobrý, až tak na takové úrovni, že opravdu nemáme problém jeden za druhého se porvat, jo, až do roztrhání těla.
0: Ano, už hned po narození jsme byli kámoši a měnili jsme si i plínky. Pak ještě Kiki stihneme.
5: Čau, Michaele, nejlepší přítel, který trvá od malička a bude trvat celý můj život, je příroda. To mi nikdy nikdo nevezme a ta je nejvěrnější. Tak se mějte, čau.
0: Ale jo, Kikinko, já tě rozumím, ale s přírodou nezajdeš na pivo, s přírodou nezajdeš do divadla, do kina, pod stan, s přírodou nezajdeš... tam by bylo ještě 1000 příkladů, jako příroda dobrá, to víš, že jo. A když potřebuješ s někým pokecat, tak ten strom, ten ti moc neporadí. Radio Kiss.

0: Včera jsme měli Mezinárodní den přátelství a dneska tady vzpomínáme na naše nejlepší kámoše a kámošky. No a prozrazujeme si, jak dlouho už to mezi náma funguje. Tak Lukáš, od 15, 50-50.
1: Ahoj, takže mám nejlepšího kamaráda už od 15 let, což je nějakých skoro 18 let. Jednou mě podrazil on, po druhý jsem mu to vrátil. Vysvětlili jsme si to a od té doby jsme dál kamarádi a dali bychom jeden za druhýho ruku do ohně. Nikdy už by nás nic jako nerozepřelo a nedokázalo prostě naše kamarádství narušit. Tím jsem si jistý a to samý on. Takže čau, Luka.
0: No, Lukáši, úplně tě rozumím, protože někdy to přátelství musí projít nějakou mega těžkou krizí, aby to pak se totálně jako ještě upevnilo, spevnilo a je to pak ještě lepší. No jo, no, takový je život. Petr a 40 let.
2: Ahoj, Michale, co se týče přátelství, tak máme v rodině přátelství přes 40 let. Ještě než jsem se narodil, naši se seznámili, byla to čistá náhoda. Přátelství zůstalo do dneška, i když jsme se před 35 lety odstěhovali z Mostu na Lipno. S tím, že naše přátelství jako dětí pokračuje dál 40 let, takže super.
0: Super, super. Napsala mi Eliška, ahoj Michale, mám nejlepší kámošku Adélku, bydlíme spolu v paneláku a známe se 2 roky. A víme, že si můžeme říct úplně cokoliv, jezdíme spolu skoro všude, ale teď jsem na dovolené a zdravím do rádia, Eliška. Pak tady máme Vojtíška a Pavlíka.
3: Ahoj Michale, můj nejlepší kámoš Pavel, známe se tak, že když jsem pracoval v jednom supermarketu, tak stačilo se zeptat, jestli náhodou nemám něco do činění s Agátou Hanichovou. No a od té doby jsme kámoši. Čau, Vojta.
0: Počkej, Vojto, to bys nám mohl nějak jako osvětlit, co jsi měl s Agátou Hanichovou. Pošli hlasovku. Peťulka, no?
4: Přátelům, v 18 letech jsem měla takovou kamarádku na život a na smrt. No, byla dlouho kamarádkou, než jsem zjistila, že se mi vyspala s přítelem. Tak jsem tak nějak životem proplouvala, měla jsem kamarády, kamarádky, až jsem našla kamarádku, fakt dobrou. Bavili jsme se 6 let, směřovali se, pomáhali si. Kamarádka mi v únoru umřela. Je to těžký najít dobrýho přítele a važme si každého, koho máme. Hezký den.
0: Ano, tyhle ty ztráty, to je... To bolí strašně moc. Mohli bychom tady vyprávět na kysu. Kačka od 6. třídy?
5: Mám svoji nejlepší kamarádku od 6. třídy. Dneska už jsme dospělí ženský, máme své rodiny, svoje děti. Ona je vdaná v Holandsku. Ale přesto, nestratili jsme spolu kontakt, jsme spolu pořád, voláme si, píšeme si. Jo, když přijede tady do České republiky na Vánoce, tak se stykáme, jo, s její maminkou se stykám neustále, takže je to fakt kamarádka s velkým K a jsem za ní strašně moc vděčná. A jmenuje se Martina.
0: Zdravíme, tak, Martinku. Jo, měj se. Díky moc, já mám tady vítěze.
6: You win.
0: Snad se nebudete zlobit, ale já si myslím, že úplně nejlépe to dneska popsal Radek. Protože opravdu nejlepší přítel, to je přesně podle Radka.
7: Nazdar, Michale. Nejlepší přítel nebo přítelkyně, vždycky levačka, ať to jsou muži nebo ženy. Je to tak. Mějte se fajn, kysácí, Radek.
0: Levačka.
8: Michal Kamalčík. Na kysu.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Kdybyste během celého dnešního pátku věděli něco o nějakých komplikacích v dopravě, můžete v apce Rádia Kiss kliknout na tlačítko doprava a poslat hlasovku anebo SMSku. Silnice první třídy, pozor, to je kousíček od Václaváku, došlo k havárii motorka a tak pozor, tam to bude asi na 15 minut, je to tam nahoře nad Václavákem. Pozor, jedenáctka z Českého Těšína na Opavu, 283. kilometr, předměna na vozovce, trámek na komunikaci. Silnice Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, tak byl zřízen kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, osobák se tam potkal s chodcem. A ještě v Praze ulice Dobříšská, tak tam je bouračka dvou osobáků. Za malý okamžik Nicki Minaj a zprávy v 11 hodin.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Obloha bude jasná až polojasná, k večeru čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Opoziční piráti postrádají pro období vln veder manuály a plány krizových opatření podobné těm, které mají obce a kraje k dispozici v případě hrozby povodní. Vláda podle poslance Ivana Bartoše pochybila tím, že rozpustila krizový informační tým, který fungoval při ministerstvu vnitra. Poslanec to řekl během akce, na které piráti představovali možnosti, jak se vyrovnat s vysokými teplotami, které Česko čekají. Ve Velké Británii úřady evidují cyklosporózu, parazitární infekci, která způsobuje střevní a další zažívací potíže. Ta se rozšířila po návratu cestovatelů z Mexika. V zemi už evidují desítky případů. Častým zdrojem nákazy bývají kontaminované bylinky, saláty a měkké ovoce. A teď zpátky domů.
2: Kvůli očekávaným tropickým teplotám odstartuje zítřejší kvalifikační meeting na pardubickém závodišti dříve, než je obvyklé. Pořadatelé chtějí dřívějším začátkem zajistit co nejlepší podmínky pro koně, jezdce a samozřejmě i pro diváky. Dostihy obyčejně startují až po 11. Zítra to bude už v 9 hodin. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem. To byly aktuální zprávy na KISu a Tereza Jandová.
3: S vámi je Radio Kiss, za mikrofonem Michal Kavalčík, přeju vám nádherný pátek, poslední červencový den, pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 11 hodin a skoro 8 minut. Ahoj Michael, zdravíme z Kréty, ležíme si tu na lehátkách, popijíme pivečko a posloucháme Radio Kiss. Je nás mrzí, že je v Česku teplej než tady na ostrově. Zdravíme naše sousedy do Lipové Lázně, kteří nám pečují o zahradu a děkujeme za ně Leňa a Marek. No jo, já byl taky na Kefalonii, tam bylo 31 a v Čechách hlásili 36, no tak... Nevím, co se děje, no, jestli jako nightwork, globální oteplování, já vůbec nevím. Já fakt nevím, no. Ale buďte rádi, dneska tady je 39, to by bylo moře úplně jako kafíčko.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: před dnešním moudrem dne musím říct takovou tu speciální hlášku.
1: Upozornění. Následující moudro dne není určeno pro děti a mládež. Pokud máte vedle sebe děti, pošlete je na malý okamžik ven na zahradu do nafukovacího bazénku. Děkujeme.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Žena. Žena je jako opasek. Když ti nesedí, měl by si zkusit jinou dírku.
2: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Egypta. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Robin Schulz do vašich bedínek, do vašich kanceláří, někdo už je možná pěkně doma, na zahrádce nebo na balkóně. Někdo už si možná teďka grilluje svůj páteční oběd, anebo takový předvíkendový obídek. My vám přejeme dobrou chuť. Pátek, svátek má Ignác a já bych měl tady jeden další rekord. Všichni tvrdí, že v tom nikdo nejezdí, ale Tesla přepsala historii elektromobilů. Tesla včera dosáhla další významné mety. Z výrobní linky továrny ve Fremontu v Kalifornii sjel jubilejní 10 miliontý elektromobil, kterým se stal černý model Y. Automobilka se tím zapsala do historie jako první výrobce zaměřený výhradně na elektromobily, který tuto hranici překonal. Cesta k tomuto milníku byla přitom výrazně rychlejší, než by se mohlo zdát. První Roadster sjel z výrobní linky v roce 2008 a na první milion vozů čekala Tesla přibližně 12 let. Zbývajících 9 milionů ale zvládla vyrobit během pouhých 6 let. Tak gratulace! Pojďme si dát další skvělou muziku Coolio a my vám přejeme co? Nabité dopoledne. Za chviličku se podíváme ještě na ten Egypt. Máte posledních kolik? 25 minut. Možnost zaregistrovat se. A velké finále po 15. hodině v odpoledním jumpu.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: No, pomaličku se nám to krátí, kysáci. Já jsem vám slíbil, že vám ještě prozradím, kolik vám zbývá. Právě v tuto chvíli je to posledních 20 minut. Posledních 20 minut, abyste šli na stránky kiss.cz. Tam rozkliknete plakátek, na kterém je napsáno Blue Style, cestovní kancelář, Pick Albatros Dana Beach, pětihvězdičkový hotel v Egyptě. Soutěž o dovolenou pro dva. Ultra all inclusive a pohodová dovolená pěkně u moře. Já jsem se mrknul na ten hotel a můžu vám říct, že tak krásné fotografie jsem už dlouho neviděl. Proč?

0: Wi-Fi zdarma, vodní sporty na pláži, wellness a spa, soukromá pláž, plážové osušky zdarma, fitness, dětský bazén, rodinná atmosféra, pozvolný vstup do moře, obchůdky, dětská postýlka, dětské hřiště a tak dále a tak dále. Vypadá to opravdu nádherně, 5 hvězdiček, no a vy už po 15. hodině budete moci zjistit, zdali třeba vy budete ti šťastní. Běžte na tenkis.cz, rozklikněte tu naší fotografii, dole máme aktuální soutěžní otázku a odpovědi, do kterých egyptských letovisek můžete s Bluestylem cestovat z Pardubic. Je tam Ačko, Bčko, Cčko, jednu z toho zaškrtněte podle vás správnou, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, souhlasím s podmínkami a odeslat. Do 12 hodin, dneska jenom do 12 hodin a po 15. velké finále v odpoledním jumpu.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Stanley Holmes and began to wobble. This is Stanley Unwin Shiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye,
1: Wobble You, Petal. Ještě stihneme se podívat na ta vedra za 10 minut 12 hodin a vedra mění zvyky i v Japonsku. Nevím teda, jestli už tady v České republice se začínají nějak kvůli tomu počasí měnit zvyky, ale tokijský magistrát letos poprvé doporučil úředníkům, aby nechali doma saka, kravaty a dlouhé kalhoty a do práce chodili klidně v tričku a v kraťasech. Cílem je ulevit lidem během extrémních veder a zároveň méně zatěžovat klimatizaci. Co si budeme říkat, oni tam v tom Tokiu, jako tam jsou na to hodně přísný, tam dokonce do některé firmy musíte mít stejnokroj, musíte mít stejnou kravatu, stejnou košili, jasně máte doma tři kusy, všechno po třech, ale musíte to prát, jo. Já teda toho nejsem zastáncem, když ve firmě všichni vypadají, jako kdyby je vytiskli na 3D tiskárně, ale tahle novinka rozpoutala nečekanou debatu, jo, že by si měli vzít trička a kraťasy. Některým kolegyním totiž vadí pohled na holé mužské nohy a na internetu už se pro tento fenomén objevil i speciální výraz. Dokonce prý přibývá mužů, kteří si kvůli nošení kraťasů nechávají laserově odstranit chlupy na nohou. Důvod celé změny je ale vážný. Japonsko letos zažívá mimořádná vedra, kvůli kterým skončili v nemocnici i tisíce lidí. No, já teda nevím, co někomu vadí na chlupatých... Na chlupatých nohách. My jsme vždycky tomu říkali suchý zips. Jo? A když máš dole suchý zip, tak se vždycky na tebe někdo, kdo, co, no, může prostě přilepit. No a tak můžeš navázat známost. Pokud máš třeba kolegyni, která si zapomněla také trošku oholit nohy a potkáte se ve výtahu právě s tou chlupatou nožkou, je tam suchý zip a seznámení je tam. KISS Radio.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se na to podívat, kudy to teďka nejezdí a mám tady pocit, že od vás zatím nic nepřišlo, takže to vypadá, že ten pátek startuje zatím dobře. Zatím je to dobrý. Mám tady jenom pár drobností, kdyby něco tlačítko doprava v naší aplikaci Rádia Kiss. Pokud jste na D1, tak pozor, 67. kilometr, tam jsou dva osobáky ve směru na Brno. Pak tady mám ulice Zborovská v Praze, dva autáky v sobě, ulice Evropská v Praze, dva osobáky v sobě, ulice Jiráskova v obci Hronov, okres Náchod, tam jsou dva osobáci a jinak to zatím vypadá na klídek a pohodu. Silver hned po 12. hodině a letní

0: KIS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přeháňky nebo bousky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Řidičský průkaz v 17 letech už získalo přes 72 tisíc lidí. Možnost řídit pod dohledem mentora využívá zhruba každý čtvrtý nový řidič. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože automobilka Porsche v prvním pololetí výrazně zvýšila provozní zisk. Meziročně vzrostlo o 34% na víc jak 33 miliard korun. Firmě se prý začíná vyplácet reorganizace. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přestože léto ještě zdaleka nekončí, v Jirkově už myslí na nejkrásnější svátky v roce, na Vánoce. Město zahájilo hledání vhodného vánočního stromu, který by letos ozdobil náměstí a stal se centrem sváteční atmosféry. Zájemci mohou kontaktovat pracovníky města e-mailem, kteří následně domluví prohlídku. Z Jirkova Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ve fotbale padaly tresty. Fotbalista Slovácka Juroška dostal za vyloučení v utkání na Slávii trest na 3 soutěžní zápasy. Obránce Slávie Konečný vynechá po červené kartě jedno utkání. Stejně byl potrestán i Preisler z Artisu Brno. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: V téhleté hodince vás vemu do Znojma a do Terezína a podíváme se na 5 vět, které by žena nikdy neměla říkat muži po 50.
0: Od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

Rádio Kiss vás zdraví 5 minut po 12. hodině. Jeden tip třeba na příští vaší dovolenou, kysáci. Kréta má druhou nejkrásnější pláž na světě. Roli se hrála i barva a moře. Elafonisi na Krétě je druhou nejkrásnější pláží světa. Pomyslnou stříbrnou medaili získala v žebříčku portálu Beach, přičemž roli se hrály i barva a průzračnost moře, recenze návštěvníků a také počasí. Prvenství má pláž Trunk Bay na karibském ostrově Svatý Jan, který je součástí amerických Panenských ostrovů. No, samozřejmě nemusíme si říkat, že cenově Kréta a Karibik je trošku někde jinde, jo, takže, ale už víme, kdo má první a druhé místo.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: No a na druhé straně ženský hlas. Komu patří, kam jedete, kam frčíte, co to bude a koho pozdravíme?
3: Ahoj, ahoj, tady Bára.
2: Ahoj, Báro.
3: Vracíme se z dovolené, jedeme od Plzně, byli jsme na přehradě Hracholusky.
2: Aha.
3: A jedeme zpátky na Moravu, máme dlouhou cestu před sebou. Oh. Kus cesty za sebou a dlouhou ještě před sebou.
2: A to jste fakt jeli z Moravy až na druhý konec tam na, k Plzni?
3: Oni jsme byli na Šumavě, na Lipně, ale to jsme to zkusili ještě kousek dál, takže...
2: No a kdo vám dal tip, že byste měli jet jako až takhle daleko?
3: To byl náš tip, protože kluci vlastně jsou rybáři, tak jsme chtěli zkusit zase nějakou jinou přehradu, kterou neznáme.
2: Mm-hmm. A Báro, jestli pak máš lístek?
3: Já ne, to mají synové.
2: Opravdu? Ukaž, okamžitě, čekám, dělej, ukaž.
3: Klidně, Prahu už jsme přejeli, tak...
2: Mají, mají zaplacené poplatky?
3: Máme všechno v tajku, takže jo? Je to v pořádku.
2: Jo, viděla jsi ty lístky, jo?
3: Jo, viděla.
2: Mm-hmm. Na co
3: chytaj? Na všechno možné, co existuje.
2: No
3: sama
2: a jak
3: tomu
2: by,
3: moc nerozumím.
2: Jak by, Báro, jak by si zhodnotila tento výlet, co se týče teda jako úlovků?
3: Bída.
2: Ajajaj.
3: Ne, bylo to spoustu rybářů, málo úlovků. Mohlo to být i lepší, ale tak nedá se nic dělat.
2: Myslíš si, že je to počasím, anebo je to jako obdobím, nebo je to prostě, že už jako ryb je málo? Čím to je?
3: Vůbec nevím, netuším, čím to může být.
2: No a poslední dotaz, ještě abys tady nebyla jak u výslechu. Nějaký speciální úžasný úlovek, který se podařil klukům, u kterého si třeba byla?
3: Tak jsi chytil štiku loni na Lipně. Oh. Krásnou, pěknou. No,
2: kde skončila?
3: Skončila zpátky ve vodě.
2: Oho, jakože nedosahovala nějakých rozměrů, nebo?
3: Myslím, že neměla nějakou tu minimální míru, takže si pustil, ale byl z toho nadšený.
2: Dobře, a úplně poslední otázka. Která ryba a jaká úprava je podle tebe nejlepší? Na čem?
3: Měli jsme okouna, jenom tak na másle, na panvičce a byl moc dobrý teda.
2: Mm-hmm. No, super, tak jo.
3: No, a tak i halibut byl docela fajn.
2: Já si odpoledne koupím filety z mražáku, jo?
3: Jo.
2: Pozdravuj kluky, ahoj!
3: Díky moc, díky, ahoj.
0: Letní 90.

Drahé dámy, drahé kysačky, za pár minut, jenom co tady dozní třeba Bastid a jejich rok 3000, zbystřete svá ouška, mám tady pět vět, které by žena nikdy neměla říkat muži po padesátce.

0: Vítězem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Zajímavý článek teďka tady pro vás mám, kysáci, 12.33. Přinesli ho vztahoví odborníci a zaměřili se na to, co by žena podle nich neměla říkat mužům po 50. To znamená, že se to vztahuje samozřejmě i na mě. A oni to hlavně dali na začátek vztahu, jo? 5 vět, které byste určitě holky, dámy neměli říkat muži po 50. Pojďme si je přečíst. 1. Nepotřebuji muže. Tady samozřejmě to taky jakoby nechápu, jo, že pokud někdo se chce seznámit a na prvním rande řekne, hele, já vlastně nepotřebuji muže, tak si říkáš, hele, a proč tady jako teda sedíme spolu na té kávičce nebo na dvojce červeného vína. 2. věc, kterou by ženy neměly říkat mužům po 50, jak je možné, že jsi sám? No tak jsme tady spolu, asi někoho hledám, ne, baby? 3. Připomínáš mi bývalého manžela. Tak to bych z toho rande asi odešel taky rovnou. 4. věta. Děti a vnoučata budou vždy na prvním místě. Nikdo nepochybuje o tom, že potomci mají ve vašem životě pevné místo. Co z toho ale pro partnera vyplývá? Vaši větu si nejspíše přeloží tak, že pro něj na předních příčkách vašeho žebříčku nejdůležitější lidí není místo. No a poslední 5. věta, kterou byste neměli říkat muži po 50. Funguje ti to ještě? To je asi to nejhorší úplně nakonec. No, sice samozřejmě záleží na kontextu a pokud už se bavíte o intimnostech, je na místě zajímat se rozhodně, se to jakoby nehodí asi hned na začátku vztahu. No, i později je třeba volit slovně a slova s citem. Jo, tady píšou odborníci. No a ještě jedna rada bych měl pro všechny pány po 50. Pokud se vás žena na první schůzce začne moc vyptávat, možná není z tajné služby, ale jenom si dělá takovou vlastní bezpečnostní prověrku. Tak co, kluci, funguje vám to ještě?
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

trošku schladit, zažít dobrou účinnou klimatizaci, ale vlastně i trošku si zapařit, zavzpomínat na staré skvělé retro hity, tak si vás dovolím dneska pozvat, můžeme se vidět ve Znojmě, už jsem dlouho nebyl. Znojmo, pařím dvojmo. Je tam jeden skvělý music a drinks klub, říká si Wasabi, takže dneska to bude hodně pálivá show, hodně pálivá oldies a retro party. Pokud máte čas, tak právě dneska 31. moje maličkost, pěkně v pátek dáme si tam liveko, největší pecky 80. 90. let, největší retro hity, super atmosféra, skvělé drinky, ale hlavně dobrá klimatizace. Takže pokud to máte kousíček do Znojma, dneska budou pálivé hity ve Wasabi Music klubu. Těším se na vás, začíná to myslím v 9 večer, já tam přijedu trošku později. Předtím si ještě prohlédnu město, tak možná se tam někde třeba na náměstí potkáme. Znojmo. Spím tam, takže si můžu dát co? Skleničku dobrého, bílého, chlazeného vína. Tak večer, Wasabi, Znojmo, těším se na vás.

0: Tak jsem zjišťoval, zdali už dneska padl nějaký teplotní rekord. Zatím ne, ještě zatím ne, zatím to jako leze nahoru, nahoru. A nejvíc horko bude někde kolem 14. a 15. hodiny. Pozor, dokonce dneska má prý někde pršet po 18. hodině. Kde? No, to už to tady nepíšou. Ale někde má pršet. Tak počkáme si na tu šestou a zatím se skladíme ještě třeba z labuš. Připomínám, pitný režim, dámy a pánové, voda a máme prý omezit slazené nápoje. Tak dobrou chuť přeje Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: No tak teďka před 13. už ta doprava není až tak super, Vladimír.
2: No ahoj, za 34. kilometrem směrem na Brno se začala tvořit kolona, nevím co, je popojíždíme pomalým krokem, takže jestli někdo potřebuje do Benešova, tak sejte na 34. jinak vydržet.
1: Lucie!
3: Ahoj, tak všichni, kdo jedete z Prahy na Brno, 37,5 km, čerstvá nehoda, čukly se tam dvě auta, převrátil se malej vozíček, ale ten byl plný kamení, už to tam sbíraj a zatím se to štosuje. Já jedu v protisměru, vidím zatím kolonu zhruba na nějakých 3-4-5 km. Tak dávejte bacha, do toho nevlítnete a štěstnou se tu všem. Ahoj.
1: Vladimír informuje.
2: Tak pro upřesnění, na té D1 zhruba 37. kilometr frajer tady otočil přívěsnej vozejk, nohama vzhůru jsou tady dosypaný kameny, policajti ještě tu nejsou, takže opatrně.
1: Matěj tvrdí, že u Znojma je omezení, je tam kamion s prasklou gumou, řídí to tam policie, zdraví a Jirka má ještě tuhle info.
4: Čau kysáci, pod Libercem na Jičín nebo na Turnov, x kilometrů kolona, málem mě tady sejmuli.
1: Tak to nás mrzí. Šťastné kilometry a trpělivost, za chviličku Aqua.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Radio Kiss počasí.
2: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Začneme tím, co nás asi hodně pálí, a to jsou ceny paliva. Nafta od minulého týdne zdražila o korunu 70 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena benzínu se zvýšila o 30 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Benzín je tedy nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Stezka pro chodce a cyklisty ve Fialkové ulici v Českém Krumlově je po několika měsíční rekonstrukci znovu průchozí. Město dokončilo opravu havarijní opěrné zdi, obnovilo povrch stezky a vyměnilo páteřní vodovod, který propojuje vodojemy. Stavba byla technicky náročnější, než se původně předpokládalo. Z Českého Krumlova Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Tady je ještě včerejší fotbal. Jak Jablonec, tak Hradec včera zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským Celkem. Hradec Králové v evropské lize zvítězil doma, Tromsø porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký klub s Václavem Černým v sestavě. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: Díky tomu za čerstvé zprávy. Máme tady posledních pár hodin ještě posledního červencového dne. Pojďte si to užít s Kissem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

1. července má spoustu známých osobností narozeniny, ale dovolte mi jednak teda popřát vám, kysáci, pokud dneska budete třeba večer nebo odpoledne slavit své narozeniny. Já bych tady vypíchnul jednu osobnost, kterou mám opravdu hodně rád, a je to pán, který stále baví celou Českou republiku i Slovensko, zakladatel vlastního divadla Bolka Polívky, vystudoval brněnskou JAMU a právě Boleslav Polívka má dneska nádherných 77 let ve znamení lva, tak pane Polívko, pane Polívka, všechno nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví.

0: Tahle pecka nesla ve svém názvu, která teďka dohrála na KISu 17 minut po 13. slovo Memories. Tak pojďme zavzpomínat. Já s dovolením ještě tady využiju toho času, že Bolek Polívka dneska slaví 2 sedmičky, toho bych se chtěl také dožít, 77 let. To je krásný, jo, 2 sedmičky, to musí přinášet štěstí. Našel jsem tady jeden pěkný takovej jemnej fóreček, ještě z mladých let Bolka, kdy začínal točit manéž Bolka Polívky pěkně v Brně, tak jeden takovej krátkej.
1: Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká: vítám vás na palubě Titaniku.

0: Taky se vám kysáci v noci v těch šílených vedrech spí velmi špatně. Mám tady nejnovější studii a vědci zjistili, že horké noci nás stojí téměř týden spánku ročně.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Kiss. Kiss.

Uf, uf, to jsou vedra, co? Říkáte si, pojedu na dovolenou, tam bude hezky, ne, v České republice 40. Tak pozor, pojďme na ten spánek, který jsem tady trošičku nakousil před chviličkou. Jestli kysáci máte pocit, že se v těch vedrech v noci jenom tak nějak jako převalujete a místo spánku počítáte, kolikrát otočíte polštář na studenější stranu, nejste sami. Nová studie ukázala, že kvůli stále častějším horkým nocím přijde průměrný člověk za rok asi o 56 hodin spánku. To je skoro 7 celých nocí. V Praze je to přibližně 22 hodin ročně. Vědci upozorňují, že nejde jenom o únavu, dlouhodobý nedostatek spánku může zhoršovat náladu, soustředění, imunitu i zdraví vašeho srdce. A protože horkých nocí přibývá, problém bude podle odborníků stále častější. No, děkujeme za tyhle dobré zprávy. Takže až se dneska třeba ve 3 ráno kysáci zase otočíte, jo, na vašem polštáři, na chladnější stranu, vězte, že neděláte vůbec divnou věc, je to úplně normální, jen se účastníte letní olympiády v disciplíně hledání studeného místečka. Tak držím palce. Radio Kiss.

0: Ještě než vás tady předám do rukou naší úžasné odpolední dvojky, odpolední jump, Magda s Radkem, kteří tady budou mít velké finále o super ultra all inclusive letecký zájezd do Egypta, tak si vás dovolím ještě pozvat na sobotu. Pokud nás teďka někdo ladí v Ústeckém kraji a máte to kousek do Terezína, tak si myslím, že bych měl pro vás super tip. A pokud ještě teda patříte mezi posluchače Kysáky, kteří rádi soutěží. Přiznám se, že za moderátorskou kariéru jsem už moderoval opravdu hodně akcí, kde se v něčem soutěžilo a padaly rekordy pití piva na čas, snězení nějakého dvoukilového hamburgeru na čas a tak dále. Fakt jsem toho moderoval už opravdu hodně, ale v sobotu zítra 1.8. v Terezíně na 18. poprvé v životě budu moderovat mistrovství České republiky v hodu terezínskou cihlou. Má to prý 7 kilo, říkají tomu, vydržte, já tady mám plakát, je to cihla šancovka, jo, to jako 7 kilo je docela hodně, mají tam 3 disciplíny, hod cihlou do dálky, běh s cihlou a ocelový stisk téhleté cihly. Ti nejlepší zvládnou i právě trojboj. Soutěžit je možné i týmově, takže pokud poskládáte tým, můžete tam soutěžit i právě za tým. Kdyby vás to zajímalo a chtěli byste se stát mistrem České republiky v hodu cihlou, tak já vás tam rád zítra uvítám. Ve 12 hodin je tam registrace, celé odpoledne vypukne ve 13, je tam bohatý program, jak pro děti, tak i pro rodiče. Vstup je zdarma a večer potom v 9 tam ještě budu řádit z retroparty až do půlnoci. Tak pokud máte rádi legraci a chcete se stát mistrem České republiky v hodu cihlou, přijďte zkusit své štěstí. Třeba budete mít svůj první rekord. Já vás tam přivítám a těším se v Terezíně. Jo a dneska večer Znojmova Saby. Mějte se hezky.
1: Radio K.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké páteční odpoledne, kysáci, pojďme společně nejdříve na dopravu. Jedna nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Brno, 210. kilometr. Bouralo se na D48 ve směru na Frýdek Místek, to je kilometr 43. No a jedna dopravní nehoda bohužel taky na D7 ve směru na Chomutov, 37. kilometr.
2: Hezké odpoledne, jde mě, pojďme na dvě čerstvé dopravní nehody. Jedna je v Brně, je to Ostravská ulice, a v Praze je to k dálnici. Šťastnou cestu, startujeme.

0: Radio Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupí zdejší zákazníci až 59% potravin nebo drogistického zboží. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Nirman Puria. Jen dodám, že Puria je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa. Tím vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Teď se vrátíme zpátky dolů.
2: Konec nesnesitelného horka v pražských tramvajích typu 15. Dopravní podnik vysoutěžil firmu, která do 123 vozidel postupně namontuje klimatizační jednotky. Celá investice vyjde na necelých 400 milionů korun a ročně by mělo do provozu zamířit nejméně 20 takto upravených tramvají. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: A ještě naskok do vody, protože na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži nastupuje 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou bude Barbora Semanová, trojnásobná kontinentální šampionka. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Páteční odpoledne, tady jasním odpolední jump taky.
4: No a z muziky budeme třeba startovat Royal Gigolo zprávy, teď na KISS, hezký odpoledne.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: krátce po 14. hodině, je tady s váma samozřejmě odpolední jump na Radio Kiss. Je pátek, kromě toho, že je to super, že je
1: konečně
0: pátek.
1: To můžeš říct, celý týden se na to těšíš.
0: Že už je dneska poslední den?
1: Ano, celý týden se na to těšíš.
0: Poslední den, tedy červencový, co si budeme povídat. Je tady půlka prázdnina, každopádně před náma ještě celý srpen, takže věřím, že se ho dostatečně užijete. No a dneska, kysáci, tak jedno velké finále.
1: Finále po třetí hodině, pokud jste v soutěži o zájezd do Egypta, přátelé, opravdu od 15 hodin. Teď si udějte ty všechny povinný, buď obchodní, rodinný nebo jaký jiný telefonáty. Prosím, aby ta linka byla úplně OK.
0: Ano.
1: Protože my opravdu po 15 hodině, krátce po 15 hodině, řekneme jedno jméno a trojčístí na konci a vy se musíte rozpoznat, že jste to skutečně vy a budete mít jeden song na to, abyste nám dovolali se, zavolali si.
0: Je to
1: o
0: tak?
1: Tu dovolenou.
0: Je to dovolená do Egypta, takže určitě po 15. hodině. Do té doby máme ještě trochu času a budeme se dobře bavit na Kisu. Odpolední jump od 2.

0: Kiss Hit. Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: My se samozřejmě, ale...
2: My si samozřejmě
1: tady ještě teďka v tuhle tu chvíli zasoutěžíme. Čeká nás Kiss Hit v jedné vteřině. Chceš indicie? Asi chceš, viď?
2: No jasně, že jo.
1: Takže je to taneční, je to trošičku drsnější. Myslím si, že tahle ta banda teďka v tuhle tu chvíli taky koncertuje, akorát, že původní zpěvák už tam není.
2: Aha, tak to by mohlo být Prodigy.
1: Je to samozřejmě Prodigy.
3: Dneska jsem o nich mluvil asi to 2 hodiny na zpátek.
1: Nekecej,
3: že nesmím si nechat ujít koncert, který ano. Tady budeme, jsem na podzim. Takže ta indice jako, to jak se dělo, no.
1: Sedělo.
3: Mě jako vždycky mrzí to, že si s ním dáš tu práci, uděláš tu ukázku, viď? A já to takhle vyžeru, no. Ale no. Ne, vždycky je to 100%, ale tohle to byla jasná indicie.
1: Jasný.
3: Jak jsi řekla, taneční a drsnější.
1: Ano.
3: K tomu si přihodila, že zpěvák je už nazdar babi.
1: Ano.
3: Tak tam mi vycházelo tohle z toho.
1: Takže samozřejmě Kiss Hit v jedné vteřině, my zase budeme pokračovat zase příští týden, no a jo, takže můžeš si připsat teďka takový.
3: 26 bodů a Prodigy, vidíme se na podzim, na koncertě. Kiss Hit.

0: Ladíte Radio Kiss a já mám teďka otázku na mého kolegu Radka Hrdinu. Kdyby ti někdo nabídnul, aby jsi vyzkoušel nějakou práci nebo nějakou misi na zkoušku takzvaně, ne do vodopády, že bys měl něco takzvaně otestovat, co by to mohlo být, případně šel bys vůbec do něčeho podobného?
1: Ježišmarja, hromadu projektů, který bych si chtěl vyzkoušet.
0: Jo, dobře, něco dobrodružného nebo spíš něco spojeného s jídlem?
1: Hlavně. S jídlem nevím, čověče, takovou fugu bych jako rád ochutnal, ale přece jenom je tam 7 vteřin. No, takže ne, tohle asi není šálek mý kávy, ale jako dobrodružního, když to nakousla, jo, hromada věcí, ať je to nějaká reality show o přežití, ale jako drsnější.
0: Ještě drsnější.
1: Jakože opravdu, jako, že tě naženou opravdu jako do džungle třeba. To je příklad.
0: Jasně.
1: Jako.
0: Čověče, zaznamenala jsem pár let zpátky, to myslím bylo, že takováhle reality show o přežití, my známe takovou tu jako nejznámější, ale tohle byla, že poslali vlastně 2 lidi jenom na pustý ostrov a oni tam museli být nazí celou dobu.
1: Kluk, holka, holka, holka.
0: Jo, kluk, holka, kluk, holka to bylo.
1: A jak to dopadlo?
0: Čoj, zajímavé je. No, moc si nevonili, ale...
1: Musím říct, že taková reality show už byla jednou.
0: Jo.
1: No, Modrá laguna se tam jmenovala.
0: No, dobrý film. Nicméně, takovou dobrodružnou misi, nebo dobrodružnou práci, kterou právě teďka bude plánovat, nebo plánuje už NASA, tak ta by vás mohla případně zajímat a případně i Radka. Tak uvidíme. Za chvilku na Kissu.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Pro někoho splněný sen, pro někoho třeba vůbec. Nicméně, myslím si, že spoustu lidí by tahle ta nabídka v podstatě práce mohla docela oslovit. NASA totiž hledá dobrovolníky, kteří stráví rok v izolované simulaci mise na Mars ve výzkumném centru v Houstonu. Účastníci budou žít v uzavřeném prostředí, absolvují falešné výstupy na povrch Marsu, jízdy roverem a pomohou s výzkumem budoucích pilotovaných misí a tak dál a tak dál.
1: Já teda musím říct, že tenhle ten projekt znám, vím, sleduju a už nějaký čas něco takového je z části probíhá, nicméně je to furt na planetě Země.
0: Je to tak.
1: Co si budeme, ono je jako hezký sednout tady do vozítka, mít skafandr a všechno tohle z toho, ale když se něco podělá, sundáte skafandr, tak furt dejcháte.
0: Jo.
1: Tam, když se to podělá, tak nedechá.
0: Od toho samozřejmě ty simulace asi mají být, že aby se případně vyvarovali nějakým problémům, když přijde nějaká porucha, závada, aby na to přišli tady, než aby to pak řešili chudáci na tom Marsu. No.
1: No, ale tak jako já myslím, že úplně nádherně o tom pojednává science fiction film Marťan.
0: Ano.
1: S Matt Damonem, který já teda miluju, viděl jsem ho, nevím, 15krát určitě.
0: Mm-hmm.
1: A to je skvělý film, jak jeden jediný člověk kolonizoval vlastně smyšleně samozřejmě Mars, ale co všechno se tam právě může přihodit.
0: To bych já třeba nikdy zažít nechtěla. Já mám tyhle ty věci o vesmíru jako ráda a tak dál, ale jakože bych tam chtěla letět,
1: To bych zase,
0: ne.
1: Jo. Kdyby někdo řekl, jako vrátíš se, nebo prostě dopadne všechno dobře, tak letím okamžitě, ale tohle nikdy nikdo neřekne. Takže Marťan, klidně koukněte, jestli jste náhodou neviděli.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích? Jarda ví o nehodě.
2: D7 směr Chomutov u Panenského Týnce, nehoda, auto na střeše, sanitka, hasiči, policajti, no prostě všechno.
1: Děkujeme moc krát. Jedna nehoda taky na dálnici D1, je to na Všechlapy, kilometr 44. No a bohužel bouralo se i v Brně a tam je to v ulici Ostravská.
3: Docela slušně se bourá, pojďme se podívat do Prostějova, Kralická, dále v Praze je to Dobřížská, tady je vážná dopravní nehoda, je to směr Barandovský most, počítejte se zdržením, celý levý pruh je tam neprůjezdný, takže tady opatrně, no a dále ještě v Rádku nad Nisou na hlavním tahu přímo při vjezdu do něj je taky vážná dopravní nehoda.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: našem Kiss Shopu. Radio Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Řidičský průkaz v 17 letech už získalo přes 72 tisíc lidí. Možnost řídit pod dohledem mentora využívá zhruba každý čtvrtý nový řidič. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože automobilka Porsche v prvním pololetí výrazně zvýšila provozní zisk. Meziročně vzrostl o 34% na víc jak 33 miliard korun. Firmě se prý začíná vyplácet reorganizace. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Úsek dálnice D35 o délce rovných 7 kilometrů bude s výjimkou tunelu Homole uveden do provozu už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo. Řidiči tak budou moci dálnici mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem využívat nejen v úseku před tunelem, ale také díky povolení úsek za tunelem.
0: Sport.
1: Ve fotbale padaly tresty. Fotbalista Slovácka Juroška dostal za vyloučení v utkání na Slávii trest na 3 soutěžní zápasy. Obránce Slávie Konečný vynechá po červené kartě jedno utkání. Stejně byl potrestán i Preisler z Artisu Brno. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Hodina druhá finálová, buďte ve střehu.
4: Kysáci, teď kdo je v soutěži, nic nedělejte, čekejte, třeba zazní vaše jméno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Finál. Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Kysáci, 15. hodina je tady a samozřejmě to taky znamená, že tady máme finále soutěže s cestovní kanceláří Blue Style o zájezd do Egypta. Dneska tedy soutěžíme o pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Picalbatros Dana Beach s Ultra All Inclusive. Byla soutěžní otázka, vy jste na ní měli správně odpovídat, jak ta otázka zněla?
2: Do kterých egyptských, ano. Do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic, takže do Egypta z Pardubic. Přátelé, jaká byla správná odpověď?
1: Správná odpověď byla samozřejmě Zace. Takže pokud jste odpovídali Zace, kysáci, tak jste samozřejmě v dnešním finále. My už tady máme přichystán seznam těch, kteří odpovídali správně.
2: Je to tak, jenom připomínáme, že výhrou je pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Picalbatros Dana Beach Ultra All Inclusive. Za chviličku to někomu bude říkat pane nebo paní.
1: Jak jsem říkala, my máme nachystán seznam. Připravený samozřejmě i Radek Hrdina, který bude rolovat
2: tímhle. Dneska roluju, ano.
1: Dneska roluješ. A jakmile já řeknu stop, tak ty nám řekneš to dané jméno a hlavně taky poslední trojčíslí toho telefonního čísla. Pokud se uslyšíte, že je to vaše jméno, kysáci, vaše trojčíslí toho telefonního čísla, který jste zadávali, voláte nám obratem do studia na číslo 210 323 323.
2: Nikdo jiný netelefonuje, přátelé. Tato soutěž byla na webu rády, jak jsi nikde jinde, to znamená, teď už nám bude volat pouze jenom ten, kdo se případně uslyší. A máte na to jeden Masterboy, to je časová jednotka.
1: Teď už jsi připraven?
2: Jsem ready. Odstartuj to.
1: 3, 2, 1, roluj.
2: Roluj. Přátelé, a vy se modlete, aby to jméno bylo vaše. Nekoukám, roluj, čekám.
1: Stop.
2: Mohu?
1: Můžeš.
2: Sára Hrubá. Koncové trojčíslí 987. Sáro, jestli se slyšíš, volej.
1: Sára Hrubá.

0: Kysáci, možná se právě teďka v tuhle chvíli divíte, proč stahujeme muziku, proč přerušujeme tenhle song. Je to úplně jednoduchý. My máme teďka totiž v tuhle tu chvíli finále soutěže s cestovní kanceláří Blue Style. No a vypadá to, že je to tady!
1: Finále! Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
0: Jo, kysáci, přesně tak, jak jsme řekli, je tady finále soutěže s cestovní kanceláří Blue Style a to o zájezd do Egypta.
2: Do Egypta, my vám všechno prozradíme, nicméně my jsme řekli toho, či onu, kdo by mohl být vítězem a to byla Sára Hruba s koncovým trojčíslím 987. A jestli tam Sára je, přátelé, jestli tam je, potom se může těšit na výhru z dovolené, ale...
0: Haló, kdo je tam?
3: Haló. Sára tady.
0: Je tam Sára?
2: Sáro. Sára Hrubá.
3: Ano.
2: Odkud telefonuješ?
3: Teď momentálně z Ostravice.
2: Dobře, přijde mi, že máš takový rozvrkočený, lehce nervózní hlas.
3: Trošku.
2: Malinko?
3: Protože jsem to vůbec nečekala.
2: Vůbec to nečekala?
3: Ne.
2: Sáro, vyhrála jsi někdy dovolenou?
3: Ne.
2: Nikdy.
3: Nikdy
2: jsi nevyhrála v pětihvězdičkovém dovolenou hotelu Pick Albatros Dana Beach v Egyptě s Ultra All Inclusive.
3: No ještě ne.
2: Ty kecko, je to tvoje!
0: Sáro, to se povedlo.
2: Tak velká gratulace, opravdu,
3: děkuji,
2: je to možná asi, věříme ti poprvé v životě, co vyhráváš tuhle tu soutěž. Gratuluje ti Radio Kiss a samozřejmě cestovní kancelář Blue Style. Skutečně výhrou je pětihvězdičkový hotel Pick Albatros Dana Beach Ultra All Inclusive, samozřejmě ne celý, ale ten dovolenkový pobyt.
0: Sáro, otázka teďka na tebe, s kým poletíš na dovču do Egypta?
3: S přítelem určitě.
0: Já tady můžu prozradit ještě jednu věc, teda Sáro, že jsi byla asi zatím nejrychlejší ze všech soutěžících, který
2: nejvíc se nás zatím měla. Takhle to má vypadat. Sáro, prosím tě, jak dlouho jste s přítelem?
3: 6 let.
2: Oh, dobrý, no, okay. To asi klapne. No. No nic, velká gratulace, Sáro, Egypt je tvůj, s přítelem si to moc užijte, nezapomeňte taky nám poslat nějaký fotografie a přátelé, vy se můžete těšit samozřejmě zase za měsíc. Ty nám zůstaň na drátě.
3: Ano.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Kysáci, je to tak, před maličkou chviličkou jsme rozdali dovolenou, a to konkrétně Sáře Hrubé. My tentokrát moc samozřejmě gratulujeme, už je si dovču v Egyptě, vy ale každopádně nesmutněte, protože proč?
1: Protože tahle soutěž samozřejmě bude pokračovat s Blue Stylem tady u nás na Kysu, takže my vám přejeme už takhle do předu hodně štěstí.
0: Tak jo, takže hodně zase štěstí. Příští měsíc můžete soutěžit znova, kysáci.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Kiki Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Je to potvrzené, včera už jsme o tom informovali tady v Brankách, Borech a Jumpech u nás na Rádiu Kiss odpoledním jumpu, ale teď už je to opravdu oficiální, o čem se mluvilo teď několik týdnů po mistrovství světa. Je rozhodnuto, českou fotbalovou reprezentaci oficiálně povede poprvé v historii cizinec. Výkonný výbor v pátek dopoledne do této funkce schválil španělského trenéra Santiago de Niu. S Facherem podepsal smlouvu na 2 roky s opcí na další 2. No, takže máme Španěla.
2: Možná by vás i třeba zajímalo, kde on jako trenér nebo případně hráč exceloval, protože má nějakou hráčskou kariéru za sebou. Asi nejzajímavější bude působení v Atlétiku Madrid v roce 1995 až 2004.
1: No, to byl hráč.
2: To byl hráč, to byl pozor, hráč. Ale Atlético Madrid potom dokonce i trénoval, nebo pozor, byl asistentem tedy trenéra, a to v roce 2009.
1: Jinak, co se týče trenérské kariéry, vedl španělský nároďáky do 19, do 21, do 17 a tak dále. Takže nějaký zkušenosti tam rozhodně samozřejmě jsou a nemalý. Uvidíme, no, snad si budou kluci rozumět. Teď nemyslím jak jazykovou bariéru, ale obecně ta naše mentalita španělská, hlava a logika a myšlení. Ale třeba to zafunguje, já bych to strašně českýmu nároďáku přál. Takže španělskému trenérovi držíme palce, já teda za sebe budu mluvit, držím palce, ať to prostě jenom jde nahoru, jenom nahoru, prosím.
2: Ano, za mě to tež.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body.

0: Mělo by to být takový trošičku jako volno časový, jo, protože hromada z vás už možná vidíte na víkend. My vám přejeme moc hezkou cestu a hlavně bezpečnou a hlavně, aby to někde nehaprovalo, to vám samozřejmě přejeme tady z Radia Kiss. Ale my máme jednu soutěž o zájezd do Egypta za sebou.
1: Ano.
0: Takže zdravíme naší výherkyni, přejeme ještě jednou, ať si to moc hezky užijou. Ale my máme pro vás další soutěž.
1: Fakt máme
0: nebude
1: další,
0: jo. Nebude o zájezd, ale pozor. Pokud máte rádi bojový sporty,
1: aha,
0: oktagon, tak víte moc dobře, že se chystá velká mela, velká pranice v tom nejlepším slova smyslu, a to tady v Pražské Štvanici. A my hned 4 lístky pro celou vaši partičku, kámoše, kámošky, to už je prostě na vás, příští hodině máme.
1: Takže pokud nejste třeba praští a ty lístky vyhrajete, tak to může být takový pomyslný výlet a taková zase jako menší dovča do Prahy.
0: Ty jo, tak jako hele, spojíš příjemné s užitečným.
1: No, jasně.
0: Katedrála, Karlův most, nějaký dobrý jídlo, prostě tohleto a no, pak skočíš na to, jak se někdo rozbije pěkně ciferník.
1: Jo, troška krve,
0: no, ale ty nejlepší oktagonoví zápasníci na Štvanici a je to moc prima sportovní zážitek.
1: Takže určitě dál leďte Radio Kiss, protože v příští hodině budeme zase soutěžit. Odpolední jump od

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Uteklo to jako voda, máme tady opět dopravní informace. Pojďme spolu teďka do Brna, bouralo se tam totiž v ulici Lidická. No a jedna dopravní nehoda je bohužel také v Ústí nad Labem a tam se bouralo v ulici Masarykova.
2: Přímo v Jeseníku je to Bezručova, dále Stráša, nad ní jsou okres Liberec, to je Oblouková ulice, i tady se bouralo. Dále v Praze čerstvá dopravní nehoda je na Zlatnici a v Praze ještě Střešovická ulice.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS. Počasí.
2: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
1: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Začneme tím, co nás asi hodně pálí, a to jsou ceny paliva. Nafta od minulého týdne zdražila o korunu 70 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena benzínu se zvýšila o 30 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Benzín je tedy nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Obyvatelé Liberce mají novou možnost, jak nakoupit kvalitní potraviny i ve chvíli, kdy jsou obchody dávno zavřené. V centru města nově fungují samoobslužné automaty, které jsou v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí si vybrat výrobek a zaplatit a během několika okamžiků si odnést chlazené biomaso. Pro KISS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Tady je ještě včerejší fotbal. Jak Jablonec, tak Hradec včera zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským Celkem. Hradec Králové v evropské lize zvítězil doma, Tromsø porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký klub s Václavem Černým v sestavě. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: A Tomášovi Adamcovi moc děkujeme za zprávy, je tady druhá polovina pátečního jumpu.
5: Z muziky Lady Gaga nebo Squeezer právě teď u nás na KISSu.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Zdravíme tady z odpoledního jumpu Magda Vronková, taky Radek Hrdina. My se tady docela často a hlavně rádi bavíme o filmech, o filmových hitech, o kultovních filmech, legendách a tak dál. Máš třeba nějakou oblíbenou prostě postavu, může to být třeba Jack Sparrow z Pirátů z Karibiku.
1: Může to být postava, ne film, jo?
0: Může to být postava, může to být film, jako většinou je to spojený pak je s tím filmem, že?
1: Asi Voli ze Statečného srdce, třeba okay. Toho mám rád.
0: Výborně.
1: Jack Sparrow ale taky, to miluju.
0: Tyhle ty ikonické role samozřejmě tak byly stvárněny naprosto geniálníma hercema, co si budeme povídat. Představ si ale, že by v těchto rolích měli být úplně jiní herci.
1: No to je právě to, že prostě to je těžký, že jo? Protože co si budem, už jsme na to zvyklí.
0: Ano, je to zvláštní, protože člověk si řekne, hele, to je o tom, že prostě zavolají tady z produkce tomuhle herci a říkají, hele, chceme tě obsadit do ty... Není to tak?
1: No na tom, leckdy byla druhá až třetí volba třeba toho... Ano. Že to zrovna hraje ten herec.
0: Normálně prostě probíhá casting na tyhle ty velké věci a vybírá
1: rovnou,
0: se.
1: Nebo rovnou to a nemusí ani o castingu, prostě oni mu zavolají a řeknou třeba, nevím, Mel Gibson je to příklad. A říká, hele, chceš to hrát, tohle z toho měl bys a on říká, hele, tomhle nechce.
0: Je to tak, můžu být i odmítnutý.
1: Normálně jako říká, hele, promiň, ale to mi nic neříká. A pak vlastně přiznaj po letech, sorry, splet jsem se.
0: Byla to chyba. My si za chviličku některé tyhle ty ikonické role řekneme a kdo je původně měl vlastně hrát. Jam. Odpolední Jam.

slavné filmové role, jako je například Jack Sparrow, Forrest Gump nebo taky Hagrid, jo, tak ty už mají samozřejmě herce, kteří je stvárnili a stvárnili je naprosto geniál.

0: Kli a udělali většího. Jasně. A bylo by to asi zajímavý, no.
1: Okay.
0: Ale takhle mi to asi sedí.
1: No, dobře. Kdo je tam dál? Tak Tony Stark z Ironmana.
0: Ano.
1: Tak původně to měl být Tom Cruise.
0: Zaplať pambu.
1: Veď?
0: Zaplať pambu, že to takhle dopadlo.
1: Slavný Forrest Gump, tak jak to je Tom tak Hanks? Ikonický. Tom Hanks, to si neumím ani představit. Ale no. Měl to být, prosím tebe, John Travolta.
0: To vím, to jsem někde četl.
1: Ano.
0: No.
1: Mm-hmm. No a co naprosto fenomenální Neo a samozřejmě Keanu Reeves z Matrixu, tak původně Neo měl hrát Will Smith.
0: Tyjo.
1: Tam to bylo taky, se to nějak projednávalo a
0: Keanu
1: on
0: Reeves
1: toho taky.
0: Je mi blíž.
1: Mě taky. Ale
0: mám
1: Will Smith...
0: rád Will Smitha, ale tady mi asi sedí jako Keanu Reeves. Víc mu to věřím.
1: Jo, a on toho docela prý litoval, Will Smith, že do toho nešel. Přišlo mu to prostě strašně divný, když si četl.
0: Ono to bylo divný, že jo, jako Matrix je divný, ale ve finále je vlastně geniální.
1: No a slavný Jack Sparrow. Já si neumím představit, že by to někdo zahrál líp, než samozřejmě.
0: Tak ta jeho bláznivá chůze a všechno. Že jo.
1: Měl to být také, potažmo možná, Jim Carrey.
0: Tam jako si dokážu představit ty bláznivý věci,
1: jo?
0: No.
1: Jo. Nicméně já jsem četla...
0: A zajímal mě, jeden díl mě zajímal s Jim Carrey.
1: No a bavili jsme se tady před chvilkou i o Mattu Damonovi a ten prosím tebe odmítnul Avatara. A pozor, Jim Cameron mu dokonce nabídnul, že když to vezme tu roli, že to není jakoby o hlavní roli, a je to o prostě tom projektu jako takovým, nabídnul mu 10% z Avatara po zbytek života. A do dneška si fakt ťuká na hlavu, že to nevzal.
0: Že to nevzal, polomalovaný, to nedám, no, vidíš to.
1: On to odmítnul,
0: a on vlastně překonal kinohit, protože byl Titanic a pak Avatar.
1: Jo.
0: No a tak pojďme ještě do českých lůhájů. Marek Vašut měl být Magnetic a to vlastně X meni.
1: Vidíš to.
0: No, ale on točil Kameňák, tak to odmítl.
1: No, škoda.
2: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Basta.
1: Kysáci, my jsme se rozhodli, že toto páteční odpoledne budeme věnovat soutěžím a nejenom jedný. Dneska už jsme rozdali jednu soutěž o dovolenou v Egyptě a teďka budeme soutěžit zase znova.
2: My vám rozdáme hned 4 lupeny, přátelé, na jeden telefon to budou 4 lísky, to znamená 1, 2, 3, 4 lidi můžou na oktagon, který proběhne na Štvanici. Takže pokud byste se chtěli tohodle oktagonu zúčastnit, pozor, bude to fakt zážitek, protože to je na té tenisové Štvanici, na tom vlastně stadionu otevřeným, který je futuristicky nadčasovej. A musím říct, že to tam má úplně jinou atmosféru než třeba někde v nějaký hale. A má by krásně.
1: Jo, takže pokud jste fanouškama bojových sportů, tak teďka dávajte bedlivej pozor.
2: Jedno auto, přátelé, chcete-li 4 kámoši, 4 kámošky, rodina, rodiče s dětma, já nevím, prostě tak, jak to tam máte rádi, 2 songy a bude soutěž o tyhle ty 4 lístky na oktagon na Štvanici do Prahy.
3: Jump. Odpolední jump.

0: Zítra 1.8.2026 Praha Štvanice OKTAGON. Takže zítra si to zase užijete na Štvanici v Praze. Někdo dokonce dostane hned 4 lupeny tady od nás od odpoledního jumpu na Radio Kiss. Jednoduchý, my teďkon zvedneme někoho.
1: Ano.
0: A dostane otázku, jednoduchou.
1: Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Pavlína, ahoj.
0: Ahoj, Pavlíno. Odkud telefonuješ? Mm-hmm.
2: Strančice, Praha Východ.
0: Strančice, to je kousíček, takže si myslím, jako, že by si mohla dojet. Prosím tě, je to zítra od 18.30, jestli se nepletu, by to mělo snad startovat. Mm. Sleduješ to nějak, tu scénu tady, nebo třeba nějaký tvůj přítel, manžel, nebo syn?
2: No, určitě jo. I syn,
1: no,
2: a
1: ho,
2: hodně
1: synovec. Jo, no. Dobře.
0: Dobře, takže by ty lísky padly pro ně teda, jsem pochopil.
2: Určitě.
0: Dobře, okay. Tak ale, tak my si tě vyzkoušíme, zajímají nás nějaký český zápasníci, bojovníci, nebo bojovnice samozřejmě, i holky tam budou, tak jestli si vybavíš teda, kdo by tam mohl být, jaká jména? Víš?
2: Pudilová, Kozma.
0: Lucka Pudilová, David Kozma.
1: Ano.
2: Skvor, Mudroch.
0: Aha. Mudroch, ale já myslím, že to stačí.
1: Jo, člověče.
0: Ale myslím, že to stačí. Tohle zda úplně.
1: Tak my ti moc gratulujeme.
0: Děkujeme. My ti gratulujeme. Zítra večer máš program Štvanice, OKTAGON, Praha. Ty tam budeš. Společně se synem, se synovcem a ještě jeden lístek máš volný. Vydrž nám na drátě, velká gratulace. Ahoj,
1: ahoj.
0: Užij si to.
2: Ahoj.
1: No vidíš to, takhle krásně jsme dneska rozdávali ceny, jak Egypt, tak teďka lístky na OKTAGON. Kysáci, gratulujeme.
0: To je odpolední džam.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední džam.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme pro vás opět dopravní informace. Po hodince jdeme na to. Jedna nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, je to na 15. kilometru. Bouralo se taky na D5, sjezd směrem od Prahy, exit 89.
2: Pojďme se kouknout teda, kde se bouralo, třeba v Praze, bohužel k Barrandovu, a to při pátku není ale vůbec dobrý. Jinak Uherské Hradiště, okres Bojkovice, Nádražní ulice, i tady počítejte se zdržením v Praze za Cukrovarem. Ještě jedna dopravní nehoda a to by mělo být z těch takových větších tahů všechno.
1: Doprava zase za hodinku.

0: Vando, odvysíláme. Rádio Kiss, počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupí zdejší zákazníci až 59% potravin nebo drogistického zboží. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Nirman Puria. Jen dodám, že Puria je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa. Tím vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Teď se vrátíme zpátky dolů.
2: Přes nesouhlas obyvatel, kteří jej vyjádřili v petici, se radnice v Berouně pouští do stavby nové světelné křižovatky. Teď prochází křížení Kolárovy a Jungmanovy ulice proměnou. Radnice si od projektu, který dokončí v polovině srpna, slibuje zlepšení situace, vyšší bezpečnost a nižší riziko dopravních nehod. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: A ještě naskok do vody, protože na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži nastupuje 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou bude Barbora Semanová, trojnásobná kontinentální šampionka. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: 20. hodina tohoto týdne od plního jumpu začíná.
4: Začíná, pojďme se dobře bavit i v této hodince na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Víte, že?
1: Máme tady dneska naprosto převratnou zprávu a docela by mě bavilo, kdyby si tohleto vzalo k srdci vícero žen. Podle nejnovější studie totiž muži shledávají ženy mnohem atraktivnější, když mají na sobě méně make-upu. Ženám je to ale úplně jedno.
2: Já vím, no, jako, ale já zase třeba tohle je věc, na kterou jsem si jako už u žen jako zvykl.
1: Jakože se maluju hodně? Nebo
2: ne,
1: že...
2: tak jakože obecně se maluju prostě, jo. Že jo, no tak jako už to znám jako od maminy. Takže průřezem let už jako zakódovaný, ale máš pravdu, že někdy je to až moc.
1: Někdy, i když se prostě ráno probudíš vedle dotyčné, že a na polštáři zůstává ten hezký obličej a ona vypadá v reálu trošku jinak, tak...
2: A ty na ní je paní učitelko, říká ahoj Ráďo, takže jako zás nepoznal, no to je blbý, no.
1: Takže já za mě střídnější líčení, ale taky mám to ráda, já jsem je rádi parádíme
2: já
1: prostě.
2: Já vím,
1: no. To,
2: dobře, ale zase jako musím se zastat asi jako ženských, protože třeba když mají už potom třeba, pardon, že ne, třeba vrásky nebo něco prostě, tak to chce zahladit, třeba je hezká. Já si tohle jako chápu.
1: Jo, hele, hlavně každý ať je spokojený sám se sebou tak. A pokud to, že nám prostě dodá sebevědomí, tak prostě si to dělejte.
2: Tak to patlejte normálně akrylovejma barvama.

0: každé všední ráno na Rádiu Kids.
1: Naše soutěž 7 v 7 samozřejmě proběhla i dnešní ráno v 7 hodin. Tento týden to má na starosti s váma Martin Hovorka a vlastně to bude takhle i příští týden.
2: Mělo by to tak být, no mají dovolenou, ranní trojka, to je v pořádku, tak je zdravíme. Každý je někde jinde a my se podíváme, jak to dneska dopadlo s Janou. Nicméně v pondělí zase startujeme v 7 ráno, třetí volající hází kostkou na dálku skrz Martina Hovorku a může si vysoutěžit takhle při pondělku. Vlastně v druhé polovině startu, druhé polovině prázdnin, pěkný peníze.
1: Jak to dopadlo s Janou?
3: Tak jo, toto je dnešní číslo. Číslo 3, takže máš 3000 korun.
1: Martin Hovorka tento týden dokonce se snažil nějak tu kostku poplivat, aby jakoby pro štěstí moc se mu to teda potom nedopadlo. Může vás napadnout třeba jiný úkol, který můžete Martinovi dát, co má s kostkou udělat, aby
2: jo,
1: tam padlo
2: vyšší
1: číslo.
2: Jo, že třeba bude stát na jedné noze, nebo se otočí zády prostě a tak dále, to už je na vás.
1: Jo.
2: Hlavní je v 7 ráno se dovolat, být třetí volející a pak už si můžete vymýšlet, co chcete a pak už my držíme palce.
1: Zase v pondělí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No a my vás teďka ve sportu pozveme ještě na zítřejší Štvanici. To znamená zítřejší Štvanici, pražskou Štvanici.
2: Protože... Tenisovou Štvanici.
1: Ne, tenisovou Štvanici ne, bojovou.
2: Ale to, že ne, vůbec ne právě. Naopak, to je tenisová Štvanice.
1: Je takhle, ano, tam se hraje tenis. To
2: normálně,
1: je
2: a to je právě to hezký.
1: Ano.
2: Ten zážitek je o to vlastně umocněný, protože vy se vydáte na tenisovou Štvanici, ano. Ale... někdo si tam dá za vás do držky.
1: Je to tak, za peníze si tam budou dávat do držky, to znamená zítřejší oktagon, který právě na pražské Štvanici se bude konat. Tak pokud máte lupeny a budete tam chtít vyrazit, tak určitě bude to rozhodně zajímavá podívaná. Jinak mimochodem tenisová Štvanice, dokonce jsem tam trénovala tenis kdysi.
2: Fakt?
1: Mm.
2: Já si, jo, byl jsem vlastně tady na tom staďáku kdysi dávno. Byl. Kdyby náhodou jste byli třeba nedočkaví a těšili se moc na oktagon, tak můžete vyrazit, ale to až zítra 18:30, myslím, že to startuje. Co ale startuje dneska od 19 hodin, to je za necelou hodinku a půl, tak to je Sparta fotbalová proti fotbalovému Zlínu, tak a to je šance liga druhé kolo, takže Sparta bude napravovat, co je vlastně první utkání, které nedopadlo úplně dobře, ale je to poprvé doma, uvidíme, jak se zadaří.
0: Pojď sem, kam jdeš? Branky Body Jump na Kissu.

0: To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na KISSu.

0: Přátelé, my jsme to dobojovali dneska společně tady do konce odpoledního jumpu a vlastně nejenom dnešního dne, ale za celý tento týden. My samozřejmě děkujeme za poslech, byla to naprostá jízda.
1: No, celý týden, no a vlastně my se uslyšíme už zase až v srpnu. Až za měsíc.
0: Teď jsi mě úplně vylekal, že se něco bude dít, něco zásadního, ale ano, zítra začíná nová polovina. Tohoto léta, samozřejmě měsíc, srpen je před námi. Znamená to ale, že ještě máte určitě spoustu času si užít tohoto léta. No a co si budeme povídat, ty letní teploty, tam jsou přece naprosto fantastický, že?
1: No tak já myslím, že dneska to je teda zase pěkný. Já doufám, že bude i víkend, protože já teda sice zítra jedu pracovat a to až vlastně do... Velkých Pavlovic, kde budu 20 let firmy Mandloň hrát a moderovat, takže se tam těším. Aha. Přátelé, doražte, já vím, že bude vedro, ale zkuste to. No a zdravím samozřejmě šéfa Martina Rubáše, takže Martine, těším se na vás.
0: Tak jo.
1: No a my ještě samozřejmě společně dopravu. Jinak krásný víkend vám všem bez rozdílu.

0: Nemyslete si, program samozřejmě tady na Radio Kiss bude pokračovat dál už za pár minut. Startuje Best of Millennium a samozřejmě Martin Hovorka, který je na vás nachystaný s těma největšíma mileniovkama.
1: Jo, tenhle pátek ten kluk tady prostě má spacáka jede, protože ráno tady byl 4 hodiny,
0: ano.
1: Pauzička přes den, no a zase teďko na X hodinci vleze sem do studia a bude vám hrát pecky jednu za druhou.
0: No a samozřejmě zítra startuje taky Kiss Active Weekend a tento víkend se můžete těšit samozřejmě dopoledne na Martina Hovorku zase a odpoledne Sonička Ede s novýma vlasama.
1: S novýma vlasama, ale to nechcete vidět, ona je teď prostě jak šinetou konor, prostě úplně plešata. Takže přátelé, to si ale koukněte, kam chcete, abyste si to zjistili. Mějte se krásně, za chvíličku doprava. Hezký víkend.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední Jam. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Slíbená doprava z naší strany, pojďme na to společně. Bouralo se v Hulíně, je to v ulici Žižkova a jedna dopravní nehoda je také v Bojkovicích a tam je to v ulici Nádražní.
2: Ode mě samozřejmě taky nějaká ta čerstvá dopravní nehoda, pojďme se kouknout, kde se bouralo. Bouralo se přímo na vjezdu a to do... Už to vidím, Staré Hradiště na Pardubicku, takže na tom hlavním tahu počítejte se zdržením, no a v Chomutově je to Mostecká. Tam teda od nás všechno.
1: Mějte se, hezký víkend.
2: Ahoj.

0: KIS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později se přidají přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Léto, dovolená, tábory, koupání. Ale jaká je voda? Kvalita vody v některých přírodních koupalištích v Česku se kvůli horkému počasí zhoršila. Většina sledovaných koupališť ale zůstává bezpečná. Rusko prodlouží zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna roku 2027. Oznámila to ruská vláda. Země se totiž stále potýká s nedostatkem paliv, což vede i k růstu jejich cen. Vrátíme se zpátky domů.
2: Tábor chce stavět parkovací dům tam, kde stávala synagoga, jenže pod zemí mohou být lochy. Podzimní sonda za 600 tisíc ukáže, jestli projekt vůbec půjde realizovat. Nikdo přesně neví, zda nejsou části podzemí třeba zavalené. Dodejme, že parkovací dům na místě bývalé synagogy by mohl mít až 5 podlaží. Z tábora Lucie Sinková.
0: Sport.
1: A na závěr zpráv ještě na pažit. Golfistka Sára Kousková zahájila Major British Open 6 ranami nad par. Po prvním kole byla na děleném 128. místě. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Kysu vás zdraví Martin Hovorka a teď už přepínáme do režimu 2000. Je tu páteční večer, pojďme si ho užít.
0: Millennium.

0: Já normálně hořím. Máme lehce po 18. hodině a venku je stále hits. Třicítky, nebo možná skoro až čtyřicítky. Ha! Tak si dejte nějakou chlazenou limču a budete dobrý. A my tady na Kissu vám teďka děláme radost muzikou, která nás bavila po roce 2000. Hrajeme si písničky, co se točily v MP3 přehrávačích právě v těch nultých letech.
1: Teda ty hraješ takový pecky. Já to prokvílela úplně celý. Jedu 10 kilometrů z práce a fakt mě mrzí, že nedojíždím dál. Paráda, díky.
0: Víš co, tak jezdí kolem baráku. Jezdí kolem svého domu tak dlouho, jak tě to bude bavit, nebo tak dlouho, jak ti vydrží pohonné hmoty v nádrži. Protože to, co jsme hráli, to byl jenom začátek. Za okamžik přijde třeba Mauro Picotto, Armin van Buuren, Shakira, Pitbull, prostě všechny ty hyťáky, co nás bavilo poslouchat po roce 2000, tak ty tu mám a ty vám budu hrát. Teď nás čeká Lazy Song, prostě pohodinda, dejte si nohy nahoru, už na nic nemyslete a pokud jo, na něco chcete myslet, tak co třeba na vzpomínky na nultá léta? Jestli nějakou máte v hlavě, jestli se nějaká urodí, dejte ji sem k nám vědět přes apku Rádia Kiss, protože ji moc rád zařadím do našeho vysílání. Teď Lazy Song, to je Bruno Mars a já vám přeju hezký poslech.
2: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss a pokud jste před 14 dny alespoň po očku sledovali finále fotbalového šampionátu, tak jste si jistě všimli té hudební show kolem. Byla tam ta show v poločase, kde vystoupila Madonna, ale taky probíhala show ještě před samotným zápasem. A dokonce tam přišli zaspívat novou fotbalovou hymnu Robbie Williams a dvě zpěvačky. Vedle Robbieho Williamse tam byla Nicole Scherzinger, tu známe z Pussycat Dolls, a pak tam byla i hvězdná italská zpěvačka Laura Pausini. Otázkou je, jestli si na ní vůbec vzpomenete. Přátelé, tato dáma v roce 2002 naspívala svoji úplně první anglickou písničku. Do té doby měla repertoár ve své rodné italštině. Ta skladba Surrender zbořila všechny hitparádové žebříčky po celém světě. V každém případě dneska je majitelkou ceny Grammy, vydává novou desku, čeká jí celosvětové turné, takže prostě Laura Pausini jede minimálně, Italové jí mají za hvězdu par excellence. Hele, pro Italy to je něco jako pro nás, já nevím, Helena Vondráčková třeba. Každopádně, Laura

0: Na rádiu Kiss vzpomínka na minulou neděli, kdy Pitbull vystupoval v Praze. Jak mi říkala naše posluchačka, tak pražské Letňany byly plné holých hlav.
1: Úplně všude. Jo. Já jsem si ho spletla normálně, tam všude plešou mě prostě.
0: A ty jsi myslela, že to je Pitbull krát 50 tisíc?
1: Jo, přesně tak, 50 tisíc krát Pitbull.
0: Tak jo, tak děkuju za telefon. Jakou máš ráda písničku od něj?
1: Já miluji všechny.
0: Tak to je dobře. Za okamžik další muzika z milénia, budou pokračovat Venga Boys a taky Shakira, tak ať se vám skvěle poslouchá.

0: Posloucháte Radio Kiss a my si tu v pátek večer hrajeme největší hity, co bodovaly v hitparádách po roce 2000. Toto je jeden z nich, to byl fakt mega hit, Hips Don't Lie a Shakira. No a mám také velkou radost, když společně s námi vzpomínáte na dobu před 25 lety, když spolu s námi vzpomínáte na milénium. A jedna taková vzpomínka by tady byla právě teď. Ahoj, hezký večer.
1: Ahoj Martine, předpokládám, že si moc dobře pamatuješ Bonton Land, jak jsme všichni stáli u té zdi a měli na uších sluchátka a poslouchali ty jednotlivý CDčka, co tam byly k dispozici k poslechnutí, aby jsme nekupovali zajíce v pytli. Já si to pamatuju moc dobře, bylo to super. Měj se, ahoj, hezký večer.
0: Tak to je fakt kostlivec, tato vzpomínka. Normálně pražský Bonton Land, Václavské náměstí, dole na Příkopech, ohromná prodejna, to mělo snad, já nevím, 2 patra, 3 patra, bylo tam spoustu zákoutí a všude měli CDčka nebo DVDčka a taky tam byla přesně zeď, kde bylo jedno sluchátko vedle druhého. Vy jste si navolili CDčko, který si chcete poslechnout, abyste, jak říká náš posluchač, nekupovali zajíce v pytli. No a pokud se vám CDčko líbilo, tak jste si ho obratem koupili. Ale byli mezi námi tací, co si tam CDčko v životě nekoupili, ale chodili tam několikrát týdně poslouchat svoje oblíbené hity zcela gratis. Tak jestli máte taky nějakou vzpomínku na Bonton Land, tak sem s tím. Dáme si Armina a písničku In and Out of Love.

0: Další ohromný hit milénia, to byl Mauro Picotto na rádiu Kiss a písnička Komodo. My dneska máme všechnu hudbu světa v kapse, ale kysáci, ruku na srdce, že vám tak trošku chybí ty výlety do Bontonlandu, do legendárního megastoru, jak tam byly ty obří pyramidy CDček, ta čistá radost toho, když jsme si domů v té žluté taštičce nesli nové album své oblíbené kapely. Cestou zpátky domů v tramvaji jsme listovali v bukletu, tak si prostě jako říkám, že tenkrát před tím čtvrtstoletím to nebyla muzika na jedno kliknutí v telefonu. Museli jsme si zkrátka pro ní dojít. A já tady mám další vzpomínku z tohoto megastoru plného hudby od našeho posluchače. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ty jo, Marťa z Bontonland. Na ten si taky pamatuju, tam jsem chodil poslouchat YouTube, písničku Beautiful Day a celý to album z Beautiful Day. A představoval jsem si, jak si tuhle tu písničku pustím na velkých reprákách ve svém domě ve velkém obýváku. To byly časy. Měj se, Honza.
0: Honzíku, taky jsem si tehdy to CDčko od kapely U2 slavnostně přinesl domů z megastoru Bontonland, který dneska už prostě neexistuje. Tak to je. No a tenkrát jsem si to pustil doma tý hi-fi věži a hrál mi ten Beautiful Day. Teda to je vzpomínka. Tak si to pojďme dát teďka U2 na Kissu a vám všem přání parádního pátku.

Další hvězdná vzpomínka na milénium, to byl Alex Gaudino. Máme pár minutek po 19. hodině, vám všem přání hezkého večera, já jsem Martin Hovorka. My tady na Rádiu Kiss hlásáme, že hrajeme to nejlepší od 90. let, kam pochopitelně spadá i období milénia. Ale přátelé, my budeme teďka hrát to nejhorší. My budeme hrát nejhorší britskou kapelu. Tou byla označena skupina Blue, bylo to v roce 2005, ještě než si tehdy Blue převzali Brit Awards, tak se udílely hudební ceny Naomi a v nich se dávají ceny těm nejhorším interpretům a právě tu cenu si tehdy odnesla i skupina Blue, byla vyhlášena nejhorší britskou kapelou. Tak si je zahrajeme a za malý moment, to vás nalákám už teď, za okamžik vám představím, jak zní nový song kapely U2, která se o prázdninách 2026 spojila s Martinem Garrixem. U2 a Martin

of the groove.

Ladíte Radio Kiss, já jsem sliboval jednu velkou hudební novinku, která byla představena teprve před pár dny, a to na festivalu Tomorrowland, kde v naprosté premiéře zazněl nový song skupiny U2, na kterém spolupracoval s U2 i Martin Garrix. To je ta písnička Fireflies. Hlas Bona Voxe.

0: 17 letech tušil, když vydal svoji první písničku, že ho jednoho dne čeká spolupráce s kapelou U2. Uteklo 13 let, co si pohybuje v hudebním světě. No a vidíte to, dotáhnul to až ke spolupráci s kapelou U2. Tak dobré je ten Martin Garrix. A přátelé, tohle to jsou ty jeho začátky. Rok 2013, léto a písnička Animals právě teď na Radio Kiss.
1: Best of Millennium na Kissu.

Vzpomínky na milénium na rádiu Kiss každý páteční večer. Tohle byly Mary Mary a Pecka Šekles. Tady píše Kuba, nedávno jsem narazil na vypálené CDčko i s vlastnoručně vytvořeným bukletem k této písničce. No tak nabízí se otázka, Kisáci, vypaloval někdo z vás? Byl z vás někdo palič CDček po roce 2000? Přiznejte se, napráskejte na sebe svoji minulost, starou čtvrtstoletí. Já vám budu mezi tím hrát další muziku. Čeká nás DJ Bobo, Coldplay a taky něco ze začátku Davida Getty. Tak vydržte.

0: každý pátek večer na Rádiu Kiss.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Na rádiu Kiss DJ Bobo a volejme třikrát hurá. Našli jsme paliče mezi našimi posluchači. Ano, našel se ten, kdo má vzpomínku na vypalování CDček. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ale tak, hlavně chtěl pozdravit na všechny kysáky.
0: Děkujem.
1: A za druhý, kluci chtěli za vypálený CDčko stovku. A když bylo za 100 páďo, tak ti na to vytiskli i ten barevný obal, co jsi tam měl. Borej by ne, že jo, když originálky stály kolem 400.
0: Vypálený CDčko za kilo, jo, teda. A to je slušnej biznis, to byl slušnej biznis, teda musím říct. To u nás ve třídě, a teď nevím, jestli to byla základka nebo střední, tak tam jsme neměli nikoho, kdo by to dělal za prachy. Ale jako možná škoda, možná si mohl jako přivydělat ke studiím. Každopádně, přátelé, teďka David Guetta, jeho muzika už se nevypalovala, protože to už byly flešky a MP3, když vydával svoje singly. Tak si dáme Sexy Bitch a vzpomínáme na rok 2010.

0: Dáváte si Best of Millennium a já bych vám rád za celé Radio Kiss popřál pohodový, horký páteční večer. Rduť teploměru stále ještě nad 30, tak pojďme se trošku ochladit, dejme si volume doprava a klimatizaci doleva a pojďme si poslechnout další hit, který vybírá jeden z našich posluchačů. Ahoj!
1: Čau, tady Statky. No, ptal jsi se po nějaký písnice z Millennia. Hele, já když slyším Millennium, tak první, co si vzpomenu, je Sean Paul Get Busy. Dlouho jsem ji neslyšel a kdybych si ji tam pustil, nezlobil bych se a byl bych rád. Děkuju ti, hele, zatím, ahoj a všem hezký víkend.
0: Tyjo, Get Busy, Sean Paul, rok 2003, v kinech běžely první Piráti z Karibiku, v mobilech frčely polyfonní vyzvánění a na diskotékách všichni tancovali v bokovkách, v bokových džínech. A k tomu všemu z repráků vyhrával jamajský král dancehallu Sean Paul, který tehdy s písničkou Get Busy přepsal hudební dějiny. Tak pojďme vzpomínat na tuhle mega pecku.
2: Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Doufám, že máte rádio pořádně osolený, protože už za malý moment nás čeká Fede Legrand. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký večer.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Ladíte Radio Kiss, mám ohromnou radost, že se mnou takhle při pátečním večeru vysíláte, že reagujete na to, co já tady říkám. Třeba před půl hoďkou jsme tu otevřeli téma vypalování CDček, což jako bylo velké halo po roce 2000 kolem vypalovaček a tak dále. Mám tady dokonce i jednu vzpomínku. Ozval se posluchač, který měl něco víc než jenom vypalovačku. Ahoj!
1: Čágo, hele, ještě si pamatuju k těm vypalovačkám. Když byl někdo velký frér, tak měl CDčko s označením RV, to bylo mazací, takže si to mohlo vypálit, přehrát, pak smazat a znova vypálit něco jiného. Měj se, čau.
0: No jistě RVčka, CD, RV, ono to stálo asi pětkrát tolik, co běžný prázdný CDčko, ale ten for byl, že se na to dalo vypalovat opakovaně. Já si vzpomínám, tenkrát po roce 2000 se vyprávěl takovej for, jestli pak víte, proč je album Evy a Vaška to nejprodávanější. No protože jejich cílová skupina, důchodci, si to prostě nedokáží sami vypálit na CDčko. Přátelé, to byla tak skvělá doba a já jsem rád, že na ní vzpomínáme každý páteční večer na Rádiu Kiss. Teď M.I.A.

0: Ladíte Radio Kiss a tohle jsou ty naše vzpomínky na dobu 2000. Best of Millennium vysíláme každý páteční večer mezi 18. a 22. hodinou a píplo mi tady několik dotazů, kde se uvidíme na nějakém mejdanu, na nějaký diskotéce. Tak přátelé, už příští pátek se strašně moc těším na Žatecko, Měcholupy u Žatce, ta bude pouť. A já tam dělám v pátek večer pouťovou diskotéku. Tak se strašně moc těším za týden na Žatecko, ještě jednou jmenuje se to Měcholupy. Tak tam se můžeme vidět a dát si spolu třeba selfiečko, když budete chtít. Teďka ale pozdravy pro vás všechny, kdo míříte k moři, kdo se přesouváte do Chorvatska. Nazdár!
1: Tady Pavel, jedeme s kamarádama do Chorvatska, jsme na cestě. Je to tady dosud spaný, v Rakousku a trojka nic moc. Zdravíme rádio.
0: A já vám dám jednu chorvatskou od Karmy, teď na Kisu.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

0: Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss. Jedna skvělá mileniovka střídá druhou a už za pár okamžiků nás čeká společný hit zpěvaček Pink a Christine Aguilery. Bude hitovka Lady Marmalade a hned potom, přátelé, hned potom zazpomínáme na písničku, na ohromný hit roku 2000, kterou složil 25-letý student na pokoji vysokoškolské koleje. Počkejte si.
1: Best of Milan. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

Tahle muzika, ta mi udělala vážně radost. Lady Marmalade v našem pátečním hudebním speciálu na rádiu Kiss ladíte Best of Millennium. A já bych teďka spolu s vámi rád zaspomínal na finského DJe Dariuda. Schválně, pamatuje si někdo z vás ještě na hitovku Sunstorm? Obří hit roku 2000. A to si vemte, že když tahle písnička slavila nedávno 25 let od svého vydání, tak všechny finské rozhlasové stanice ji vysílaly v jeden moment současně, aby tomuto producentovi a DJovi Dariudovi vzdali poctu. S takovýmhle stylem mu vysekli poctu a to si vemte, jo, že Dariud tady tu písničku složil na studentském pokoji a to na úplně běžným, levným, základním počítači. Nic víc k tomu nepotřeboval a takovej megahit se z toho stal. Průlomový hit Dariuda z roku 2000, no a pak přišel song číslo 2 a to byla skladba Feel the Beats. A tu vám na rádiu Kiss zahraju právě teď.

0: Posloucháte Radio Kiss a my si uděláme teďka takový drobný výlet na Ibizu, což je kolébka taneční muziky. Ale než zahraju tu písničku, kterou zahraju, tak já vám pustím jednu ukázku, a to z filmu, který má s Ibizou hodně společného, protože právě tady se odehrával děj filmu Klub sráčů. Zrzavej klub a traget. Já si myslím, že když pustím tady ukázku z filmu, tak hned pochopíte, jakou další písničku si budeme hrát, jo?
1: Vole, Bulvo,
2: co zase chceš?
1: Udělali jsme pár vlastních mixů.
2: Co, ty a traget?
1: Jo, já a traget. Myslíš, že bychom tě mohli někdy přehrát? Prosím, co myslíš, mohli bychom?
2: Jste DJský bráchové?
1: No, jo.
2: Kolik máte desek DJové? Jaký věcičky? V čem jedete?
1: No, my...
2: House nebo garáž?
1: House.
2: Oh. Acid house nebo pumping house?
1: Pumping house?
2: Balejárskej pumping nebo komerční pumping?
1: Balejárskej pumping?
2: Sáš nebo chicken?
1: Sáš.
0: No, moc Pola Bulvu nenadchla ta odpověď, jakože Saš. Tak víte co? My si dáme chicken, aby byl Pol Bulva spokojen, kdyby náhodou poslouchal teďka Radio Kiss.
2: Já poslechnu si váš mix zítra u mě.
0: Ale my chicken hrajeme na Kissu právě teď.
3: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

0: Radio Kiss, další z pěveckých hvězd milénia, to byla britská zpěvačka Sophie Alice Baxter. Já se šíleně těším na příští víkend, protože jedu do Bratislavy, kde je jeden takový festival, na kterém vystupuje Robbie Williams. Kvůli němu já tam jedu, ale zjistil jsem, že ještě před ním na tom festivalu vystupuje tato dáma, Sophie Alice Baxter, takže to budu mít jako takový balíček k Robbie Williamsovi. A pozor, to není všechno. Jakmile dospívá, dohraje Robbie Williams, tak po něm jdou na řadu ještě Offenbach. Takže já se šíleně těším na příští víkend do Bratislavy, že uvidím Robbieho Williamse, Sophie Alice Baxter a Offenbach během jednoho večera. Wow! Tady je Radio Kiss, máme tu Best of Millennium a já jsem si uvědomil, já hlava děravá, že jsem zhruba už před půl hoďkou vás vybízel, abyste dali vědět, jakou pesku z milénia byste si rádi poslechli, a já na vás úplně zapomněl. Tak dobře, tak teď otázka, co si pustíme?
1: Ahoj Martine, mohl by si prosím zahrát Faithless pro mě a pro moji manželku? Děkuju, Tomáš.
0: Tomáši, s radostí. Tady je klenot britské taneční scény, skupina Faithless, a my zazpomínáme na hit, který vyšel na singlu v roce 2001. Tarantula.
2: Radio Kiss.
3: Down in the shadows of your deepest secrets, I sleep next to the precepts you hold most dear. Your heart is in my province, hour upon hour. I shiver when you feel the cold, everything you see.

Hezký dobrý večer, blíží se 9:30 a v našem vysílání vládnou 2000. Každý páteční večer to nejlepší z milénia, Best of Millennium, jedeme až do 22. hodiny. No a teďka nás čeká další velká vzpomínka. Dáme si dva pány, Uffe Savery a Morten Friis, tak zní jejich jména. Oni vystudovali prestižní královskou dánskou hudební konzervatoř. Zhruba 10 let objížděli světové koncertní sály ve smokingu, hráli například náročné klasické skladby od Bacha, ale pak přišel přelom a v roce 99 se s nimi spojil Hledač talentů a oni se rozhodli, že mu dají za pravdu, že by bylo skvělý, kdyby na klasické bicí nástroje začali skládat taneční muziku. Tak zjela nabídka, oni se toho chopili a vznikl projekt Safri Duo. Všichni známe jejich ohromný hit Play the Life z roku 2000. No ale pak přidali další skladby a já vám teď jednu z těch pozdějších

0: Dobrý večer, tady je Radio Kiss a my už za malý moment budeme vzpomínat také na Timbalanda. A k tomu všemu vám do uší přihraju DJ Antoana nebo Juanese.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, hrajeme si ty největší hity milénia. Páteční večery patří právě 2000ovkám v našem éteru. A teďka budeme vzpomínat na hudební ikonu Timbalanda. Producent Timbaland, mimochodem tu jeho přezdívku Timbaland vymyslela raperka Missy Elliott. Ona se tehdy inspirovala populární značkou bot Timberland, tak tam vyhodila to jedno písmenko a zůstal Timbaland. A jemu se to strašně líbilo. Každopádně skládal, dělal muziku, tak většinu svých slavných beatů nevymyslel ani na počítači. Nejdříve si to prý celé nabeatboxoval ústy do mikrofonu a pak to digitálně upravoval. V tom tkvělo vlastně jeho hudební kouzlo. A já jsem si vzpomněl teďka jako v souvislosti s Timbalandem, že když jsme tady měli Lunatic před nějakou dobou, tak já jsem se jich tehdy ptal, jak by to vypadalo, kdyby jim Mámu, písničku Máma, remixoval Timbaland, ale když jsme tady napodobovali Timbalanda, tak jsem si říkal, jak by to znělo, kdyby Lunatic zpívali jako Timbaland, kdyby vás produkoval Timbaland.
1: Tak on vždycky začínal tvořit písničku beatem a dělal
0: tak je tam a dej remix, remix Máma a la Timbaland.
1: Jsi moje máma.
0: Teď se přesně ukazuje, že ty remixy nejsou vždycky lepší na originální.
1: Ano, je to těžká cesta, prosím vás.
0: Co s tou remixu. Tak to byla vzpomínka na Lunatiky a my si zahrajeme teďka Timbalanda, jak to vypadalo, když udělal písničku s Nelly Furtado.

0: Takhle skvěle to zpívalo Madoně v roce 2005. To byla písnička Sorry. A mě teďka úplně došlo, že já mám doma už pár dnů koupenou tu novou desku Madony, Confessions on a Dance Floor číslo 2. Mám to na vinilu, ale ještě jsem se k té desce nedostal. Tak víte co dneska? Dneska, až přijedu domů, tak to rozlepím, ten obal, a slavnostně si to pustím na gramofonu. Ale to vy budete mezi tím poslouchat i nadále Radio Kiss, protože my samozřejmě vysíláme dál. Za okamžik best of za celý dnešní den určitě uslyšíte i to, jakým způsobem jsme rozdávali zájezd do Egypta, protože bylo velké finále po 15. hodině a vy o toto rozhodně nepřijdete v našem dnešním best of po 22. hodině. Tak buďte s námi, bude tam i něco z ranního Kisu, kdy jsem vysílal já, byl jsem tu s vámi i dneska ráno. Tak to všechno shrneme mezi 22. a půlnocí. Teď písnička, která se jmenuje Who Let the Dogs Out. Všichni si myslí, že to je o pejscích, ale je to o tom, takhle, český překlad té písničky je: když se u nás chlapi ožerou. Prostě Who Let the Dogs Out znamená, kdo pustil ty psy ven. Jo, takže chlapi, pokud dneska vyrážíte někam na mejdan, tak se nechovejte jako utržení ze řetězů a nedějte ostudu, jo? Ať se ráno na sebe můžete podívat do zrcadla. Tak Bahamen jsou připraveni a přátelé, další Best of Millennium opět příští pátek večer, budu se moc těšit. Pa, pa.
1: Když hity milénia, tak na Kisu. S Martinem Hovorkou.

0: Máte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Bavili jsme se tady o tom, co dělat s logrem po vypité kávě. A hnedka přicupitala do studia tady naše zprávařka Terka Jandová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já miluju tvoje rady. Já jsem chtěla přerušit tvoji one man show, aby tady byla i nějaká žena.
1: To si udělala dobře, že jsi přišla.
2: A líbí se mi tvoje rady. Tak co by si mi poradil?
1: No tak já už jsem tady říkal, že prostě krajčatům, že to je dobrý, že to je dobrý, že to odpuzuje hmyz třeba při grilování takový logr. A v případě, že vám třeba páchne v lednici nějaký sýr nebo šunka, co já vím, takže ten logr umí pohltit pachy. A my jsme zjistili, že tady máme takovou paní v našem mediálním domě, která tady chodí a sbírá normálně logr.
2: Hele, můžeme jí prásknout.
1: A odkud je, z jakého oddělení?
2: Já nevím, podle mě z účtárny.
1: Myslím, z účtárny.
2: A vždycky prostě naběhne do té kuchyňky a chce ten logr.
1: My tady máme taky velký mašiny na kávu, tady prostě se dělá kafe celý barák, takže asi si umíte představit, kolik toho logru tady je, že jo, za celý den. A ona fakt přijde na konci pracovního dne a zbalí ten logr.
2: To nevím, já ji potkávám dopoledne nebo ráno.
1: Velkou zahradu normálně, to si fakt rajčatům. To se musíme zeptat, hele.
2: Hele, a co mám dělat, když ten logr nemám? Mám tedy si brát odsud, nebo jak to mám udělat?
1: Takhle, a nebo ještě varianta mě napadá, jestli ta paní si doma z toho logru nedělá znovu jako kafe.
2: No to mě taky napadlo.
1: Takže takhle, Terko, jestli jako teďka závidíš tady naši paní z účtárny, že si bere logr, tak bys tam měla naběhnout, protože krajčatům, vy máte samozřejmě bohatou zahradu na ovoce a na zeleninu, tak by si možná měla přisypat.
2: To rozhodně, já jsem jenom chtěla, jestli paní zrovna pije to kafe, jo, z druhé ruky, taky z toho sekendu, tak dobrou chuť.
1: Podle mě teďka úplně to ne, zakuckala se teďka.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Biásek je tady.
1: No jasně, tak tentokrát to nebude Biásek, to byly samé filmy a tentokrát si myslím, že by to mohl být nějaký seriál.
0: Tak pojďme na Seroš.
1: Takže tenhle seriál se točil ve fiktivní vesnici Třešňová, která se ale ve skutečnosti jmenovala Višňová. Během ostrých klapek musel být v té původní tedy Višňové absolutní klid. Tam hele nesměli štěkat ani psy a vůbec tam nesměli ani jezdit traktory. Jo? V seriálu měl původně hrát Jaroslav Marvan, jeho roli ale nakonec získal Jiří Sovák. Manželka Jiřího Sováka řekla, že on vlastně nehrál, že to byl on. Jo? On tam vlastně hrál sám sebe. A od tohoto seriálu už všichni víme, co je to mít v chalupě Orchestrion.
0: 210, 323, 323, tohle ví úplně každý a úplně mi cukají koutky. Jak si vzpomínám na všechny ty, scénky z tohohle
1: seriálu. Hlášky, prosím, Ježíš, ale těch bylo, jako, ale nesmíš to říct.
0: Tak pojďte, volejte. Haló?
2: Haló?
0: Slyšíme se, kdo pak je tam?
2: Jana.
0: Janičko, máš ráda takový ty letní seriály a filmy?
2: Jo, můžeš na to koukat.
0: Takový ty, co dávají každý léto, jak to opakujou už asi pro tisící, ale vždycky nás to baví.
2: Jo, koukám.
0: Tak o jakém seriálu jsme tu dnes mluvili?
2: Já si myslím Chalupáři.
0: No to jsou Chalupáři, samozřejmě. A baví tě tady ten seriál. Já si myslím, že jsem viděl už aspoň 100krát.
2: No, 50, ano.
0: 50krát jenom, no tak to je podobný. A dobrý pořád, tě to baví stejně?
2: Jo, baví.
0: Mimochodem, v tom seriálu padla výborná rada, jak líbat. Já neříkám, že to je úplně rada pro tebe, škoda, že se teďka nedovolal nějaký muž, ale já bych tuto radu pana Sováka rád zrekapituloval.
3: A podle mýho názoru jedině Italové ze všech národů umějí líbat pořádně, protože je to u nich velice závazný, to není jako u nás, že tak někomu dát pusu bez trestu. Ital se podívá na ženu a zvážní, ať ví, že to není žádná legrace. Přistoupí.
4: Vidím.
3: K ní takovým váhavým, trhavým krokem, jako by chtěl něco říct, v tom si uvědomí, že ji takhle zblízka ještě neviděl,
4: vidíte?
3: To zlomí a líbá. No. To je přesně.
4: To je.
3: Tohle na to dělá. Chci prasáku, prasáčky!
0: Chtěla bys být teďka v náruči nějakého Itala?
2: Ne.
0: Jako nelíbil se ti ten návod, jo?
2: Ne, nelíbil.
0: Zvážní a líbá. No tak hele, byli to Chalupáři samozřejmě.
2: Jo.
0: Tak se měj krásně. Ahoj a díky za telefonát. Čau, tyjo.
2: Víš,
0: jak líbá Italové jsme tady měli dneska po ránu.
5: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Začíná poslední pracovní den tohoto týdne a mě by zajímalo, jak se máte. 210-323-323. Chci vás slyšet na uchu. Pro mě to je takový sváteční den dneska. Já jsem se úplně vyfik na to dnešní vysílání. Je dokonce kolega říkal, to by to sluší, člověče, taková havajská košile. Tak to víte, je pátek, no. To je jako malý svátek. Kdo pak se dovolal? Haló!
2: Dobré ráno, Martine, tady Jana.
1: Janičko, jak se vede po ránu v pátek 6 hodin 8 minut?
2: Jsem spocená jak blázen.
1: To není možný. Už je vedro, už je venku vedro.
2: No ráno, jak jsem měla půl páté do práce, tak bylo 20 stupňů.
1: Teda, no to je pravda. To je pravda, protože i tohleto, já jsem viděl tady tu cifru na teploměru, když jsem usedl do vozu, takže přes 20 stupňů. No tak uvidíme, ano, kam se to vydrápe. Včera to bylo, já jsem tuším včera viděl v autě 41.
2: V autě. A na slunku to tak.
1: A v autě. A to já jsem jel jenom stínem. Pozor, to já jsem si vybíral. Já jsem to bral jenom pod stromama a vyhejbal jsem se jakýkoliv výhni včera. To já jsem si tu cestu plánoval. Já jsem to, teďka navigace má takovou novinku, že si můžeš zadat jízdu ve stínu pouze. Fakt?
2: Tak to je.
1: Tam oni dřív měli na těch navigacích, jenom že se třeba můžeš vyhnout mýtnému nebo dálnicím, ale teď tam má i novinku jízda ve stínu ještě.
2: Tak to o tom nevím teda.
1: No, tak se podívej schválně, až pojedeš autem dneska. Tak
2: oka,
1: jsi,
2: oka.
1: Jsi krásně, ahoj. Čau.
2: Čau, čau.
1: Ahoj.
3: 5 minutes later. Kachna. Ranního kysu.
1: 8.54, dobré ráno, nejvyšší čas vyhodnotit dnešní ranní kachnu, jestli byl nějaký blábol, nějaká fake news, něco, co prostě není vůbec reálného. Haló, kdo se dovolal?
4: Ahoj, ahoj, Lukáš.
1: Lukáši, povídej.
4: Ale já si upřímně myslím, že ranní kachna byla s tím, jak jsi mluvil s posluchačkou a říkal si, že vlastně navigace má i ty cesty v tom stínu.
1: Máš pravdu, je to tak. A ty jsi jako brzký posluchač, protože já už jsem to říkal po 6 hodině, že existuje taková nová vychytávka v navigacích, že si budeš moc zvolit cestu stínem. Takže ty jsi poslouchal takhle brzo ráno a takhle dlouho jsi s náma celé dnešní ráno, tak si odnášíš cenu, protože to je samozřejmě správně. Takhle bylo by to hezký, kdyby takováhle vychytávka fungovala, ale nefunguje. Takže ty máš samozřejmě
4: by bylo
1: pravdu.
4: Fajn.
1: Jak zvládáš, mimochodem, jak zvládáš ty horka? Zatím dobrý nebo?
4: Zatím dobrý, dá se to.
1: Tak jenom pojďme si říct a pojďme si jako říct na pravou míru věc, abychom všichni nezapomínali na pitný režim. Prostě teďka se všichni napijte, hele, teďka všichni, i ty, jak ses dovolal, teďka jsme vysoutěžili, napij se teďka pořádně, aspoň 2 deci vody teďka vypít, ať jsme všichni vychlazený, jo?
4: Jasný, určitě.
1: Ahoj, čau.
4: Díky za
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Ladíte Rádio Kiss, mám plán na dnešní den, kdy bude až 40 stupňů. My dneska bychom měli jít k sousedům na klimatizaci. Je to tak, jako jsme chodívali vždycky k sousedům se koukat na televizi za minulého režimu, prostě nebyla televize v každé domácnosti, tak dneska bychom měli jít k sousedům, co mají klimatizaci, se ochladit. Dobrý den, sousedko, můžu k vám na klimatizaci? Tak ale každopádně já zdravím a teďka bych chtěl věnovat vstup všem, kteří jsou v tom hicu v práci a je to taková ta práce, před kterou se do žádný kanceláře ani nikam do stínu neschováte. Zdravíme všechny stavbaře, všechny svářeče, vás, co pracujete na silnicích. Teď jsme slyšeli, že se bude otevírat nový úsek dálnice D3, tak vás všechny zdravíme, kdo na tom děláte v tomhle horku.
2: Teď si představ, že seš na stavbě, na sluníčku, A jako svářeč seš oblečený v té vepřový kůži, aby ses nepopálil o jiskry přes elektrodu a musíš svařovat na tom sluníčku železní konstrukce. To je mňamka. Ale musím říct, že upřímně smekám před silničářem, co pokládají asfalt. Už jenom jet kolem je peklo, natož to dělat. Fakt smekám.
1: Jsem včera přesně jel kolem nějakých silničářů a hnedka jsem si zastavil u fast foodu, aby mi dali do okýnka chlazenou kávu, takový to ice coffee, že jo, a říkám, já si to tady beru, mě bylo úplně hamba, já jsem si to bral tím okýnkem, tu malou škvírkou do toho klimatizovaného vozu a mě vlastně bylo úplně jako hamba, že ty kluci tam v tom vedru dělají ten asfalt. Fakt jsem se cítil úplně provinile včera. Tak pojďme se podívat na vás další, kdo jste v tom horku vedru.
3: Nazdar Martias, jakoby celý den ve Vinohradě v těch 40 od rána prostě do odpoledne a nemít se kde schovat, protože se na polu není kde schovat, tak to chcípeš. Já jsem tady taky z Jižní Moravy, já jsem od Břeclavy, kousek od Mikulova a jezdím autem klimatizovaným a nedá se to vydržet ten den, nedá.
1: Já jsem si teďka vzpomněl, že jsem kdysi dělal jednu takovou brigádu, no kdysi, to samozřejmě dávno, že jo, 20 let zpátky, a dělal jsem, tenkrát jsem myl okna. Chodil jsem mít okna do jedné společnosti v prázdninách, prostě umej celou velkou budovu. A tam byl přesně ten problém, že když bylo to hrozný horko, že vám, než se to jakoby vůbec stáhli tou stěrkou, tak ono už to uschlo. I s těma mapama špinavýma. A to přesně teďka se ozývá naše posluchačka, že to zažívá taky v roce 2026.
4: Čauky, ahoj, tady Jíťa. No Martias, prosím tě, jako ohledně toho horka. Já pracuju ve škole, teď jakože uklízečka. A včera jsem umývala okna. Než jsem to prostě umyla, než jsem to chtěla setřit, tak to už bylo suché. Tak zase ze štaflí dolů pro hadru, zase umyť a zase jsem to chtěla setřít a zase mě to uschlo. Yeah. No já jsem se s toho málem.
1: Jak já ti rozumím.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
2: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na rádiu KISS. Be happy. Scatman's World.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: No, před dnešním moudrem dne musím říct takovou tu speciální hlášku.
2: Upozornění. Následující moudro dne není určeno pro děti a mládež. Pokud máte vedle sebe děti, pošlete je na malý okamžik ven na zahradu do nafukovacího bazénku. Děkujeme.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Žena. Žena je jako opasek. Když ti nesedí, měl by si zkusit jinou dírku.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pro někoho splněný sen, pro někoho třeba vůbec. Nicméně, myslím si, že spoustu lidí by tahle ta nabídka v podstatě práce mohla docela oslovit. NASA totiž hledá dobrovolníky, kteří stráví rok v izolované simulaci mise na Mars ve výzkumném centru v Houstonu. Účastníci budou žít v uzavřeném prostředí, absolvují falešné výstupy na povrch Marsu i jízdy roverem a pomohou s výzkumem budoucích pilotovaných misí a tak dále a tak dále.
2: Já tady musím říct, že tenhle ten projekt znám, vím, sleduju a už nějaký čas něco takového je z části probíhá, nicméně je to furt na planetě Země.
1: Je to tak.
2: Co si budeme, ono je jako hezký sednout tady do vozítka, mít skafandr a všechno tohle z toho, ale když se něco podělá a sundáte skafandr, tak furt dýcháte.
1: Jo.
2: Tam, když se to podělá, tak nedýchá.
1: Od toho samozřejmě ty simulace asi mají být, že aby se případně vyvarovali nějakým problémům, když přijde nějaká porucha, závada, aby na to přišli tady, než aby to pak řešili chudáci na tom Marsu. No,
2: no ale tak jako já myslím, že úplně nádherně o tom pojednává science fiction film Marťan.
1: Ano.
2: S Matt Damonem, který já teda miluju, viděl jsem ho, nevím, 15krát určitě.
1: Mm-hmm.
2: A to je skvělý film, jak jeden jediný člověk kolonizoval vlastně smyšleně samozřejmě Mars, ale co všechno se tam právě může přihodit.
1: To bych já třeba nikdy zažít nechtěla. Já mám tyhle ty věci o vesmíru jako ráda a tak dál, ale jakože bych tam chtěla letět,
2: Asi zase, ne. Jo. Kdyby někdo řekl, jako vrátíš se, nebo prostě dopadne všechno dobře, tak letím okamžitě, ale tohle nikdy nikdo neřekne. Takže Marťan, klidně koukněte, jestli jste náhodou neviděli.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Čas.
1: Slavné filmové role, jako je například Jack Sparrow, Forrest Gump, nebo taky Hagrid, jo, tak ty už mají samozřejmě herce, kteří je stvárnili a stvárnili je naprosto geniálně. Na začátku to ale všechno vypadalo trošku jinak a vlastně i dneska to mohlo být trochu jinak. Například Hagrida z Harryho Pottera, který nám teďka hraje v podkresu i...
2: To je takový ten velký vlasatej.
1: Velký vlasatej poloobr. Tak toho měl původně strávit...
2: Stvárnit.
1: Stvárnit.
2: Já vím, že je velký, ale... Už je po obědě.
1: Tak toho měl původně stvárnit Robin Williams.
2: Ježišmarja, já se ho tam nedokážu představit v téhle roli.
1: On by byl hrozně komik, on byl vždycky jako komik, že? Takže to ona jo, to vlastně...
2: Já vím, že by ho přifoukli a udělali většího. Jasně. A bylo by to asi zajímavý, no.
1: Okay.
2: Ale takhle mi to asi sedí.
1: No, dobře. Kdo je tam dál? Tak Tony Stark z Ironmana.
2: Ano.
1: Tak původně to měl být Tom Cruise.
2: Zaplať pambu.
1: Veď?
2: Zaplať pambu, že dobře. To takhle dopadlo.
1: Slavný Forrest Gump, tak to je
2: Tom
1: tak
2: Hanks.
1: Ikonický. Tom Hanks, to si neumím ani představit, ale no. Měl to být, prosím tebe, John Travolta.
2: To vím, to jsem někde četl.
1: Ano.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: Jasně.
1: No a co naprosto fenomenální Neo a samozřejmě Keanu Reeves z Matrixu, tak původně Neo měl hrát Will Smith.
2: Tyjo.
1: Tam to bylo taky, se to nějak projednávalo a
2: Keanu
1: on
2: Reeves
1: toho taky.
2: Je mi blíž.
1: Mě taky. Ale
2: mám
1: Will Smith...
2: rád Will Smitha, ale tady mi asi sedí jako Keanu Reeves. Víc mu to věřím.
1: Jo, a on toho docela prý litoval, Will Smith, že do toho nešel. Přišlo mu to prostě strašně divný, když si četl.
2: Ono to bylo divný, že jo, jako Matrix je divný, ale ve finále je vlastně geniální.
1: No a slavný Jack Sparrow. Já si neumím představit, že by to někdo zahrál líp, než samozřejmě...
2: Tak ta jeho bláznivá chůze a všechno. Že jo.
1: Měl to být také, potažmo možná, Jim Carrey.
2: Tam jako si dokážu představit ty bláznivý věci,
1: jo?
2: No.
1: Jo. Nicméně já jsem četla...
2: A zajímal mě, jeden díl mě zajímal s Jim Carrey.
1: No a bavili jsme se tady před chvilkou i o Mattu Damonovi a ten prosím tebe odmítnul Avatara. A pozor, Jim Cameron mu dokonce nabídnul, že když to vezme tu roli, že to není jakoby o hlavní roli, a je to o prostě tom projektu jako takovým, nabídnul mu 10% z Avatara po zbytek života. A do dneška si fakt ťuká na hlavu, že to nevzal.
2: Že to nevzal, polomalovaný, to nedám, no. Vidíš to.
1: On to odmítnul,
2: a on vlastně překonal kinohit, protože byl Titanic a pak Avatar.
1: Jo.
2: No a tak pojďme ještě do českých lůhájů. Marek Vašut měl být Magnetic a to vlastně X mení.
1: Vidíš to.
2: No, ale on točil Kameňák, tak to odmítl.
1: No, škoda.
0: Odpolední Čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Máme tady dneska naprosto převratnou zprávu a docela by mě bavilo, kdyby si tohleto vzalo k srdci vícero žen. Podle nejnovější studie totiž muži shledávají ženy mnohem atraktivnější, když mají na sobě méně make-upu. Ženám je to ale úplně jedno.
2: Já vím, no, jako, ale já zase třeba tohle je věc, na kterou jsem si jako už u žen jako zvykl.
1: Jakože se maluju hodně? Nebo
2: ne,
1: že...
2: tak jakože obecně se maluju prostě, jo. Že jo, no tak jako už to znám jako od maminy. Takže průřezem let už jako zakódovaný, ale máš pravdu, že někdy je to až moc.
1: Někdy, i když se prostě ráno probudíš vedle dotyčné, že a na polštáři zůstává ten hezký obličej a ona vypadá v reálu trošku jinak, tak... Víš, to
2: a ty na ní je paní učitelko, říká ahoj Ráďo, takže jako zase nepoznal, no to je blbý, no.
1: Takže já za mě střídnější líčení, ale taky mám to ráda, já jsem je rádi parádí.
2: Já
1: prostě,
2: vím,
1: no.
2: To dobře, ale zase jako musím se zastat asi jako ženských, protože třeba když mají už potom třeba, pardon, že ne, třeba vrásky nebo něco prostě, tak to chce zahladit, třeba je hezká. Já si tohle jako chápu.
1: Jo, hele, hlavně každý ať je spokojený sám se sebou tak. A pokud to, že nám prostě dodá sebevědomí, tak prostě si to dělejte.
2: Tak to patlejte normálně akrylovejma barvama.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.